až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

to ten, ať se na hucelnský šík najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

škrtnou třeba zítra. Komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípky najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám být rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nezostanu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů. Ti se ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teď uvaříme a upečeme. Tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí, smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek, a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Nadě?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A nech

0: do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi, zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať se užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: Jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst právě u jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš a ty se těšíš na ty špecle.
0: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu potom jako je skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jí, tak je radost.
1: Čiže po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou,
2: kuchyní,
1: že jo?
2: Ano. A i ta,
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď už zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo života.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantova se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikomu nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Váky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlejn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně při tom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělalo jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. Tak. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlináři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlýn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlýně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karolovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po 2 letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská Krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů, a to je skvělé.

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák, že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami.
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl se vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální. Paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví. O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl? Pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii. Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza opravdu kratička na dny a těch obtíží přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou, z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem, předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát, kdykoliv

0: aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
2: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
2: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
1: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
2: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc. Což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
1: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
0: Děkuji.
1: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
0: Děkuji vám moc.
1: Děkuji i vám, paní primářko.
2: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
1: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Podívej se mi do očí.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ve Vysoké Lípě začne výstavba chodníků za 10 milionů korun. Liberecká nemocnice školí tým odborníků na pomoc obětem sexuálního násilí. Letos v Česku zatím zbankrotovalo přes 3 tisíce podnikatelů. Po ránu zataženo a deštivo, přes den ubývání oblačnosti, teploty i do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také nedělní ráno. Stavební firma začne s výstavbou chodníku ve Vysoké Lípě na Děčínsku. Ta spadá pod obec Jetřichovice. Součástí výstavby zhruba 500-metrového chodníku mají být i zálivy pro autobusy.
2: Vysoká Lípa je oblíbenou turistickou destinací. Chodník umožní lidem bezpečný pohyb kolem frekventované silnice. Podle nezávislého starosty Jetřichovic Marka Kny bude výstavba chodníku a vybudování autobusových zálivů stát 10 milionů korun. Polovinu nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Krajská nemocnice Liberec ve spolupráci s policií vytváří nový systém péče o oběti sexuálního násilí. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře jde o první model spolupráce s tímto zaměřením v Česku. Jeho cílem je zajištění rychlé, citlivé odborné péče pro oběti sexuálního násilí.
3: Vybraní zdravotníci už prošli školením, jak správně zajistit biologické stopy nebo jak vést zdravotnickou dokumentaci, aby se oni mohli policisté při vyšetřování opřít. Školení se týkalo i citlivé komunikace s obětmi sexuálního násilí. Právě ta pomáhá minimalizovat další trauma pacientů. Nemocnice také získala od policie sadu informačních materiálů, které obětem srozumitelně vysvětlují, co mohou v prvních dnech po prožitém násilí očekávat a kde hledat pomoc. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. Je to stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil o 2% na 3300. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze. Následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Naopak nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Nejohroženější jsou firmy z oborů dopravy a skladování. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli lépe, déle než doteď. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Ten se víc zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se skoro v polovině řízení přihlásil jen jeden zájemce.
1: Sport.
0: Fotbalisté Anglie mají po druhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francii 6-4, přitom už v poločase vedli 4-0. Dnes v 21 hodin našeho času začíná v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne zataženo a s deštěm nebo přeháňkami, místy čekejte i bouřky. Přes den bude déšť ustávat a ubude i oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 18 nebo i 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Klášterci na Tohří počítejte s uzavírkou v ulici Kapitána Jaroše, je to kvůli pracem na inženýrských sítích. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné nedělní ráno, 4 minuty po 5. Jestli je někdo v neděli takhle brzy z rána čilí, je to Vysoká. Cestou do práce jsem potkala hned 6 kousků téhle půvabné zvířeny. A zatímco mladé, štíhlé, nohaté slečny před přijíždějícím autem vzali hezky pěkně do zaječích, tak pánové s parožím na hlavě to pojali výrazně jinak. Jeden naznačoval ochutu si to s plechovým vetřelcem rozdat v boji jeden proti jednomu. druhý zůstal za krajnicí stoicky klidný a ve světle reflektorů stál majestátně a bez hnutí. Tvářil se asi jako my, když nás fotí na občanku. Seriózně a důstojně. A nutno přiznat, že mu to slušilo mnohem víc, než třeba mě na fotce v občance. Tak ať vám to dnes sluší, alespoň jako jemu.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Evans a písnička, která se v češtině jmenuje Krejčí, no tak já myslím, že originál je v tomhle případě minimálně textově mnohem zdařilejší. Jak zdařilé bude textově dnešní kalendárium, to se ukáže právě teď. Tady je Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
4: I think we made a history today.
3: Karolína Muchová jen půlku.
4: Linda, my ex-friend.
3: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
3: Tam z našich zářil Martin Doktor se 2 zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
6: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
3: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku musely některé letecké společnosti zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
7: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
3: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vypadá to, že neděle s datem 19. července bude jako stvořená k lenošení. Ráno a dopoledne totiž bude zatažené s deštěm nebo přeháňkami. Místy se mohou objevit i bouřky. No a v takovém počasí je ideální nevylézat a zůstat hezky pěkně v pelíšku. Během dne bude déšť postupně od západu ustávat a zároveň oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách do 18.
0: Český rozhlas Sever. Rád.

0: František Nedvěd dospíval a my v dobrém ránu na severu vyrazíme na tábor. Areál v Benešově u Semil každé léto patří dětem v rámci příměstského sportovního tábora. Ten je součástí projektu Škola sportu. Akce samotná má 3 turnusy a vyžití nabízí těm nejmenším dětem od 3 do 10 let.
1: Tradici to má poměrně dlouholetou. Škola sportu jako taková má 15 let a myslím si, že příměstský sportovní tábory už jedou 12. rok.
2: Říká za organizátory Josef Loušek, v minulosti fotbalový trenér například týmu Bohemians a Mladé Boleslavy. Vymýšlení programu má na starosti Jakub Brožek.
3: Tak jak já s oblibou říkám, jim tady děláme pěkný program na léto a nahrazujeme takový léto, který byl dřív svým způsobem normální. Takže tady s dětma různě běháme, chodíme do lesa, mají tady různý vyžití různých míčových her. Letos je takový podtéma superhrdinové, který se nám prolíná celým tím týdnem. Snažíme se hlavně užít si to léto naplno.
2: Děti jsou za nejrůznější aktivity vděčné. Sportovat je baví. Tak jak ty se jmenuješ a kolik je ti let?
4: Doubravka. 5. Jmenuji se Eliška a je mi 8 let.
5: Jmenuji se tak a je mi 8 let.
2: Jak moc rádi máte sport? Jak hodně se sportu věnujete?
4: Hodně.
6: Hodně.
5: Hodně.
2: Který sport máte nejradši a co tady se vám na táboře nejvíc líbí?
7: Nejvíc se mi tady líbí tvoření.
6: Mě taky.
5: Mě nejvíc baví běhat.
2: A jaký sporty třeba tady děláte? Co jste si měli možnost tady vyzkoušet? Můžete něco říct?
7: Vyzkoušela jsem si tu loučkování.
6: Sbíraní víček.
5: Fotbal.
2: Otázkou zůstává a příměstský tábor to může ukázat, jak na tom aktuálně právě ti nejmenší s pohybovou aktivitou a s fyzickou zdatností jsou.
3: Tak je to určitě takový aktuální téma, který se řeší na více frontách. Myslím si, že děti ten vztah ke sportu mají furt stejný. Bohužel jsou trošku odlákány jinýma věcma, jako jsou hry, tablety, počítače, ale když je tady máme ten týden, tak vidíme, že ty děti jsou nadaný, že to furt sobě mají a určitě sportování je baví.
1: Myslím si, že kouzelný pro ty děti hlavně jsou odpolední akce tady v ty okolní přírodě, lese a tak dále. To je pro ně velká atrakce, pač málo který dnešní dítě může říct, kdy naposled byl v lese. Tohle je úplně ideální tady proto.
2: Navázal na Jakuba Brožka Josef Loušek. Z Benešova u Semil Pavel Petr, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever,

Tohle byly Eláni v dobrém ránu na severu. Máme 5:27. Už za 3 minutky, tedy přesně o 6:30, František Janačík přinese zprávy Českého rozhlasu Sever a v nich bude řeč mimo jiné o aktuálním podvodu, o který se pokoušejí útočníci ve jménu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Víc informací ve zprávách.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve které útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky, které jako té od pojišťovny jenom vypadají. Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali 19. ledna, na obecním úřadu zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Ředitelství silnic a dálnic začne od zítřka v Teplicích opravovat průtah 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Kromě výměny asfaltu dělníci opraví také kruhový objezd u Lidlu a Albertu. Auta tam budou projíždět kyvadlově. Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Lidem od 80 let by se penze mohla každých 5 let zvýšit o 500 korun. Dnes se tak děje až od 85. Návrh počítá také s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Prezident Petr Pavel oznámil svoji případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta až ve vhodném čase příští rok, řekl to v sobotu v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Prezident řekl, že volby jsou za rok a půl a i ostatní kandidáti by měli vědět, na čem jsou, a měli by mít čas na kampaň. Dnes čekáme po ránu a dopoledne zataženo a deštivo, nebo také přehánky, místy bouřky. Přes den bude déšť ustávat, ubude i oblačnost. Teploty dnes od 18 do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 počítejte kvůli opravám systému nouzového volání se zúženými pruhy mezi kilometry 33 až 25. Omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 40 minut po páté ve vysílání Českého rozhlasu Sever Karel Zich. A my se teď společně vypravíme do kuchyně. Právě tam nás totiž ve svých dnešních babských radách zavede Jarka Vykoupilová. A věnovat se bude malým semínkům s velkým potenciálem, tedy merlíku. Téhle surovině, která se právě do našich kuchyní aktuálně poměrně mohutně vrací.
1: Babské rady.
2: Merlík chilský neboli quinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Je 5 hodin a 46 minut a aktuálně se teploty na severu Čech nejčastěji pohybují někde kolem 15-16 stupňů Celsia. A o moc výš během dne nevystoupají, protože slunko, které nad obzor vyšlo v 5 hodin a 11 minut, dnes příliš neuvidíme, takže jeho paprsky vzduch moc ohřívat nebudou. Meteorologové slibují v odpoledních maximech 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Ráno a dopoledne by dnes mělo být zatažené s deštěm nebo přeháňkami a objevit by se mohly i bouřky. Během dne pak bude déšť postupně od západu ustávat a zároveň té oblačnosti bude ubývat. Taková by tedy měla být neděle s datem 19. července. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pět hodin a k tomu 51 minut, to znamená, že za 9 minut bude 6, než k tomuhle rannímu milníku, ale společně dokráčíme, vyrazíme si na Telnici. Já vím, že tam se míří hlavně v zimě, ale my tam dnes jdeme nikoli za lyžařskými zážitky, nýbrž proto, abychom se o Telnici něco zajímavého dozvěděli.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: V místech, kde dnes leží Telnice na Ústecku, se dříve těžily železné, měděné a olověné rudy a stříbro. Těžba tam úplně skončila až v 18. století. Současná Telnice vznikla jako osada lesních dělníků a skládá se z místních částí Telnice, Varvažov a Liboňov. V dolní části Telnice byla v roce 1901 založena továrna na porcelán. Vyráběl se tam elektroporcelán a izolátory, které se vyvážely do Kanady i do Austrálie. Pruský pomník ve Varvažově připomíná padlé pruské vojáky v bitvě u Chlumce a Přestanova ze srpna 1813. Je to nejstarší památník chlumeckého bojiště. Naposledy prošel pomník opravou a rukama litoměřického restaurátora Aloise Kučery na přelomu tisíciletí. Telnice je oblíbeným střediskem pro zimní sporty a turistiku. Nabízí několik sjezdovek a je napojená na běžkařskou krušnohorskou magistrálu. Co možná nevíte, že právě Telnice byla úplně prvním rekreačním střediskem v Československu, kde se začalo používat umělé zasněžování. V okolí Telnice jsou chráněné přírodní oblasti. Na loukách najdete lokalitu s výskytem vzácné a silně ohrožené divoce rostoucí lilie cibulkonosné. Její kouzelné oranžové až oranžovo-červené květy jsou k vidění od května do července.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Děčín z Velebí zahradu u základní

0: Mateřské školy v Želenicích za 20 milionů korun. Jilemnice zveřejnila návrhy do letošního participativního rozpočtu. Fotbalisté Anglie přehráli Francii 6-4 a na mistrovství světa berou bronz. Po ránu zataženo a také s deštěm, přes den ubývání oblačnosti, teploty i do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také ráno. Pozemek u základní a mateřské školy v Děčíně Želenicích čekají stavební úpravy. Město získalo na projekt evropskou dotaci ve výši 85%. Modernizací projdou například venkovní terasy pro výuku, město nechá vybudovat sportoviště a dopravní hřiště a přibydou i venkovní učebny. Podrobnosti přidává mluvčí magistrátu Luděk Stínil.
1: Odhadované náklady na rekonstrukci venkovního areálu Želenické základní školy jsou 20 milionů korun. Práce na rekonstrukci toho areálu by měly začít ještě v letošním roce. Dokončení je plánováno příští rok.
0: Lidé v Jilemnici už vědí, o jakých návrzích v letošním participativním rozpočtu budou moci hlasovat. Jsou mezi nimi například vybudování komunitního ohniště, panoramatické lavičky, rekonstrukce čekárny na autobusovém nádraží, dětského hřiště anebo lezecké stěny. Hlasování začne v srpnu. Radnice na dva nejlepší návrhy rozdělí 350 tisíc korun, říká Dominika Machová z městského úřadu.
2: Na webových stránkách si nyní můžete prohlédnout všechny návrhy, které splnily stanovené podmínky a budou soutěžit o vaši podporu. Hlasování odstartujeme v srpnu, hlas rozhodne o tom, který projekt dostane finanční podporu a bude realizován.
0: Většinu Česka dnes zasáhnou silné bouřky, varují před nimi meteorologové. Výjimkou je severozápadní polovina kraje. V Ústeckém a ani Libereckém kraji žádná z výstrah před bouřkami vyhlášena není. První stupeň výstrahy ze tří jinak platí v krajích východně za Prahou od dnešních 11 dopoledne do 4 hodin odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy čekejte kroupy. Zároveň na jižní Moravě stále platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Sport. Fotbalisté Anglie slaví podruhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která přitom po poločase prohrávala 0-4. K vítězství Ostrovanů pomohl třemi góly křídelník Bukayo Saka, který hat-trick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív se zdálo, že půjde kopat Jude Bellingham, Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrát sám.
3: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hat-trick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
0: Světový šampionát fotbalistů zakončí dnes finále mezi Argentínou a Španělskem. Hraje se v 21 hodin našeho času. Počasí. Ráno a dopoledne zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Přes den bude déšť ustávat a ubude i oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 18 nebo i 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/15 mezi Liběšicemi a Úštěkem počítejte u Zimoře se zúžením kvůli opravám, projíždíte Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, je tu neděle s datem 19. července a já pro vás mám na jejím startu záludnou otázku. Víte, komu je dnes 50? Správná odpověď by mohla mít hned několik podob. Dalo by se říct, že 50 dnes slaví doktor Strange, ale taky Sherlock Holmes. Jasně, nejde o filmové figury, nýbrž o herce. Benedict Cumberbatch má dnes narozeniny a my vám v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever nabídneme jeho medailonek, tedy mimo jiné. Václav Neckář a skupina Olympic přinesou písničky, které nestárnou a vysílací hodinu, která začíná 6, zahájí Tomáš Linka. Tak dobré nedělní ráno.
4: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: 12 minut po 6. hodině ranní ve vysílání Českého rozhlasu Sever Václav Neckář. A teď nás čeká rubrika Martina Písaříka nazvaná Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se společně vypravíme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Vypadá to, že by dnes mohlo pršet. Bouřky, před kterými meteorologové varují na většině území České republiky, se našemu kraji pravděpodobně vyhnou, i když zabouřit by mohlo. Úplně vyloučené to není. Ráno a dopoledne bude zatažené s deštěm. Kolem poledne by déšť měl začít od západu postupně ustávat a odpoledne bude ubývat i mraků. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Tak zní předpověď pro dnešní den, tedy pro neděli, s datem 19. července. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Sever.

0: Ještě než si většina diváků vybaví jeho tvář, pozná ho po hlase, tedy pokud se dívá na filmy v původním znění s českými titulky. Benedict Cumberbatch patří k hercům s jedním z nejcharakterističtějších hlasových projevů současného filmu. A právě nezaměnitelný hlas i schopnost zahrát složité postavy z něj udělali jednu z největších britských hereckých hvězd. Dnes slaví Benedict Cumberbatch 50. narozeniny.
1: Stačilo pár dílů seriálu Sherlock a z Benedicta Cumberbatche se stala světová hvězda. Moderní verze slavného detektiva ukázala, že i více než 100 let stará literární postava může oslovit novou generaci diváků. Cumberbatchův Sherlock byl podle kritiků geniální, výstřední a nezaměnitelný.
2: Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick?
3: It wasn't working for me.
2: Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now.
3: Okay.
1: Podobně výraznou stopu zanechal i jako matematik Alan Turing ve filmu Kód Enigmy za stvárnění britského vědce, který během druhé světové války pomohl prolomit nacistickou šifru Enigma, získal nominaci na Oscara a potvrdil, že dokáže obstát i v náročných dramatických rolích.
4: Ale Němci mají pokyn používat na začátku každé zprávy 5 náhodných písmen.
5: Tenhle to nedělá.
4: Člověka si dělá z lásky zvláštní věci, že?
6: V tom případě. Láska právě Německu prohrála válku.
1: Miliony dalších fanoušků si pak získal Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange ve filmovém světě Marvel.
7: Každou noc s ním tentýž sen. A pak... začne noční můra.
1: Přestože dnes patří k nejobsazovanějším britským hercům, svou uměleckou kariéru ale začínal v divadle. Pomohl mu přitom i jeho nezaměnitelný hlas, který zní dodnes nejen ve filmech, ale také v dokumentech britské televize BBC, rozhlasových hrách nebo audioknihách. A ani v 50 letech Benedict Cumberbatch nespomaluje. V současnosti má rozpracovaných hned několik filmových projektů. Připravuje třeba kriminální thriller Blood on Snow, adaptaci stejnojmenného románu, který napsal a norský spisovatel Jo Nesbø. Ve filmu Cumberbatch stvární jednu z hlavních rolí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat a hlavně před cestou do zahraničí. Obyvatelé Jirkova u Chomutova odevzali v rámci participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov celkem 24 návrhů. Liberec zvažuje, že v ranních hodinách omezí průjezd Vrchlického ulicí v Ruprechticích. Důvodem je bezpečnost dětí z okolních základních škol a gymnázia. 47 zraněných si vyžádala sobotní srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo těžká nebo středně těžká zranění. Oba řidiči měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Podle policie autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z té vedlejší. Americký prezident Donald Trump se dnes zúčastní finále mistrovství světa ve fotbale. O titul šampionů hrají Argentina a Španělsko. Týmy zápas odehrají na stadionu v East Rutherfordu ve státě New Jersey. Dnes čekáme ráno a dopoledne zataženo a s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Přes den bude déšť ustávat, ubude i oblačnost, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu je v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru most úplně uzavřená. Sledujte vyznačení objížďky. Ve směru na Chomutov čekejte jen omezení v pruzích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za legendárním Casanovou se spolu už za pár minut vypravíme v dobrém ránu na severu. Ještě před výletem na Duchcovský zámek nás ale čekají písničky od Olympiků a taky ta, kterou už slyšíte od Alice Nellis. Tak dobrý poslech a dobré nedělní ráno s námi.

0: Jednu z písniček, které nestárnou, nám teď připomněli olympici. Máme 6 hodin a 38 minut a připomeneme si ještě jedno zajímavé výročí. Loni to bylo 300 let od chvíle, kdy se v Benátkách narodil Giacomo Casanova. No a proč tohle výročí připomíná Český rozhlas Sever je na snadě? Giacomo Casanova a Duchcovský zámek, to jsou naprosto neoddělitelně spjaté pojmy. A tak se právě do Duchcova teď společně vypravíme.
1: Na zámku v Duchcově prožil Giacomo Casanova posledních 13 let svého života. První písemná zmínka o Duchcovské tvrzi pochází z roku 1385. Toto panské sídlo ovšem roku 1425 vyhořelo a nikdy už nebylo obnoveno. Až v roce 1473 nechal Pavel Kaplíř ze Sulevic postavit další tvrz, která se dá považovat za přímého předchůdce dnešního Duchcovského zámku. Samotný zámek nechal vystavit v letech 1675 až 1685 Jan Bedřich z Valdštejna, podle plánu architekta Jana Baptisty Mateje. V 19. století pak zámek získal nynější klasicistní podobu. Historie zámku je spojená s rodem Valdštejnů, kteří tam sídlili od roku 1642 až do roku 1921. Kromě Giacoma Casanovy Duchcovský zámek navštívilo mnoho významných světových osobností, jako byl básník Johann Wolfgang von Goethe nebo skladatel Johann Sebastian Bach. Asi nemusím připomínat, že zámek je přístupný veřejnosti a jeho prohlídka je opravdovým zážitkem. A pozor, možná tam potkáte i samotného Casanovu.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Nebýt toho, že mám ve studiu otevřené okno a tak mě zaujalo ševelení listů způsobené deštěm, zapomněla bych málem, že mám volat Ústecký Kočkov a tam má dnes ranní službu meteoroložka Jana Ehrtová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak to vypadá s tím dnešním počasím? Zdálo se mi to, nebo teď v Ústí opravdu zapršelo?
2: Teď už v Ústí opravdu začalo pršet, na nás přechází studená fronta a už nám během noci pršelo. Nejvíce nám napršelo na Podbořansku, Lounsku. Na Podbořansku jsme naměřili dokonce i 16 mm, což už není jako slabý déšť. Už je to celkem docela hezky zalitá zahrádka. Na tom Lounsku tam ty úhrny kolem 10 mm a na Žatecku kolem 6. A teď vlastně se ten déšť přesunul právě na ten sever, začal nám v Ústí, už v Teplicích v Ústí pršet a bude nám pršet ještě nějakou dobu. Pak by tam byla nějaká přestávka, ale od západu už je takový další pásmo srážek, takže dneska ještě toho není konec, ještě si v těch dopoledních hodinách deště určitě nebo přeháněk užijeme.
1: Ta předpověď počasí pro dnešní den na většině území České republiky zahrnuje varování před bouřkami, ale u nás to vypadá, že můžeme být v klidu.
2: U nás možná může vyskytnout nějaká bouřka, ale spíše by to bylo slabšího charakteru, byla by to taková klasická ranní bouřka. Nic vážného, všechny ty silnější bouřky se budou odehrávat na východě, na Moravě, na Vysočině, na Moravě, takže my můžeme být úplně v klidu, my si můžeme takhle bedit v tom, že se nám opravdu zalijí zahrádky a vesměs na severozápadě, to bude vlastně všechno.
1: Tak já doufám, že se ty zalévací mraky dostanou i nad tu naši zahrádku, protože by to potřebovala. Jak to bude s teplotami? Nebude dnes zima?
2: No, bude o dost chladný než včera. Ta studená fronta k nám zkrátka přivodí ten chladnější vzduch od severozápadu. Teď sice máme ještě pocit, že je teplé ráno, no opravdu máme teď aktuálně 16-17 stupňů Celsia, ale ta maximální teplota dneska při té zatažené obloze nepůjde moc vysoko. Vypadá to, že by se pohybovalo. Včera jsme dávali ještě interval do 26 stupňů Celsia, dneska do 21 stupňů Celsia. Takže dneska kolem 20 bude to opravdu výrazný skok.
1: Takže to, co jsme si ráno oblékli, si na sobě můžeme nechat v pohodě celý den, že by jsme se nějak zásadně potili, to nehrozí.
2: Nehrozí, aspoň si trošičku ulehčíme a ulevíme, bych řekla.
1: Je to tak. Jana Ehrtová a předpověď počasí na neděli 19. července. Moc děkujeme a přejeme hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Zrovna dnes nám to tedy nehrozí, ale vsadím se, že během letošního léta si ještě užijeme. Mluvím o vedru, o vysokých teplotách, o tom, když se není kam schovat. Eva Bucharová pro vás právě teď má pár tipů, pár rad na to, jak dobře zvládnout případná letní vedra.
2: Na minutu o zdraví.
3: Buď připraven. Skauti mají takové heslo. Ano, a je dobré být připraven i na vedro. V našich končinách má vedro meteorologický název tropický den. Ten nastává, když denní teplota vystoupne nad 30 stupňů Celsia. Tropický den má i svůj protějšek, tropickou noc, která nastává, když teplota v noci neklesne pod 20 stupňů Celsia. Obojí znamená pro našince opravdové vedro, především ve městech. V takovém čase pijte více vody pokojové teploty, ovocné a bylinkové čaje. Lehké jídlo taky prospěje. Saláty, ovoce, vodnatá zelenina a spíš malé porce. Letní šatník vybavte vzdušnými a lehkými látkami, jako je len nebo jemná bavlna. Větrejte jenom ráno. Neotvírejte okna během dne, tedy zhruba od 10 do 18 hodin. Nepřecházejte rychle mezi klimatizovanými a horkými prostory. Ať už se jedná o auto, kanceláře nebo třeba obchodní centra, snažte se vyhýbat rychlým změnám teplot. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
2: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Půl roku od tragické střelby na úřadu v Chřibské na Děčínsku jsou stále někteří zaměstnanci na nemocenské. Liberec chce zlepšit parkování ve městě, s řešením má pomoci další analýza. Případnou kandidaturu na prezidenta oznámí Petr Pavel v příštím roce. Je zataženo a deštivo, přes den čekejte ubývání oblačnosti i srážek a teploty i do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také ráno. Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali, 19. ledna na obecním úřadu zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil, při incidentu vypálil.

0: zastřelil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na počátku března. Teď už nabízí všechny služby, potýká se ale s nedostatkem úředníků. Říká to nezávislý starosta v Chřibské Jan Machač.
1: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně ta dala výpověď, skončila, a dvě kolegyně účetní a to samostatného bytového hospodářství jsou pořád v pracovní schopnosti.
0: Vedení Liberce nechá vypracovat další analýzu parkování ve městě. Má ukázat, kolik je ve městě legálních a nelegálních parkovacích stání. Výsledek by měl být hotový v příštím roce. S nedostatkem míst je problém téměř na všech sídlištích i v některých částech centra. Jako podklady město využije studie předchozích let. Českému rozhlasu to řekl náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO. Na některých sídlištích už se město snaží parkování vylepšit úpravami dopravního značení. A od listopadu zavede v několika ulicích taky smíšené zóny. Na některých sídlištích už se město snaží parkování zlepšit s tím, že od listopadu zavede v několika ulicích zóny smíšené. Místa tam budou sloužit rezidentům a také jako běžná placená stání. Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta v příštím roce. Řekl to v sobotu v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Podle Pavla je v tuhle chvíli na finální rozhodnutí ještě brzy.
2: Vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
0: Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říká například premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a někteří další představitelé vládní koalice. Sport. Bronz na mistrovství světa fotbalistů vybojovala Anglie. Ostrované v zápase o třetí místo porazili v Miami Francii 6-4, když už po poločase vedli 4-0. O titul se dnes od 21 hodin našeho času utká Argentina a Španělsko. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku 14. etapu cyklistické Tour de France a zvýšil svůj náskok v čele závodu. Před Dánem Vingegaardem, který byl čtvrtý, vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty. Počasí. Dnes čekáme ráno a dopoledne zataženo a deštivo. Během dne bude déšť ustávat, bude i oblačnost. Teploty dnes čekejte od 18 do 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku počítejte s uzavírkou ulice Kapitána Jaroše. Jsou tam práce na inženýrských sítích. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré nedělní ráno. Svět dnes, pokud jde o sport, jednoznačně žije fotbalem. Na góly úrodná byla včerejší bitva o světový bronz a dnes zjistíme, kolik branek nabídne světové finále. My se ale v dobrém ránu na severu nebudeme věnovat světovému fotbalu, nýbrž severočeské házené. Za Anděly a jejich novým trenérem se společně vypravíme do Mostu. A čeká nás taky kalendárium. To už po písničkách Leška Semelky a Petra Nováka.
3: Dobré ráno

0: hodin a 11 minut venku prší, tedy alespoň v Ústí nad Labem. Počasí se ve ranním vysílání Českého rozhlasu Sever budeme věnovat za pár minut. Teď nás ale čeká kalendárium, tedy všechno důležité o datu, které právě dnes máme v kalendáři, tedy o 19. červenci.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
3: I think we made a history today.
2: Karolína Muchová jen půlku.
3: Linda, my ex-friend.
2: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Tam z našich zářil Martin Doktor se 2 zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný.
2: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
6: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
2: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 17, téměř 18 minut po sedmé přes severní Čechy postupuje pás oblačnosti a taky dešťových srážek a zdaleka to není poslední dešť, který nás během dnešního dopoledne čeká. Bouřky u nás, pokud tedy se nějaké vyskytnou, tak zřejmě nebudou tak dramatické a ve svých důsledcích devastující, jako ty, které hrozí na ostatních územích České republiky. Přesto by se nějaká ta bouřka objevit mohla, ale pršet bude. To je jasné, konec konců teď tady na Ústecku právě prší. A pršet bude celé dopoledne, pak by ale mělo oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Dnešní ráno je teplé, ale jak před hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Sever říkala meteoroložka Jana Ehertová, příliš vysoko se ty odpolední už nevyšplhají a od těch ranních se moc lišit nebudou. Studená fronta je prostě studená fronta.
0: Český rozhlas Sever.

0: Po víc než 10 letech chyběly házenkářky Mostu ve finále české nejvyšší soutěže. Čelem se k tomu postavil Jiří Tancoš. Ten měl sice i na další sezónu smlouvu jako hlavní trenér. Své místo ale přenechal asistentovi Matěji Šustáčkovi. Toho z pozice sportovního ředitele doporučil vedení klubu povýšit.
1: Tancoš pomohl klubu loni vyřešit nepříjemnost, když krátce před startem sezóny tým opustil Portugalec Florencio. Vrátil se do pozice hlavního kouče, dokonce v průběhu sezóny prodloužil smlouvu. Nakonec se ale svého postu dobrovolně vzdal.
2: Po té sezóně, která nedopadla úplně podle našich představ, ani podle mojich představ, a ani ty pocity z toho pro mě nebyly ty správný, který bych potřeboval pro tu další sezónu, tak jsme se nakonec rozhodli, domluvili jsme se s vedením, šel jsem za nima a prostě zkrátka mi vyhověli v tom, že to chápou a že teda ta moje budoucnost a ty priority jsou hlavně v mládeži.
1: Řekl Jiří Tancoš, jako sportovní ředitel ukázal na svého asistenta Matěje Šustáčka.
2: Matěj měl čas se nějakým způsobem tady rozkoukat a poznat to prostředí, ve kterém pracujeme. A Matěj je mladý trenér, ambiciozní trenér, který to určitě v tuhletu chvíli chce dělat. Takže z toho jsme nakonec jakoby vycházeli, že proč bych to měl dál v tom pokračovat další rok já, když z toho nejsem úplně označený. A Matěj neřekl vlastně už od začátku, že by chtěl dělat jenom mládež, ale pochopili jsme, že má i ambice dělat samozřejmě tu dospělou házenou.
1: 35-letý Šustáček přišel loni do Mostu s výhledem na místo hlavního trenéra. Tak rychlé povýšení ale nečekal.
3: Fakt jsem byl z toho překvapen, musel jsem si to nechat projít hlavou. Týden jsem na to dostal, protože to bylo relativně pozdě. A vzal jsem to, no.
1: Šustáček si totiž dobře uvědomoval, že taková šance by už nemusela přijít. Nebo možná ano, ale mnohem později.
3: Jasně, toto byl jeden z těch pohledů, nebo jeden z těch důvodů, proč ano. Samozřejmě tam byly i nějaké důvody, proč ne, ale toto převážilo. No. Jako je to výzva. Samozřejmě ty zkušenosti tam z pozice hlavního nejsou na téhle úrovni, ale zase na druhou stranu už tento rok jsem v tom kádru byl tak nějak dost, si myslím, zakomponovaný, že to zase nebude taková změna pro mě.
1: Řekl Matěj Šustáček, nový hlavní trenér mosteckých házenkářek. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásnolipská radnice má nový výtah. I tuhle informaci František Janačík zahrnul do zpráv, které vám přinese za necelé 3 minuty. Je 7:27 a půl minutky a tady jsou Pet Shop Boys. Dobré ráno.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Krásná Lípa na Děčínsku dokončila výstavbu výtahu na budově radnice. Stavba přišla na 5 milionů korun. Lidem s horší pohyblivostí umožní navštívit úředníky nebo pobočku České pošty. Do začátku nového školního roku má být hotová oprava sportovního areálu gymnázia v České Lípě. Za rekonstrukci Liberecký kraj zaplatí 20 milionů korun. Většinu Česka dnes zasáhnou silné bouřky, varují před nimi meteorologové. Výjimkou je severozápadní část země. V Ústeckém a ani Libereckém kraji žádná z výstrah před bouřkami vyhlášena není. První stupeň výstrahy ze tří platí v krajích východně za Prahou. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem jeho cesty má být podpora cestovního ruchu. Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Irán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, také protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Irán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Ráno a dopoledne zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami. Během dne bude déšť ustávat, ubude i oblačnost. Teploty dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Musíte objíždět po silnici 1/27. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré rady pro naše zahrádky i smělé plány stran dobývání vesmíru nás čekají v dobrém ránu na severu, v dobrém ránu, které už teď pokračuje písničkou Ilony Čákové.

0: Michal Tučný dospíval v 7 hodin a téměř 40 minut. Zrovna včera jsem běžela s konví plnou vody k hortenzii latnaté, kterou jsem vysadila kousek od kapličky u nás na Bláhově. Je sice obsypaná květy, ale jak je na místě, kam celý den svítí slunko, tak potřebovala vodu, začala totiž pouštět listy. Jak říkám, hortenzie venku za plotem kvete, ta, kterou mám na zahrád, ta je na tom ale bídně. Třeba mi, jak ji dostat do konice, poradí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, kdo by neměl rád hortenzie, které patří k nejoblíbenějším okrasným keřům? Ale právě u nich často vznikají nejasnosti, kdy a jak stříhat, aby bohatě kvetly i v dalších letech. Nejdůležitější je vědět, o jaký druh hortenzie jde. Některé druhy zakládají květní pupeny už v předchozím roce a když je během léta nebo před zimou výrazně zkrátíme, připravíme se o příští kvetení. U hortenzie velkolisté proto během léta odstraňujeme většinou jen odkvetlá květenství nebo poškozené výhony a tvarujeme velice opatrně. Hortenzie latnaté a stromkovité kvetou na letošních výhonech a těm pravidelný řez prospívá. Silněji je ale krátíme mimo období plného kvetení. Během léta se tak zaměřujeme především na zdravotní stav rostlin. Odstraňujeme suché nebo nemocné části a kontrolujeme dostatek vláhy. Hortenzie mají rády půdu, která nevysychá do hloubky. Častou chybou bývá snaha upravit všechny hortenzie stejným způsobem. Právě rozdílné nároky jednotlivých druhů rozhodují o tom, jestli a jak hodně nám bude keř hortenzie kvést. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Když jsem se dnes po páté poprvé dívala na aktuální teploty na severu Čech, byly paradoxně na některých místech vyšší, než jsou teď. Teď většinou rtuť nepřekračuje 16 stupňů nad nulou. Přechází nás toť už společně s oblačností a srážkami studená fronta, která významně ovlivní dnešní počasí. Maximální teploty se dnes tedy budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na horách se rtuť nedostane výš než k 17. Ráno a dopoledne musíme počítat s tím, že bude zataženo s deštěm a sem tam se může objevit i nějaká bouřka, ale nebude to nic významného. Kolem poledne bude déšť postupně od západu ustávat a odpoledne bude taky ubývat oblačnosti. Teplej, ale o mnoho nebude.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Tereza Černochová, Helena Zeťová a Tereza Kerndlová říkávali si Black Milk a za mě osobně škoda, že toho společně neudělali víc na české popové scéně. Vydrželi, jak říkám, za mě poměrně krátkou dobu, jenom 3 roky. No nic, od muziky pojďme k tomu, co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A to je reportáž o jednom šikovném mladíkovi. Je dnes už celkem běžné, že se do zahraničí jezdí studovat a že tam do škol jezdí i středoškoláci. Pavla Adamiáka z Lokte čeká 2leté studium na Shattuck St. Mary's School v americké Minnesotě. Jako jediný z České republiky tak bude mít příležitost zapojit se do programů podporovaných vesmírnou agenturou NASA. 16letý student si tak plní svůj dětský sen.
1: Jde si zatím tak cílevědomně, že kvůli svému snu začal studovat na gymnáziu v Teplicích. Mířil ale hlavně na hvězdárnu do astronomického kroužku.
2: To byl první důvod, proč jsem šel vůbec do Teplic, protože Teplice jsou od domova přes 100 kilometrů. Ale já jsem se ukašel kvůli tomu, že tady je ta hvězdárna, že mi to přišlo jako super nápad se nějak jako přiučit někde jinde, než jenom z knížek doma. A tady mě to pak jakoby i inspirovalo se dál jako dostat se do té Ameriky.
1: V americké škole vybraní studenti pracují na projektech zadaných od NASA. Budou se zřejmě týkat robotiky. Pavla ale zajímá hlavně teoretická fyzika a kvantová mechanika.
2: Ta kvantová mechanika by pak bylo něco, co se tam budu doučovat zase pořád těch knížek, a tím, že v Americe je víc možností a víc lidí tomu bude jako rozumět, tak si myslím, že není problém se pak třeba v Americe spojit s nějakým profesorem a naučit se něco od něho a tu kvantovou mechaniku pak studovat na vysoké škole až.
1: Pavla Adamiáka konkrétně láká zkoumání gravitace.
2: Máme zatím teoretickou částici, která se nazývá graviton. Mělo by to být nějaká částice, která vytváří právě gravitační pole. Ale nemůžeme ji najít, nemůžeme ji změřit, protože matematicky nám to vychází, že ta síla je tak strašně malá, že i kdybychom to měřili, tak ta elektromagnetická síla třeba přeruší tu gravitační sílu. Takže zatím máme jako limity tady těch měřičech.
1: A k čemu je to dobré vědět ty detaily o té gravitaci?
2: No, mohli bychom teoreticky nějak gravitaci manipulovat pro náš jako prospěch, protože můžeme třeba pomocí magnetu vytvořit malou, ale dostatek elektřiny. A mohli bychom třeba tu gravitaci používat na stejný způsob a těžit z ní nějak energii, nějakým větším způsobem než třeba jaderný elektrárny.
1: Pokusil se laicky 16-letý student vysvětlit, co ho zajímá. Setkává se i s tím, že mu po vzoru seriálové postavy říkají Sheldon.
2: A já se jako přiznám, že v té vědecké části jsem tak trochu Sheldon.
1: Do vysněné NASA čeká Pavla Adamiáka ještě kus cesty. Teď jsou důležité peníze. I přesto, že dostal stipendium, potřebuje na 2 roky v Americe 3 miliony korun. Na rok už má. O zbytek žádá lidi prostřednictvím sbírky na Doniu. Z Teplic Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Lidé by si ji měli zkontrolovat před cestou do zahraničí. Ústí nad Labem dá 90 000 korun na další ročník projektu Příběhy našich sousedů pro základní školy. Letní tábory v Libereckém kraji jsou zatím bez nedostatků. Po ránu zataženo a deštivo, přes den ubývání oblačnosti, teploty i do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také nedělní ráno. Více než 320 000 Čechům do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat i desítek tisíc. Platnost dokladu by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chtějí řídit, říká to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registru. Ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
2: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 20 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Ústí nad Labem poskytne téměř 90 000 korun na projekt Příběhy našich sousedů. Toho se v první polovině školního roku účastní 3 městské školy, Stříbrnická, Palachova

0: a Husova. Každá z nich obdrží skoro 30 tisíc korun. Žáci vytváří reportáže o životních osudech místních pamětníků. Letos by se mělo na Ústecku zapojit celkem až 7 škol, říká regionální koordinátorka projektu Markéta Novotná.
1: Ty školy si vytvoří svůj tým o maximálně pěti lidech. Ten tým má nějakého vedoucího pedagoga a v ideálním případě oni sami by se měli najít svého pamětníka z okolí nebo s nějakou návazností prostě na to město nebo aspoň na někoho z toho týmu.
0: Jedním z pamětníků, o kterých v předchozím ročníku ústečtí žáci točili reportáž, byl například herec a bývalý ředitel ústeckého činoherního studia Jaroslav Achab Heidler. Projekt vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací Postbellum. Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdniny zkontrolovali přes 20, neuložili zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor. Českému rozhlasu to řekla vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová. Letos se zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů, vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. Novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Gugelwaldu otevře Sdružení pro připomínání železné od opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Z historiky si můžou stezku projít ve 14, v 15 a také v 16 hodin.
2: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne čekáme zataženo a deštivo, přehánky, místy i bouřky. Během dne bude déšť ustávat, ubude i oblačnost. Teploty dnes čekejte i do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Kadaně k silnici 1/13 u Prunéřova se u železničního přejezdu nad městem srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za dobrou kávou na kávový festival i za sopkami, které kdysi na našem území byly skoro na každém kroku, se spolu vydáme v pokračujícím Dobrém ránu na severu. Bylo 8 a my pro vás i teď máme písničky, které máte rádi. Tuhle hodinu začneme s Luckou Vondráčkovou. Tak dobrý poslech a dobré ráno s námi.
2: Dobré ráno.

0: minut po 8 ve vysílání Českého rozhlasu Sever nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo. Tenhle díl je, no nechci říkat zbytečný, ale ptát se nás v Ústeckém kraji, jehož podstatnou část zabírá České středohoří, jestli víme, že bylo naše území kdysi plné sopek, je trochu zbytečné. Přesto Martin Písařík právě o sopkách dnes bude mluvit.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 000 lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový proud Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 16 minut po 8 se společně podíváme na to, jaké počasí nás dnes čeká. Vzhledem k tomu, jaká maxima, minima evidují meteorologové pro datum 19. července, dá se říct, že ten dnešní den bude průměrný. Průměrná teplota pro dnešek je totiž 19 stupňů Celsia. No a meteorologové říkají, že ty nejvyšší odpolední teploty se dnes budou pohybovat někde mezi 18 až 21 stupni. Přechází nás totiž studená fronta, která sebou nese i srážky. Ráno a dopoledne musíme počítat s tím, že bude zataženo s deštěm. Sem tam se může objevit i nějaká ta bouřka, ale nebude to nic dramatického. Kolem poledne a později bude déšť postupně od západu ustávat a odpoledne bude i ubývat oblačnosti. Taková tedy bude neděle, která právě začíná, a já doufám, že vám s námi začíná příjemně.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Kostkové se jmenuje Neptej se, ale já se přesto zeptám. Taky si nedokážete ráno představit bez kávy? Desítky druhů kávy můžou lidé tento víkend ochutnat v Liberci na kávovém festivalu. Provoněný praženou kávou je Liebigův palác, který zároveň hostí soutěž Czech Aeropress Championship. Festival už přilákal stovky milovníků dobré kávy.
1: Ochutnal jsem spoustu různé kávy, osobně preferuju spíš nefermentované, takže se snažím vždycky vybírat něco méně taky komplexnějšího.
2: Podle toho, co říkáte, tak bych řekla, že určitě nejste žádný nováček, žádný laik.
1: Technicky laik jakoby jsem, nejsem kávový profesionál, ale kafe už piju docela dlouho.
2: Takže jste hobík.
1: Přesně, to je ten správný výraz, ano, hobík.
2: Martin Pajdar. Kávový festival není v Liberci poprvé, popisuje organizátor Kristián Kříž.
3: Jedná se o takovou letní verzi, kdy vlastně primárně, co tady jednotlivé pražírny nabízí, tak jsou různé letní varianty vlastně kávových drinků, ať už studené filtry, nebo třeba espresso tonic, cold brew a tak dále, ale samozřejmě jsou tady potom i klasické teplé kafe, ať už filtrovaný, anebo právě připravovaný jako espresso s mlékem, bez mléka.
2: A co se týče nějakého doprovodného programu, tak tady jsou tvořivé dílny, co dalšího?
3: Je to tak, vlastně i pro všechny návštěvníky jsme připravili doprovodný program ve formě cuppingu, což jsou vlastně ochutnávky kafe, a jsou tady pak různé workshopy a přednášky. A zároveň je tady pak i hudební program, venku máme vlastně hudební stage.
2: V čem se tady soutěží konkrétně?
3: Konkrétně jsou tady tři soutěže dokonce. Jedno je vlastně Czech Aeropress Championship, což je vlastně soutěž v přípravě kávy pomocí Aeropressu, která je celosvětově nejpopulárnější soutěží. Další soutěží je soutěž v pražení, je to národní soutěž Czech Coffee Roasting Championship. A aby to ostatně nebylo líto, tak tady máme i takovou pražící soutěž pro hobíky.
2: Příprava soutěžní kávy je docela věda, jak mi popsala jedna ze soutěžících Anna Šulcová.
4: Někdo dělá tu invertovanou metodu, to znamená vlastně to má otočený vzhůru nohama ten Aeropress. Někdo dělá tu klasickou, to jsem třeba používala já. Někdo zalejvá na xkrát, já jsem to tam nalil prostě už jenom na jednou.
2: Program tu potrvá ještě celou neděli. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin a 27 minut, to je přesný čas, posloucháte Český rozhlas Sever a za malou chvíli v něm uslyšíte zprávy, které dnes ráno připravuje František Janačík.
1: Yeah!

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, v něm útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je ale propojí na stránky, které se za stránky pojišťovny jenom vydávají. Dnes je to 30 let od tragické střelby Chřibské na Děčínsku. 39letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a zranil dalších 6 lidí. Následně se v policejní přestřelce sám zastřelil. Ředitelství silnic a dálnic začne od zítřka v Teplicích opravovat silnici 1/13 mezi ulicemi Nákladní a Hřbitovní. Kromě výměny asfaltu dělníci opraví také kruhový objezd u Lidlu a Albertu. Auta budou projíždět celý měsíc kyvadlově. Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Lidem od 80 let by se penze mohla každých 5 let zvýšit o 500 korun. Dnes se tak děje až od 85. Návrh počítá taky s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Více ve zprávách v 9 hodin. Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta ve vhodném čase příští rok. Řekl to včera v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Pavel řekl, že volby jsou za rok a půl a i ostatní kandidáti by měli vědět, na čem jsou, a měli by mít čas na kampaň. Dnes čekáme dopoledne zataženo a s deštěm nebo přeháňkami, místy stále i s bouřkami. Během dne bude déšť ustávat a ubude i oblačnost. Teploty dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici z Kadaně k silnici 1/13 u Prunéřova nehoda u železničního přejezdu, jde o srážku dvou osobních aut a pozor na dolním konci Mikulovic na Mostecku, i tam se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Stará řemesla nabídl v sobotu návštěvníkům krušnohorský areál Lesná na Mostecku a součástí akce byla i řezbářská show. My jsme byli na místě a tak vám reportáž nabídneme v téhle půlhodině našeho ranního vysílání. Stejně jako medailonek dalšího slavného Severočecha a stejně jako spoustu písniček, které máte rádi. Tohle jsou Katapulti.

0: Všechno nejlepší přáli nedvědi a všechno nejlepší přeje i Lenka Šobová všem, kdo dnes tedy 19. července slaví narozeniny. Všechno nejlepší taky všem čeňkům, kteří dnes mají svátek. Ve vysílání Českého rozhlasu Sever nás teď čeká slavný Severočech. Ten měl sice dvě křestní jména, ale Čeněk nebylo ani jedno z nich. Čeká nás medailonek Johana Ignáce Valtra.
1: Slavní Severočeši.
2: Uznávaným hudebníkem, jehož díla zaznívala na významných evropských scénách, byl Johann Ignác Walter. Narodil se v roce 1755 v Radonicích u Kadaně. První hudební vzdělání získal od svého kmotra, varhaníka Ignáce Neuderfla. Pak vystudoval zpěv a kompozici ve Vídni. Na přelomu 70. a 80. let 18. století začal působit jako tenorista vídeňského Burgtheatru. Roku 1782 odešel do Prahy. V Nosticově divadle působil jako první tenor a zároveň začal výrazněji komponovat pro divadlo. Právě v Praze vznikly jeho první významné singlšpíly a opery. Ve druhé polovině 80. let pokračovala jeho pěvecká kariéra v Rize. Odtud zamířil do Mohuče, kde působil jako dvorní hudebník kurfiřského divadla. Zde se oženil se sopranistkou Julianou Roberts, s níž později často společně vystupoval. Už jako penzionovaný dvorní pěvec se stal Walter v roce 1792 hudebním ředitelem společnosti Friedricha Wilhelma Grossmana a posléze ředitelem dvorního divadla v Řezně. Za jeho historicky nejvýznamnější dílo je považována opera Doktor Faust, uvedená roku 1797 v Brémách. Jde o první známé operní zpracování faustovské legendy, která předchází pozdějším zhudebněním tohoto námětu o několik desetiletí. Autor 20 oper a singlšpílů, duchovní hudby, kantát, komorních skladeb i orchestrálních děl zemřel v roce 1822.

0: počasí.
1: Ani vedro, ani zima, tak dnes bude vypadat počasí. Opravdu vedro bylo v roce 2006, tehdy meteorologové naměřili na našem území víc než 34 stupně nad nulou. Na druhou stranu opravdu zima byla v roce 1786. Tehdy rtuť vystoupala pouze na 9,5 stupně Celsia. Dnes, jak říkám, nebude ani vedro, ani zima. Odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí 18 až 21 stupňů a musíme počítat s tím, že může pršet. Především teď během dopoledne se zatažené oblohy může na zem snášet déšť a objevit se mohou i bouřky. Kolem poledne bude ale déšť ustávat a odpoledne bude dokonce i ubývat mraků. Tak ať je vaše sobota s datem 19. července, i když to vůbec není sobota, ale neděle, co nejpříjemnější. Pěkný den s Českým rozhlasem Sever.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut bude 9. Dny řemesel přilákali včera do areálu Lesná v Krušných horách desítky lidí. Na místě mohli navštívit jarmark regionálních produktů, sochařské sympózium nebo mohli při práci pozorovat uměleckou hrnčířku či kováře.
1: Krušnohorský rynek, což je jarmark, kde už jsou dneska v uvozovkách tradiční řemesla. Vidíte tam hrnčířku, na druhé straně proti ní je kovář, ten kové a připravuje samozřejmě tímhletím směrem té své výrobky a ještě tam jsou rukodělné dílničky s přírodními materiály.
2: Popsal pořadatel akce Antonín Herzán. Hned naproti jarmarku jsou 4 řezbáři. Jedním z nich je Martin Šustr. Připravoval se na show ve speed carvingu.
3: Speed carving je vlastně rychlořezba. Je to taková soutěž za hodinu se ze špalku musí vytvořit socha. Každý tak musí být naučený, aby to za tu hodinu stihl. Je to dost fyzicky náročný, je to taková docela podívaná pro ty lidi.
2: Popsal, co je speed carving, Martin Šustr. Po hodinové show proměnil 1,5 metru vysoký špalek v mohutnou sovu. Romana Kášová zájemcům ukazovala, jak na hrnčířském kruhu vzniká miska.
4: Si můžou zákazníci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, ukážu jim základy točení, můžou si vytočit výrobek, který si pak můžou odnést domů, nebo jim ho pak vypálím a můžu jim ho předat.
2: Proč jste se vrhla na hrnčířinu?
4: Před 10 lety jsme navštívili císařský den v Karaně, kde byla právě paní hrnčířka a já jsem se na ní dívala a říkám si, prostě tohle se chci naučit.
2: Taky jste si říkala, že to musí být hrozně jednoduchý a když jste to zkusila, tak to bylo asi opačně.
4: Zdálo se to na první pohled jednoduchý, ale pak když si člověk zkusil vycentrovat a vyzkoušet první hroudu hlíny, tak vůbec nevěděl, jak na to.
2: Teď jsme tady u kováře, který si měří váš prstýnek. Zvažujete, že byste si tady nechali vyrobit prsten?
5: Ano, zvažujeme. Že se nám moc líbí ta damascénská ocel a mělo by to takovou autentickou atmosféru.
2: Napadlo vás to teď, anebo už jste o tom uvažovali díla, třeba proto jste sem dnes přijel?
5: Napadlo nás to teď a spontánně přímo tady.
2: Tam se kováře, jak často se setkáváte s tím, že na akcích, kde jste, tak vás lidé osloví kvůli výrobě snubního prstínku, protože je to právě napadlo.
6: To se mi stalo teďka poprvé.
2: Prozradil kovář Filip Tomášek. Snad Lence ze Sedlčan přinese nápad na snubní prsten tady z Lesné v Krušných horách štěstí. Jan Beneš, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Komise v Jirkově na Chomutovsku posuzuje návrhy z participativního rozpočtu. Podvodníci se opět vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Vláda zítra projedná valorizace důchodů. Po ránu stále zataženo a s deštěm, přes den méně oblačnosti i srážek, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Obyvatelé Jirkova odevzali v rámci participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov celkem 24 návrhů. Komise teď vyřadí ty, které překračují finanční limit nebo jinak nevyhovují, například kvůli majetkovým důvodům. Radnice vyčlenila na uskutečnění nápadů obyvatel 1 milion korun. Maximální částka na jeden návrh je 300 tisíc.
3: Jak mi řekl jeden z členů komise a zastupitel za hnutí Náš Jirkov Josef Dušek, komise se sejde ještě na konci prázdnin, aby oznámila, kolik návrhů musela vyřadit. Od 1. září pak budou moci obyvatelé města hlasovat o nejlepších nápadech. Ty pak v následujícím roce město uskuteční. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako od VZP. Třeba adresa odkazu se od oficiálního webu pojišťovny ale liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce. Více řekla mluvčí VZP Viktorie.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
2: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje, pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a také svoji banku. Vláda v pondělí projedná změny v navyšování.

0: Ani důchodů lidem od 80 let by se penze mohla každých 5 let zvýšit o 500 korun. Dnes se tak děje až od 85. Návrh počítá taky s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Neobsahuje ale zastropování důchodového věku na 65 letech ani návrat k vyšší valorizaci. Opozice kritizuje hlavně plošné přidávání všem seniorům. Maximální povolené ceny pohonných hmot na víkend vzrostly oproti pátku o desítky haléřů. Litr benzínu mohou čerpací stanice teď prodávat nejvýše za 43 korun a 41 haléřů. Informovalo o tom v pátek ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty také stoupl oproti pátku o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny v pátek určoval naposledy. Vládní opatření v pondělí končí.
1: Sport.
0: Fotbalisté Anglie mají po druhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes v 21 hodin našeho času začíná v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
1: Počasí.
0: Převládá zataženo, s deštěm může se stále vyskytnout i bouřka. Kolem poledne bude déšť postupně od západu ustávat, odpoledne bude ubývat oblačnost a srážky už jen místy a slabě. Teploty do 21 stupňů, na horách do 17 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 137 cm, průtok 92 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Kadaně k silnici 1/13 u Prunéřova policie stále řeší u železničního přejezdu srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Planetárium.
1: Jakou roli v lesním ekosystému Evropy hrají mravenci rodu Formica, objasní biolog Jiří Tůma. Představí nám přitom i některé další zajímavé nájemníky mravenišť.
2: Také na periferii Římského impéria se pěstovala réva a vyrábělo víno. Prokázal to výzkum, který v další letní repríze představí archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš.
1: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši prázdninovou soutěž o knihu a uslyšíte pravidelnou rubriku Historické souvislosti.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Údajné silné zemětřesení na Rokycansku se 9. července v 18 hodin nekonalo. Přesně řečeno, právě tehdy proběhl běžný průmyslový odpal ve velkolomu Čertovy schody u Berouna. Automatický vyhodnocovací systém seismologického centra v německé Postupimi však chybně smíchal data o odstřelu z regionálních seismometrů s daty z mnohem vzdálenějších stanic. Ze slabého otřesu tak vzniklo zemětřesení o síle 5,5 stupně, které by u nás bylo vskutku rekordní.
0: Autorem kalendářních výpočtů objevených archeology na zdi v jedné z budov starověkého majského města Šultúnu v Guatemale je první majský astronom a matematik z klasického období, kterého známe jménem. K výpočtu je totiž připojen hieroglyfický dovětek tak pravil Sak Tán Vaš. Může to být jen citace, ale nedá se vyloučit, že jde o vlastnoruční zápis majského vědce, jehož jméno lze volně přeložit jako liška s bílou náprsenkou.
1: Japonská sonda Hayabusa 2 prolétla 5. července kolem asteroidu Torifune v těsné vzdálenosti 1 kilometru. Účelem mise bylo získat data pro vývoj technologií potřebných pro přesné navádění sond k nárazům do malých kosmických těles, pokud by bylo u některých v budoucnu nutné korigovat jejich dráhy. Na projektu se podíleli i čeští vědci, kteří asteroid několik let pozorovali a vytvořili jeho rotační a tvarový model, který umožnil tak těsný průlet.
0: Z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu odstartovala 14. července úspěšně ruská kosmická loď Soyuz MS-29, která vynesla na mezinárodní vesmírnou stanici ISS 2 ruské a 1 amerického kosmonauta. Zajímavostí je, že se startu osobně zúčastnil šéf amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA Jared Isaacman. Bez ohledu na napjatou mezinárodní situaci se setkal i s šéfem agentury Roskosmos Dmitrijem Bakanovem.
1: Někdy v polovině roku 2028 vynese zřejmě evropský znovu použitelný raketoplán Space Rider na oběžnou dráhu experiment zaměřený na studium sinic, připravený výzkumníky z brněnské Mendelovy univerzity. Vědci budou sledovat, jak se vysušené sinice po pobytu na oběžné dráze znovu aktivují a jak na ně působí mikrogravitace a kosmické prostředí. Sinice jsou velmi perspektivní organismy, které mohou najít využití při budoucích vesmírných misích.
0: Podle brněnských vědců mohou nejen produkovat kyslík a sloužit jako zdroj potravy, dovedou také fixovat dusík a v budoucnu se mohou podílet na udržitelném hospodaření při dlouhodobém pobytu člověka ve vesmíru.
1: Na mezinárodní vesmírné stanici už v rámci experimentů pobývala řada pozemských organismů. Jednou to byla dokonce celá kolonie mravenců.
0: My je budeme raději pozorovat v přívětivém prostředí našich lesů. Planetárium.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Chodíte rádi do lesa, na výlety, na houby nebo třeba na borůvky? Pak si můžete své cesty zpestřit sledováním a počítáním lesních mravenců, kteří jsou právě teď velmi aktivní.
2: Nemá pochopitelně smysl počítat jedince, těch jsou po lesích miliardy. Objevovat a počítat mravenčí kupky je ale možné. O jejich výskytu pak můžete napsat vědcům, kteří se výzkumu lesních mravenců věnují.
1: Cílem celoevropského projektu Monit Ant je nejen rozšíření našich dosavadních znalostí o lesních mravencích. Každý, kdo se do výzkumu zapojí, navíc přispěje svým dílem k jejich ochraně. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Projekt Monit Ant je zcela konkrétně zaměřen na ochranu lesních mravenců rodu Formica v mírných a subarktických lesích Evropy.
2: Jak jsme řekli, je to projekt nadnárodní, doslova celoevropský. Kdo všechno je do něj zapojen?
1: O tom už hovoří Jiří Tůma z Ústavu půdní biologie a biogeochemie Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.
3: Je to konzorcium vědců z několika evropských zemí. Dohromady je nás, teď jsem se koukal, 10. Přibírali jsme nějaké nové zájemce z jiných zemí, takže nás je opravdu jako od jihu na sever 10 států, který spolupracují a vlastně to koordinuje německý partner Heikefeld. Základním cílem je teda vytvořit monitorační strategii, kterou budeme používat pro sčítání a záznam mravenců rodu Formica. Na to se ovšem nabaluje spoustu další zajímavé vědy a zajímavých otázek. Například jeden z těch hlavních výstupů toho projektu bude, že bude monitorovat i organismy, které jsou na tyhle ty mravence vázaní. Od těch úplně nejmenších, co si dokážete představit, od želvušek třeba a půdních háďátek, až po třeba tetřevy.
1: Mravenci rodu Formica, to jsou dominantní mravenčí obyvatelé evropských lesů, jsou to ti hlavní lesní mravenci.
3: Určitě v těch lesích, ať už teda smrkových či listnatých, tam jsou určitě dominantní. To asi každý zná, že když jdete do lesa, většinu věcí, co leze na zemi, budou mravenci rodu Formica. Oni jsou opravdu jako nejenom všudy přítomní, ale mají tam jistou ekologickou úlohu.
1: V rámci toho rodu Formica je popsaná celá řada druhů, kolik jich vlastně je a které jsou nejrozšířenější, ať už v Evropě nebo u nás.
3: Já teď úplně nevím přesné číslo, protože tam patří i různé jako podrody těch formy, které ty úplně klíčoví hráči rodu Formica využívají a těch je teda spoustu. My se zabýváme hlavně 6 druhy, které jsou tady u nás dominantní v lesích. A ty druhy na první pohled se od sebe nelišily, laik by asi nepoznal rozdíl mezi jedním mravencem a druhým. To opravdu jako na pohled není zřejmé. My je dokážeme rozlišit samozřejmě podle ochlupení například na hlavě a tak dále, ale každý ten druh se liší nějakými ekologickými nároky, kterýma nedokáží například osidlovat úplně stejná prostředí. U nás je asi nejběžnější Formica polyctena, jeden z těch českých názvů je mravenec množivý, a to je takový ten mravenec, který vytváří spoustu kub vedle sebe, úplně typicky, ve spoustě našich lesích ho najdete, takže když najdete nejen jedno hnízdo osamocené, ale spoustu takových těch satelitních hnízd kolem, tak to bude nejspíš Formica polyctena. Typický lesní mravenec, to zbarvení je takové červeno-černé, má takovou tu černou tečku na hrudi a zbytek hlavy je tak jako černo-červený, takže to je taky ten typický lesní mravenec.
2: Jakou roli mravenci v ekosystému hrají? Někdy se o nich říká, že je to jakási lesní policie nebo zdravotnická služba, že jsou jakýmisi doktory lesa.
1: To je podle Jiřího Tůmy celkem přesné a veřejnost to dobře ví.
3: To se říká hlavně kvůli tomu, že vytváří obrovský predační tlak. Hlavní zdrojem potravy pro mravence nejsou překvapivě možná ty různí bezobratlí i ty takzvaní škůdci, ale je to medovice. Jenom produkují mšice a červci a podobní bezobratlí. Ale zároveň prostě, když potřebuje ta kolonie proteiny, zejména pro jejich larvičky, tak přepíná tenhle ten hlavní zdroj potravy, tu medovici, a soustředí se na lov tedy bezobratlých.
1: Mravenci, jak už jsme řekli, žijí v takových těch velkých kupách, v organizovaných koloniích. Jedinci mají přesně určené role, je to sociální hmyz, je tam královna, dělnice, vojáci. Jak hluboké jsou naše znalosti o životě v těch kupách? Je pořád něco, co o mravencích nevíme?
3: Popravdě řečeno, o mravencích se obecně dost ví. Ten výzkum na nich je poměrně intenzivní. O lesních mravencích toho víme poměrně dost i proto, že prostě v Evropě a v tom mírném pásmu je těch vědců, řekněme, nejvíc a mají dlouhou historii studií mravenců. Takže o lesních mravencích toho víme dost. Nicméně dneska se vyvinuly nové metody, kterými můžeme právě zkoumat věci, které jsme dřív nemohli. A to ať začnu u dronů, díky kterým můžeme monitorovat ty mraveniště jako takové, můžeme je nacházet. Nebo i genetické analýzy. My jsme dříve nevěděli, jak to tedy je s jejich genetickou výbavou, jak často se můžou stávat například hybridní kolonie, že se mezi sebou ty druhy kříží, a nebo jak je na tom geneticky špatně nebo dobře kolonie, nebo populace, která byla například poškozená něčím, špatným stylem těžby nebo přírodními katastrofami. Takže dneska je spoustu těch nových typů analýz a testů, který můžeme aplikovat a dozvídáme se o těch mravencích úplně nové věci, které jsme dřív ani netušili.
1: To mě zaujalo, že se můžou křížit mezi sebou ty druhy. Je to normální?
3: Je to poměrně normální. Mezi těmi druhy se to v přírodě stává často. Nicméně dneska právě díky těm genetickým analýzám kolega, který na projektu pracuje z univerzity v Gentu, tak ten právě zjišťuje, že jeden druh může hybridizovat druhý. To znamená, že může ovlivnit jeho genetickou výbavu, ale nejde to například naopak. My tady máme například v jižních Čechách velikou populaci jednoho speciálního lesního mravence, je to formika aquilonia, a u ní právě zjistil, že ta dokáže hybridizovat ostatní druhy těch formik, těch lesních mravenců, ale ona sama jimi nemůže být ovlivněna, nebo nebývá to časté. Takže i takové ty otázky ohledně toho, jak nějaká populace někde bude přežívat, závisí i na té genetické výbavě a dneska objevujeme přesně, jak to teda tam funguje.
1: Takže v podstatě to je jakoby vznik nových druhů v přímém přenosu.
3: Ano, a pak je otázka, jak se ty nové druhy, ty hybridy, dokáží v tom prostředí udržet, jestli dokážou vyprodukovat i ty plodné samice schopné založit nová hnízda. Jestli teda ten hybrid opravdu je jako dočasný, anebo tedy jestli je to nový druh. Zatím je to taková otázka, no, ty hybridy vznikají a máme i hybridní populace, ale nevíme, jak je to časté, jestli je to trvalé a tak dále.

0: Jak už biolog Jiří Tůma říkal, na lesní mravence jsou navázáni i další živočichové. Nejzajímavější z nich jsou symbionti, kteří bytují přímo v mravenčích kupách.
1: Co je to za živočichy a jaký prospěch ze soužití s mravenci mají? Nebo naopak, čím je jejich přítomnost přínosná pro mravence?
2: To je věc, která se nestuduje tak úplně často. Když vemu jenom bezobratlé živočichy, tak víme kolem 100 druhů bezobratlých, kteří jsou přímo vázáni, to znamená životně závislí na těch hnízdních kupách lesních mravenců, že prostě bez nich je těžko najdete nebo nenajdete. To jako možná zní trošku banálně, ale když si to jako vezmete z pohledu ochrany třeba těch lesních mravenců, tak to, že vymizí z lesa jeden druh, to znamená lesní mravenec, třeba Formica polyctena, tak si řeknete tak dobře, tak zmizel jeden druh, to se za stolik nestane, je jich tam spoustu dalších, nějak se nahradí. Ale s tímhle tím jedním druhem zmizí přesně kolem té stovky popsaných dalších bezobratlých. Takže najednou z toho lesa zmizí prostě kolem té stovky jiných organismů, se kterými normálně nepočítáme. Takže když se ptal ještě na ty jednotlivé druhy, nebo co je to za organismy, tak jsou to například drabčíci, je tam spousta druhů drabčíků, vyvíjí se v tom mraveništi hodně larev různých brouků, jsou tam například stinky, jsou tam chvostoskoci a v našem výzkumu se zabýváme jedním takým speciálním případem a to je jiný mravenec, který je závislý na lesních mravencích, který žije jenom v těch jejich kupách. Jmenuje se mravenec lesknavý česky, je to Formicoxenus nitidulus latinsky. A ten právě je úplně závislý svým životním cyklem na těch kupách těch mravenců. A tím, že lesní mravenci jsou téměř ohrožení na té evropské legislativě, tak tenhle ten mravenec, který se vyskytuje přibližně v 50-60% jejich hnízd, automaticky tedy padá do té ohrožené skupiny, takže to je ohrožený mravenec závislý na lesních mravencích. Ale my dodneška nevíme, jako na čem se tam vlastně živí, co je pro něj důležité, jak se šíří s těmi mravenci na nová stanoviště. Takže to teďka poměrně intenzivně zkoumáme a zjišťujeme, že ten mravenec, jsme mysleli, že třeba je opravdu jako vzácný, že se vyskytuje v několika procentech mravenišť, ale jak jsme se začali hodně detailně v tom projektu zabývat dopodrobna těmi hnízdy, tak zjišťujeme, že ten mravenec je poměrně častý, takže to je takový nový zjištění, jako jeden z těch výstupů toho projektu.
1: No a teď, jak jsem se ptal, jaký vlastně z toho mají ti živočichové prospěch, že žijí mezi mravenci, třeba je to pro ně nějaký druh ochrany?
2: Tam je široká škála těch interakcí, těch vzájemných vztahů. Nedá se říct jenom, že to je ta ochrana, ale je dobrý se uvědomit, že když už je ten organismus závislý opravdu na tom prostředí toho mraveniště nebo na těch mravencích, tak je tam o nějakého parazitismu, kdy ten organismus dokáže tedy ty mravence opravdu lovit, nebo jejich larvičky a kukly. To je čistá jako predace nebo parazitismus. Ale pak jsou tam jako čistě mutualistické vztahy. My máme třeba případy drabčíků, který se pohybují v tom mraveništi, tak nějak se živí na tom, co ty mravenci přinesou do toho hnízda různý zbytky bezobratlých, ale občas si pochutnají i na těch vajíčkách mravenců. A ty mravenci by je tam normálně nesnesli, protože prostě je to jeden z druhů té kořisti, který mravenci by normálně lovili. Ale některé ty druhy těch drabčíků dokáží produkovat látky, které jsou přitažlivé pro ty mravence, anebo odpuzující naopak. A dokonce jeden druh poskytuje látky, které fungují jako droga, jako takový, jako uklidňující prostředek a zároveň návykový. Takže oni, když narazí na toho drabčíka, tak on jim poskytne kapičku takové uklidňující tekutiny, která je ale zároveň jako příjemná pro ně. Takže vyhledávají tyhle ty drabčíky, aby se tak nějak jako upokojili.
1: Takže mají vlastně prospěch z toho, že tam ty drabčíky mají nějakým způsobem.
2: Dá se to tak říct.
0: Dalším druhem živočichů, který má z mravenců prospěch, jsou některé druhy ptáků. Poskytují jim totiž bezděčně jakousi čisticí a dezinfekční službu.
1: Pro některé jsou i zdrojem snadno dostupné potravy.
2: To je jedna z věcí, která byla pozorována, ale když to vezmu jako ze základu, tak je hrozně těžký tyhle věci pozorovat dlouhodobě, protože vy prostě byste musel sedět u toho mraveniště a koukat na něj několik dní, týdnů, měsíců, abyste zjistil, co přesně na ty mravence chodí se přiživovat nebo si na nich čistit ty křídla. Ale samozřejmě máme spoustu záznamů, který tohleto potvrzují. Například sojky tohleto dělají hodně často, že vidíte, jak přistanou na mraveniště, roztahnou křídla, nechají se jako postříkat tou kyselinou mravenčí a zbavit se třeba parazitu mezi těmi peříčky. Ale umí to i aktivně, že vidíte, že ta sojka nebo i jiný pták sebere zobákem toho jednotlivého mravence a rozetře si opravdu tu kyselinu z toho jeho zadečku po celých křídlech. Tak vidíte, že dělají takový zvláštní pohyby na těch mraveništích. A samozřejmě i pěvci, třeba kos, drost, se tam chodí takhle přiživovat a zároveň vyčistit. Takže většinou je to jako multifunkce. My vidíme, že tam přistane ten kos, podívá se, kde běhají mravenci, vyčistí si křídla, zároveň si jich pár zobne, takový jako snack, a letí dál.
1: Narazil jsem na stránkách projektu i na informace o bažantech. Mají něco s mravenci společného?
2: Já bych to možná trošku posunul. Ty bažanti určitě tohle dělají. Chodí si zobat mravence na jejich hnízda, ale obecně ty tetřevovití ptáci, který tohle dělají, tak jako český partner mám dva úkoly, které jsem se chopil. Jeden z nich je teda monitoring právě tohle těch tetřevovitých ptáků, takže když to mám vyjmenovat, tak je to tetřev, tetřívek a jeřábek. To jsou hlavní tři skupiny tetřevovitých, který chodí na ty mraveniště se přiživovat. A jelikož děláme v národním parku, tak tam ty bažanty tak často nepotkáváme. Nemám žádný záznam bažanta na mraveništi zatím.
0: Vzhledem ke všem uvedeným službám, které mravenci rodu Formica v lesním ekosystému poskytují, je zřejmé, že by jejich případné vymizení bylo opravdu hodně znát.
1: V našich lesích se jim zatím daří poměrně dobře. V budoucnu to tak být nemusí. Co všechno mravence ohrožuje a s čím by případně mohli mít problém, si povíme v příštím planetáriu.
0: Od biologa Jiřího Tůmy z Biologického centra Akademie věd České republiky se mimo jiné dozvíte, co dělají mravenci v létě, a také vám prozradíme, jak se právě i vy můžete v rámci projektu MonitAnt zapojit do výzkumu a sledování mravenišť.
1: Je to činnost prospěšná a může být, myslím, i zábavná.

0: už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
1: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
2: 1. Člověk je homo militaris a válka k němu bohužel patří po celé dějiny. Stejně jako jinde, i tady probíhá evoluce a každý nový konflikt je v něčem jiný. Typickou chybou bývá snaha připravit se na válku novou, kopírováním postupů z té předešlé. O to víc pak zaujmou postavy, které jsou na začátku nových konceptů. Jednou z takových byl i italský generál Giulio Duhet. Ten po zkušenostech první světové války napsal knihu Vzdušná dominance a předznamenal v ní jeden zásadní efekt. Podle něj bylo zbytečné opakovat jatka první světové. Namísto pozemních armád přeletíte s flotilou bombardérů zákopy a přenesete válku přímo do měst, do továren, na železnice a nakonec do obýváků civilistů. Logika byla jednoduchá. Když zničíte průmysl i nervy obyvatelstva, vláda se zhroutí, lidi si vynutí konec války a vše skončí rychleji. Jako první si strategické bombardování zkusila německá Luftwaffe. Začalo to učebnicově. Útoky na letiště, sklady a na komunikace. Velmi rychle ale začaly následovat pravidelné nálety na britská města. Blitz. Jenže Londýn ani další města se nehroutila tak, jak to předpokládala teorie. Lidi chodili zpátky do práce a do krytů si prostě sebou nosili termosky s čajem. Přizpůsobili se. Britská Royal Air Force odpověděla vlastní verzí strategického bombardování. Noční kobercové nálety na Německo už nemířily na jednu fabriku, ale na celé městské bloky. Cílem byl průmysl, dělníci i morálka v jednom jediném ohnivém balíku. Hamburg a Drážďany jsou toho nejkřiklavějším případem. Ale i tady nastalo překvapení. Navzdory tomu všemu dokázala říše nadále zvyšovat zbrojní produkci a Němci žili dál uprostřed ruin. Americké letectvo zvolilo místo kobercových náletů chirurgické řezy. Namísto celých měst se zaměřilo na klíčová místa válečné ekonomiky. Rafinerie, dopravní uzly a sklady paliva. Bez benzínu a bez nafty nejezdí tanky a nevzlétají letadla. A teprve v tu chvíli začal pro Německo opravdu problém. Američanům to po válce vypověděl sám ministr zbrojní výroby Albert Speer. Po roce 1945 si analytici a vojáci sedli k číslům, zprávám a k tomu, co zbylo po městech i po průmyslu. A začali bilancovat, jak obstála Duhetova teorie. Zjistili, že bombardování měst samo o sobě nezlomilo morálku tak rychle, jak se čekalo. Ukázalo se, že rozhodující nebyla vágní představa útoku na město, ale systematické operace proti konkrétním uzlům, především proti dopravě a energetice. A nakonec se ukázalo i to, že strategické bombardování samo válku nevyhraje. Pořád ještě byla zapotřebí noha pěšáka, která obsadila území. Duhet se tedy nemýlil v tom, že vzdušná válka bude klíčová, ale mýlil se v její přímočarosti. Skutečné strategické bombardování bylo méně čisté, méně rychlé a mnohem víc o kombinaci ekonomiky, logistiky a lidské odolnosti. Tyhle poznatky se pak dostaly do nových doktrín a v nich jsou, bohužel, dodnes.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách hrajeme o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření o tom, jak Webův teleskop odkryl tajemství vesmíru. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
1: Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. Co je to za bod a proč se do jeho blízkosti umisťují kosmické sondy?
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu vás čeká naše další letní repríza. Vydáme se na Balkán doby římské. Koncem listopadu loňského roku vás Planetáriem spolu s Veronikou Kindlovou provázel Jiří Zeman. Planetárium.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: I v okrajové části Římského impéria v dnešní severní Makedonii pěstovali v prvních stoletích našeho letopočtu zemědělci v duchu římských tradic vinnou révu a vyráběli z ní víno.
4: Důkazy o tom přinesl rozsahem nevelký, ale důkladný mezinárodní výzkum pod vedením českých odborníků, publikovaný nedávno v odborném časopise Environmental Archaeology.
3: Hlavní autorkou článku je Petra Tušlová z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podle jejich slov je tento výzkum důkazem, že i malý zásah do terénu může přinést zásadní poznatky, pokud se při něm vhodně propojí přírodovědné a humanitní obory.
4: Pokusíme se vás o tom přesvědčit. Vydejme se tedy do severní Makedonie. Lokalita Svatá Petkina Niva, kde proběhl výzkum, který je předmětem výše zmíněné studie, se nachází v blízkosti Ochridského jezera.
3: Petra Tušlová je aktuálně na dlouhodobém stipendijním pobytu v Aténách a tak nám bude průvodcem druhý autor studie, Jaromír Beneš z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
5: Ta lokalita je v nádherné poloze nad aluviální plání Ochridu, což je impozantní krajina u velmi starého a hlubokého jezera. Ta krajina má dodnes antickou strukturu. My jsme se zúčastnili projektu, který mapoval antické i pravěké památky v oblasti Ochridské aluviální pláně a v rámci toho jsme se zaměřili v roce 2022 na analytickou podporu pražského týmu, který vedla Petra Tušlová. Ona je specialistka na dobu římskou a dobovou keramiku a už v roce 2017 a 19 zachytila povrchovými průzkumama a geomagnetikou tu lokalitu. Geofyzikální měření ukázalo, že jsou tam nějaké kamenné struktury čtvercového typu a v roce 22 zvolila malou ověřovací sondáž o rozměrech 4x4 metry. A výsledkem jednoměsíčního výzkumu našeho společného byla řada teda překvapivých zjištění.
4: Archeologové odkryli jednu ze zmíněných čtvercových struktur. Jednalo se o základy nevelké kamenné stavby, v níž se našly zbytky 4 nádob, zásobnic. Jedna z nich byla dokonce takzvaně in situ, tedy na původním místě.
3: Jak tyto antické zásobnice bývají velké, jak vypadají a kolik se do nich vešlo? Jaromíra Beneše se ptal kolega Frederik Velinský.
5: To jsou římská dolia, dolium je singulár. Jsou to typické masově vyráběné římské zásobnice, které byly předmětem klasického tržního obchodu a sloužily na uchovávání nejrůznějších potravin. A určité typy těch obrovských nádob se používaly na přímou výrobu vína, byly zapuštěné do země, mají název Dolium defossum a nutno říct, že jejich rozměry jsou někdy impozantní. Kolísá to zhruba od objemu 150 litrů do 1000 litrů. Nádoby, které my jsme identifikovali, mají několik set litrů. Ono to nelze říct přesně, protože z nich známe pouze spodky a část víka.
2: Vnitřní povrch té jedné konkrétní zásobnice, která zejména nás bude zajímat, byl pokryt takovou černou hmotou. Současné metody umožňují odhalit, co v těch nádobách kdysi bylo. Jak jste třeba tuhle nádobu konkrétně zkoumali a co vlastně jste zjistili?
5: Ta chemie, která se dělala z těchto dolí, tu zařizovala, domlouvala Petra Tušlová s další výbornou badatelkou Veronikou Brychovou z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky, která je na to specializovaná, a výsledkem bylo zjištění, že ta černá hmota je borový dehet, který se využíval na vnitřní izolaci těch vinařských nádob. Vedle toho ještě Veronika udělala další analýzy, aby vyloučila nebo potvrdila přítomnost lipidů či jiných organických sloučenin, které tam byly přítomny ve velice nízkých hodnotách. Takže to téměř vylučuje, že by se v těch nádobách uchovávaly nějaké jiné potraviny.
2: To je vlastně důkaz toho, že v té době se v dnešní severní Makedonii pěstovalo a zřejmě teda i vyrábělo víno.
5: K tomu jsme museli ale přijít řadou jiných analýz. My jsme teda věděli o té keramice ty základní údaje, které jsme předpokládali, protože to bádání o římské keramice je celkem rozvinuté, ale ty nádoby obsahovaly sediment hlínu, kterou my jsme systematicky proplavovali. Bylo tam během té kampaně výzkumné proplaveno asi 500 litrů sedimentu z různých částí té sondy a my jsme teda se soustředili na jednu nádobu po té, co jsme zjistili, že obsahuje velké množství rostlin makrozbytků. Mezi nima přivládlo několik desítek peciček vinné révy. To byl vlastně přímý důkaz, že tam nějaký zbytkový objem byl přesně v tomto doliu.
2: Uvádíte v té studii taky, že ty pecičky byly pecičky vinné révy domestikované. Jak se rozeznají pecičky z těch divokých hroznů od těch domestikovaných?
5: Víte, ono někdy jako věda připomíná loupání cibule. My se postupně dostáváme k jednotlivým odpovědím až poté, co uděláme jinou metodu, která nám otevře nějaké nové otázky. A tak tomu bylo i v případě výzkumu na Petkyně Nivě. Běžným zrakem nebo běžným morfologickým posouzením není možné rozhodnout, že ty pecičky jsou divoké nebo domestikované. Protože máme kontakty v celé Evropě, poslali jsme to do té nejlepší laboratoře, kde dělají takovou speciální metodu morfometrii těch vinných peciček. Tou laboratoří je francouzské Montpellier, konkrétně Ústav ekologie. A tam nám kolega Laurent Bobby, který je přední evropský specialista na starověké víno, udělal tuto morfometriku se svou kolegyní. A z toho souboru asi 14 peciček, které jsme vyčlenili na tu analýzu morfometrickou, pouze jedna byla jakoby typově divoká a zbytek byl domestikovaný.
2: Říkáte morfometrie, to znamená, že se tam nějak měřily ty pecičky a záleželo na jejich tvaru.
5: Ano, to je taková metoda, zachytí se mikrofotograficky v obrys té vinné pecičky a to se porovnává s obrovským souborem metadat, který matematickým způsobem to přiřadí k určitým domestikovaným, polodomestikovaným nebo divokým typům.
2: Vám se podařilo, myslím, dvě z těch semen hroznových i radiouhlíkově datovat, čím jste vlastně pomohli zpřesnit datování celé té lokality, takže kdy se tam to víno pěstovalo?
5: Ještě bych řekl, že to datování jsme museli použít právě ty pecičky z toho dna tohoto dolia, protože pokud by to bylo mladší výrazně, tak by bylo jasné, že jde o kontaminaci z mladšího období. To se nestalo naštěstí. My jsme zjistili, že radiouhlíkové datování nám to posadilo mezi léta 250 až 380 našeho letopočtu, to znamená do rozvinutého imperiálního období doby římské, a potvrdilo se i datování celé té situace. Ono to vypadá tak trošku cimrmanovsky, když se řekne, že to je 250 až 380, ale tam zrovna v tomhle období je takzvané radiokarbonové plato, což je období, kdy se ukazují ty dlouhé intervaly. Těžko teď jako vysvětlím, proč tomu tak je. Nicméně to datování koresponduje s těmi artefakty, čili přesně nám to řeklo datum, které jsme očekávali, takže to bylo fajn.
4: Možná to znamená, že archeologové na severomakedonské Petkyně Nivě odkryli budovu, která ve 3. či 4. století po Kristu nebyla jen skladem, ale přímou součástí vinařského provozu, kde se produkovalo víno z místních hroznů.
3: Zjevně to tak bylo. Archeologa a archeobotanika Jaromíra Beneše to zase až tolik nepřekvapilo, i když jak se to vezme.
5: To celkem je známo z písemných pramenů a z ikonografie. Ty provozy jsou běžnou součástí římských venkovských vil. Tato struktura, kterou my jsme odkryli, byla s velkou pravděpodobností součástí celé vinárie, to znamená vinařských sklepů, kdy každá ta římská vila si produkovala vlastní víno, aspoň na území jádra Římské říše. Ale my jsme přesně nevěděli, jak se to odehrává na samé severovýchodní periférii Římské říše. To je v podstatě novinka.
2: Takže to je asi ten nejzásadnější význam toho objevu. Možná to někoho trošičku překvapí, protože Balkán, ten je z dnešního pohledu pro pěstování vína velice vhodný.
5: Ano, ale Ochridská oblast zase až tak není tou nejvhodnější, protože ta lokalita leží zhruba v 750 metrech nad mořem. Je to horské údolí, byť je tam aluviální pláň rozsáhlá, takže ty podmínky nejsou zrovna nejpříznivější pro pěstování vín. Ale v době římské, bylo římské klimatické optimum, to znamená, bylo v průměru asi o 1 stupeň tepleji oproti dlouhodobému průměru holocénu, takže vlastně ty podmínky byly příznivé. Co je naprosto jedinečné na téhle lokalitě, je přímý důkaz, že to víno bylo pěstováno přímo na místě, že tam byl vinohrad. A to jsme zjistili podle toho, že jsme analyzovali uhlíky, fragmenty spálených dřev z toho souboru a mezi nima se objevil velmi, velmi vzácný doklad uhlíku vinné révy. Je to možná překvapivé pro posluchače, že zrovna ta vinná réva se dochovává velmi výjimečně, ale ono je to tím, že vinaři už ve starověku spalovali zlikvidovanou vinou révu nebo zlikvidované hlavy, přímo je pálili na té vinici. Nepoužívali je jako běžné palivo, třeba do krbů nebo do jiných otopných zařízení. Jak z hygienických důvodů, tak řekněme z hlediska zdravotních. Ta vinná réva může obsahovat nějaké patogeny, takže to dřevo se pálilo a máme ho v archeobotanických souborech velmi vzácně. Pro mě to byla první pořádná lokalita, která měla pecičky vinné révy dohromady s uhlíky. Takže ten přímý důkaz je velmi fajn a jsem za něj moc rád.
4: Jak asi starověké víno z Ochridské aluviální pláně, tedy rozsáhlé oblasti tvořené říčními sedimenty, chutnalo, když se nejen skladovalo, ale i vyrábělo v nádobách impregnovaných borovým dehtem?
3: Podle Jaromíra Beneše muselo borovou chuť, jak se říká, natáhnout.
5: Což není nic jakoby nepříjemného pro toho konzumenta, protože obsahuje aromatické látky, ten borový dehet, a ty se jakoby chuťově vepíšou do toho vína, takže ta chuť musela připomínat řeckou recinu, kterou naši lidé znají především z letních dovolených v Řecku.
2: Ještě navíc myslím, že tehdy se víno pilo spíš jako vinný střik než čisté.
5: Ano, ale my nevíme, jak tomu bylo na okraji Římského impéria. Předpokládáme, že to byli Římani, ale nemuseli to být jako etniční Římani z Itálie, mohli to být místní lidé, kteří přijali římskou kulturu. To zase jako přesahuje možnosti našeho výzkumu řešení téhle otázky. ale osobně si myslím, že všechno bylo takové jako v klasické římské usedlosti, včetně nejrůznějších běžných typů ovocných stromů, zahrad a podobně.
2: Do jaké míry se vám díky těm analýzám podařilo rekonstruovat podobu té krajiny? Co všechno tam rostlo, co se tam pěstovalo, jak moc jiná je ta současná krajina?
5: Tak to zase je další slupka té pomyslné cibule. My jsme nedělali jenom ty analýzy, které se stahovaly k vínu, ale dělali jsme i analýzu zvířecích kostí. To dělala Lenka Kovačeková z našeho pracoviště a kolegyně Lucka Juříčková z Přírodovědecké fakulty pražské, která dělala šnečí faunu. A třeba ta šnečí fauna nám podala důkaz o tom, jaký biotop tam bylo. Dokonce bylo tam prokázáno časté obracení hlíny. Ukazovalo to na zahrady nebo vinohrady. A zvířecí kosti zase ukázaly na ovce, kozy. Dokonce tam máme prokázáno několik zajímavých ryb. Takže ten obraz té krajiny je daleko bohatší.
2: Jaký je podle vás největší přínos takového výzkumu, nejenom myslím tohoto konkrétního, ale vůbec podobných výzkumů v té oblasti?
5: Já bych uvedl dva důvody. První důvod je čistě vědecký. My jsme šli nasazením takového množství metod na samotnou dnešní hranu toho, co je možno zjistit. To znamená, my jsme vyzkoušeli, že na ploše 4x4 metry, do hloubky řekněme 1,50 m maximálně, zjistíme opravdu velké množství informací ve značně přesném popisu. Například vedle těch uhlíků vinné révy tam byly uhlíky ořešáku. Dominovaly tam dokonce uhlíky platanu a to je strom, který není tam domácí, ten byl s kterými Římany vysazován, protože jeho domov je samotný jižní okraj Mediteránu. Té studie je celá řada dat, která nejsou v běžných studiích standardní. Tak a druhý důvod, který ta studie má, je vytvoření jakéhosi pomyslného mostu mezi současnou krajinou a současnými lidmi, kteří tam dnes žijí a jejich historickou tradicí. To znamená, oni mají díky této studii přesné informace, jakým způsobem se tam pěstovalo víno a jak vypadala římská vila v běžném venkovském provozu. To je, myslím, pro ty lidi cenné sdělení, na které mohou odkazovat.
2: O vinařích od Ochrického jezera hovořil loni na podzim v našem pořadu Jaromír Beneš z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
3: Ještě bychom měli zmínit, že výzkum na lokalitě Svatá Petkina Niva není prvním výzkumem, který čeští vědci u Ochrického jezera realizovali. Pokud nás posloucháte pravidelně, možná si vzpomenete.
2: A pokud ne, příslušné rozhovory se dají snadno dohledat v rozhlasovém archivu. A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
3: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
0: Planetárium.
2: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Rozhodnutí o případné obhajobě prezidentského mandátu oznámí Petr Pavel příští rok. Nový výtah na radnici v Krásné Lípě je hotový, sloužit začne po kolaudaci. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 5100 lidí. Je zataženo s deštěm, přes den ubývání oblačnosti i srážek, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta ve vhodném čase příští rok. Řekl to v sobotu v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Jak řekl, volby jsou za rok a půl a i ostatní kandidáti by měli vědět, na čem jsou, a měli by mít čas na kampaň. Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říkají někteří koaliční představitelé, i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Krásná Lípa na Děčínsku dokončila výstavbu výtahu na budově radnice. Lidem s horší pohyblivostí umožní navštívit úředníky nebo pobočku České pošty, která se v budově radnice nachází. Město zaplatilo za stavbu výtahu skoro 5 milionů korun.
3: Podle nezávislého starosty Jana Koláře investovalo město do vybudování výtahu peníze z vlastní kasy. Práce začaly letos v lednu, kdy bylo potřeba nejprve vybourat otvor, do kterého stavební firma umístila šachtu. Zařízení začne sloužit podle Koláře hned po jeho kolaudaci. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Liberec zvažuje, že v ranních hodinách omezí průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích. Důvodem je bezpečnost dětí z okolních základních škol a gymnázia. Podle vedení města znamenají riziko zejména rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí v autech. Možnost zavedení takzvané školní ulice teď město musí prověřit. Potřeba je například určit místa, kde bude možné zastavit, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
4: Pro vykládání a nakládání dětí takovýto kiss and ride je to o tom, že nikdo do té oblasti v tu chvíli nemůže vyjíždět. Ani autobus, ani učitelé. Prostě ta ulice se mezi 7 a 8 hodinou mezi křižovatkama zavře.
2: Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119, informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 000 lidí. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého.
1: Počasí.
2: Je zataženo a deštivo, může se vyskytnout i bouřka, kolem poledne začne déšť postupně od západu ustávat, odpoledne čekejte ubývání oblačnosti a srážky už jen místy

0: a slabě. Teploty dnes od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dolním konci Mikulovic v horách na Mostecku stále policie řeší srážku dvou osobních aut. Problémy s průjezdem čekejte ještě asi půl hodiny. Na silnici 1/9 z Mělnicka na Dubou na Českolipsku omezuje provoz nehoda osobního auta u Pustého zámku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
2: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen 2, tak pojďte.
0: Naďo, tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly 2 knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nema. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept 10 let, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí, musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblíkne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně. Tak
1: teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila trošku vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
2: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přezelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
2: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
2: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
2: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřeboval 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, aby o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš a ty se těšíš na ty špecle.
0: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to skvělý, je skvělej strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čili po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď už zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šukuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že pro boha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje častým ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, a podobně. Je to velké potěšení jídlo života.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stavba plavebního stupně Děčín by mohla začít na počátku roku 2029. Odhaduje to ředitelství vodních cest. Ředitelství silnic a dálnic stále neví, jestli může prodloužit plnou uzavírku kolem svoru na Českolipsku. V polské Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Stále zataženo a s deštěm, přes den ubývání oblačnosti i srážek, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Stavba plavebního stupně Děčín by podle odhadů ředitelství vodních cest mohla začít na počátku roku 2029. Do provozu by mohl být uveden v roce 2033. Podmínkou je pokračování povolovacích procesů podle předpokládaného harmonogramu. Teď ředitelství dokončuje podklady pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí, řekl to mluvčí Jan Bukovský. Plavební stupeň má zajistit lepší splavnost řeky Labe v úseku od Ústí nad Labem k hranici s Německem. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje zabezpečovací práce při stavbě obchvatu města Svor na Českolipsku. Úplná uzavírka tam má trvat do poloviny října. Ředitelství ale stále čeká na výsledek odvolání, protože proti plné uzavírce jen na 20 týdnů se na jaře odvolalo. Původně měla být silnice mezi Svorem a Novou Hutí zavřená do poloviny listopadu. Po tlaku dotčených obcí a vedení Libereckého a Ústeckého kraje se uzavírka nuceně zkrátila, říká ředitel Libereckého závodu v ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Nevíme, co nám odvolací orgán řekne, to znamená, snažíme se opravdu naplno. V tuto chvíli se dokončují zemní práce, pracuje se na horních mostních objektech, před železnicí i nad železnicí.
2: Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska, oznámil to generální ředitel agentury ESA Josef Aschbacher. Premiér země Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
5: Když mluvíme o úkolech polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
6: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11členou skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook a nebo Instagram. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval přibližně 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby společnosti od zbytku světového internetu.
3: Počasí.
2: Převládá zataženo a ještě s přeháňkami. Kolem poledne bude déšť postupně od západu ustávat. Odpoledne čekáme i méně oblačnosti a srážky už jenom místy a slabě. Teploty dnes od 18 do 21 stupňů, na horách do 17 stupňů Celsia.
3: Víc

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru na most je úplně uzavřená. Sledujte vyznačené objížďky. Ve směru Chomutov čekejte pak omezení v pruzích. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Ráno s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Vážení posluchači, milí přátelé a fandové, napsali si sami. Co tomu říkáte? No to je téma dnešního retra. Ti, co budou zpívat, tak si hudbu nebo text dané písně napsali sami. No, to už se někteří musí cítit jako básníci či skladatelé svých opusů. A proto je na místě, že nám všem přiblížím muzikantské historky od daleko větších skladatelů, kteří už mezi námi léta nejsou, ale určitě léta ještě budou. Mozart, Haydn, Beethoven, Bach a mnozí další. Uvidíte. Petra Černocká v úvodní písni si napsala jak hudbu, tak i text. Ovečka.

Pavel Novák si k písničkám psal většinou hudbu, na kterou mu textaři vyrobili text. Sám sobě textoval výjimečně. Nás bylo takto nastaveno víc. Pavel Novák, pěhovatá.

Maděnka Urbánková si napsala text, docela náročný, už v názvu. Jmenuje se Jou Jou. Ale předtím prozradím, co se přihodilo sebevědomému dirigentovi, který dirigoval po Beethovenově smrti jeho skladbu za přítomnosti kritika, který byl znalcem mistrova díla. Když orchestr dohrál, obrátil se sebevědomně dirigent na kritika a požádal ho o posudek hry. Měli byste to zahrát ještě jednou. Dirigent očekával zdůvodnění a když nepřišlo, zeptal se, a proč prosím? Protože se Beethoven jistě obrátil v hrobě tváří dolů. Při repríze by se obrátil do původní polohy.

kolega a zrovna tak Nadi byl kytarista a zpěvák Karel Kávec. Hráli jsme spolu nejen v country beatu Jirky Brabce, ale také v mojí skupině Jolies. My si nyní poslechneme jeho hudbu ve skladbě Paní v černém.

V jednom tamním hudebním salonu uspořádal Josef Haydn koncert, na kterém uvedl svůj nový kvartet. Bylo přítomno i mnoho hudebních hostů, rovněž i někdy rýpavý Leopold Koželuch, který se snažil vždy na někom něco najít. A zrovna i zde se naklonil ke svému sousedovi Mozartovi a povídá: to zní nějak podivné, co? Nesložil jste to náhodou vy? Mozart se zamyslel a chladně odpověděl: stěží. A víte proč? Protože ani já, ani vy byste na tak velkolepý nápad nepřišel.

To byla Lenka Filipová, která si píše hodně a je pořád zamilovaná. To Karel Černoch bral písně i od jiných skladatelů. Ale když něco napsal, měla to hezky upravenou hlavinku a to ani nemusel čučet do zrcadla.

zrcadla. To se líbilo později i Petru Mukovi, který to také natočil. Takový Jirka Grossman uměl napsat text i hudbu, ale co dovedl dokonale, byl překlad z anglického originálu, aby některá slova v češtině byla podobná ve výslovnosti jako originál. Ukáže to ve Vzdálených bubnech.

Ferenc Liszt hledal, tápal, jak to dělá Miki Volek ve své skladbě, kterou uslyšíte. Ferenc Liszt miloval dramatičnost, že prý na svých klavírních koncertech zaplatil dámám, aby na jeho koncertech omdlévali unešený jeho hrou. Omdlení mělo přijít v technicky nejobtížnější pasáži. V tu chvíli Liszt vyskočil od klavíru a omdlelé ženě pomohl a udivené posluchače ohromil svoji ducha přítomností a galantností. Jednou se však stalo, že domluvená žena byla tak zaujata hrou, že zapomněla omdlít. Liszt se obrátil do první řady, kde seděla dotyčná, přehmátl se, ztratil chladnokrevnost, ducha přítomně vyskočil a omdlel sám.

Lešek Semelka si pořídil šaty z Šátku. Aspoň tak se jmenuje jeho úspěšná skladba, se kterou bodoval i na festivalech a různých hitparádách. Nejvíc v Turecku a Albánii. A dnes si uslyšíte na Českém rozhlase Sever pořadu Retro.

Petr Spálený se musel někde pěkně spálit, nebo ho někdo napálil, protože teď každému tvrdí, že už ví. Takový si napsal text.

zaspíval, že už ví. Já opravdu ve své písni nechci trumfovat, že vím víc. Já napsal jen hudbu a text si vymyslel Jarda Machek. A právě on to tak nazval. A teď už vím víc.

Mladý Wagner, Richard, myslím, ne Karel, se občas dostával do nepříjemné finanční tísně. Jednou se rozhodl, že by mohl svoji situaci vyřešit takto. Že pošle jednu svou skladbu i s podpisem bohatému komerčnímu radovi a bude doufat v nějakou finanční podporu. Bankéř byl Wagnerovým věnováním nadšen a obratem jako odměnu mu poslal vlastní portrét s podpisem. Wagner rozbalil balíček, prohlédl portrét a lakonicky prohlásil. No, podobné mu to je. A vám pošlu písničky dvě za sebou, protože jsem dost mluvil, tak za prvé Karel Zich, jednou už jsem tě málem získal, a za ním Petr Novák s hvězdičkou blízkavou.

Přátelé milení, i vy všichni, co zasednete k nedělnímu obědu, vám i nám všem na rozloučenou zaspívá Jiří Suchý. A prozradím, že všichni ho známe jako geniálního básníka, režiséra, malíře, prostě vše uměla, ale víte, že také psal i hudbu? No jo, hodně známých písniček. Tuhle taky napsal sám, hudbu i text. Blues pro tebe. Naslyšenou za týden a ahoj.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Půl roku od tragické střelby na úřadu Chřibské na Děčínsku jsou stále někteří zaměstnanci na nemocenské. Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky, na jižní Moravě a ve Slezsku se můžou přidat i přívalové deště. Hrad Trosky v Českém ráji má opravené večerní osvětlení. Bude zataženo s občasným deštěm a teplotou do 23 stupňů. Pěkné nedělní poledne, zprávy a Jana Moravcová. A dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39letý muž, kterého místní znali 19. ledna, na obecním úřadu zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Potýká se ale s nedostatkem úředníků, říká nezávislý starosta Jan Machač.
2: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, skončila, a dvě kolegyně, účetní a to samostatného bytového hospodářství, jsou pořád v pracovní schopnosti.
0: Hrad Trosky v Českém ráji je v noci opět osvětlený. Novinkou jsou speciální světla, která minimalizují světelný smog a jeho dopady na životní prostředí. Vydávají teplé oranžové světlo. Opravy osvětlení stály podle smlouvy přes 1 200 000 korun. Kastelánka Pavlína Suchomilová uvedla, že trosky budou nasvícené od července do září a během významných dnů vždy od pátku do neděle. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
3: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km. S největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
0: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagram. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby společnosti od zbytku internetu.
1: Počasí.
0: Bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší denní teploty 23 stupňů, maxima na horách dnes na severu do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A jak to vypadá aktuálně na severu? V dopravě komplikace, po nehodě 2 osobních aut očekávejte řidiči v Družstevní ulici, v Horních Peřkovicích, na Litoměřicku, a pozor si dejte taky na silnici 1/13, nedaleko Jablonného v Podještědí na Liberecku, pozor tam na sraženou strnu v jízdním pruhu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěknou neděli.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Rok 2026, datum 19. července, to, aby jsme dotazníku, který společně vyplňovali Hana Zagorová a Petr Rezek, učinili zadost. A teď pojďme k tomu, co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A to jsou písničky na přání. Od teď až v podstatě do jedné můžete telefonovat na číslo 475 212 212 a přát si sobě nebo někomu ze svých blízkých písničku, která udělá radost, pokud někdo slaví narozeniny nebo svátek. Myslím, že je to ideální malý dárek. Taky nám můžete psát, a to sice na e-mailovou adresu zahrajte@rozhlas.cz, a nebo můžete posílat SMSky na číslo 90 01 04. Taková SMSka by měla vypadat následovně. Nejdřív napíšete slovo zahrajte, pak uděláte mezeru, pak řeknete, jaký interpret, jakou píseň má zaspívat, pak následuje další mezera a po ní text vašeho přání. Taková zpráva vás bude stát 4 koruny. No a právě takovou zprávu nám poslala Marie ze Šestajovic a napsala v ní, že by chtěla od Jaromíra Majera písničku Hospůdko známá, a posílá jí Marcelce do Neštěmic, Maruškám do Chomutova a do Děčína. Hezkou neděli, ale přeje vám všem.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Pěkné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte písničky na přání, do kterých se dovolala i posluchačka Gábina. Má k tomu dobrý důvod. Dobrý den.
1: Máme 72. výroční manželství.
0: Já vám moc gratuluju.
1: No, děkuji a chtěla bych zahrát od Michala Tučního Vyši báječnou ženskou Vezme báječný chlap.
0: Ve vašem případě se to zcela evidentně stalo, anebo jste našli nějaký báječný recept na to, jak to spolu vydržet. Zajímá mě, otevřete si k výročí to Chateauné du Pape, o kterém zpívá Michal Tučný.
1: To jsme poslouvali, když jsme měli diamantovou 70. Teď budeme opět. Dokud ještě žijeme a jsme v pořádku.
0: Přesně tak, dobře to děláte, tak ať vám chutná nejenom to víno, nejenom ta oslava, ale ať vám chutná ano. I další porce společných let. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Petr Muk jako frontman kapely Oceán na začátku své pěvecké kariéry. Poslechli jsme si píseň Ráchel. No a teď už jdeme splnit další přání. Ještě k té Ráchel dodám, že do našeho vysílání prostřednictvou SMSky objednala Radka. No a teď už další telefonické objednání. Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, tady Vlasta Sedláková ze Slanýho. A já bych chtěla zahrát sousedce paní Janě Kajprový, má dneska krásné narozeniny. A takže jí přeju hodně štěstí, hodně zdravíčka, pohodu, a aby jsme tady ještě dlouho spolu sousedili. A písničku nechám na vás teda.
0: Chtěla jste něco od Miriel Matěje, tak já jsem vybrala, doufám, že se bude líbit. Připojuju se k tomu přání. Všechno nejlepší k narozeninám i od Českého rozhlasu Sever. No a vám hezký den, naslyšenou.
1: Vám taky, děkuju moc, nashledanou.

0: Ta francouzština se tak hezky poslouchá. Muriel Mathieu v písničkách Na přání o půl jedné. S vámi je Český rozhlas Sever, který plní vaše písničková přání. No a to další splněné přání už teď můžeme říct, bude to Jirkovo. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Jirka ze Šuknova. A prosil bych El Condor Pasa. A bylo by to pro manželku a pro domov důchodců u nádraží ve Šluknově.
0: Tak těm všem budou teď zpívat Paul Simon a Art Garfunkel. Díky, že jste zavolal. Mějte se.
1: Já vám děkuji, naschválnou.

0: Condor Pasa, to byla píseň, kterou jsme právě doposlechli v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. No a jakou píseň si poslechneme dál, tak o tom rozhodla Květa. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Hliničko, já vás zdravím, zdravím mladýho. Vaše i moje samozřejmě, to už jsem hodně dlouho neřekla. Já mám takovou prosbičku, teď mě volala jedna dáma, kterou mám strašně ráda, která přijela na návštěvu k mé kamarádce, jelikož pochází ze Studence. A teď jsme se tedy jako pozdravili a já bych ji na uvítanou chtěla nechat zahrát. Chybička se totiž trošičku vloudila, ale nevadí, protože Karel Hála je její oblíbenec a je to dáma v určitém věku, nebudu říkat v jakém, takže já mám pocit, že je to velmi charismatický pán a já jsem ho měla vždycky ráda. A toto si ráda poslechnu, zlatíčko moje. Tak jestli mohu poprosit.
0: To víte, že můžete. Já s dovolením vysvětlím tu chybičku, jo? Já to na nás řeknu. Vy jste původně chtěla Ivetu Simonovou a píseň Lodí bílou. Ovšem ukázalo se, že píseň Lodí bílou zpívá muž, který toho na hlavě měl vždycky o dost méně než Iveta Simonová. Takže si právě jeho poslechneme, protože není vůbec důležité, co má na hlavě, ale co má v hrdle. A ten jeho hlas je naprosto úžasný. Tak jo, díky Květo, že jste zavolala. Doufám, že vaše kamarádka poslouchá a že tuhle píseň na uvítanou přijme s radostí. Pěkně. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naschledanou, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Jedna z písniček, které nestárnou, od Karla Gotta. No a teď už další písnička na přání a objedná jí Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Lenko. Tak já bych chtěla zahrát, jelikož dneska má syn 57 roku, tak všechno nejlepší mu přeju, hodně, hlavně hodně zdraví a štěstí. Potom jeho Ilonce do Teplic. Potom bych to chtěla pro Marcelku do Neštěnic, do Herbronu, panu Herbertovi a jeho paní Lindě. A ještě si jeho Horákům do cukrárny v Litvínově, Marušce do Chomutova a také pro vás, a ať si máte hezky.
0: Tak já už jenom dodám, že písnička, kterou jste vybrala, je z dílny mužů, které už jsme dnes slyšeli. Autorsky za ní mohou, tak říkajíc, Paul Simon a Art Garfunkel. My si ale jejich zvuk ticha, tedy Sound of Silence, poslechneme v podání formace, která si říká Disturbed. Díky moc, že jste zavolala, Jirkovi, všechno nejlepší, a tady je ta písnička. Naslyšenou.
1: Já děkuju za ní, děkuju, naschledanou.
2: My old

0: Takhle nějak to vypadá, když se zvuku ticha chopí metalová formace. Sound of Silence v podání kapely Disturbed, to bylo to, co jsme si poslechli na Českém rozhlase Sever. A mě zajímá, co si poslechneme. A na to se ptám posluchačky, která se dovolala. Dobrý den.
1: No dobrý den, tady Dana z Litoměřic. A prosila bych zahrát pro moji kamarádku Janu a všechny kamarády litoměřický, máme jich hodně, písničku od pana Zmočka, Láska je největší dar.
0: Písnička je připravená, jestli nechcete nic dodat, já ji můžu pustit.
1: Dobře, jste moc hodná, moc děkuju, přeju hezký den.
0: Není vůbec zač, já taky děkuju, že jste zavolala, hezký den přeju i tam k vám a posílám Marcela Zmoška a bude to dnes už vlastně poslední písnička na přání, protože je to neuvěřitelné, uteklo to jako voda, ale na hodinách máme 12 hodin a 50 minut a to znamená, že s písničkami na přání musíme končit. Nevěžte hlavu, zítra tu budou zas, konec konců jsou tu každý den po 12. hodině a ve všední dny i potom v podvečer s Mírou Tartárkem. Pro dnešek je to tedy z písniček na přání všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Šobová, i když to není loučení nadlouho, protože po 14. hodině se společně ve vysílání Českého rozhlasu Sever ještě uslyšíme. Teď tedy ten Marcel Zmožek, no a potom ještě jedna anglicky zpívaná, abychom to dohráli pěkně až do té 13. hodiny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak

0: nově opravené školní hřiště. Dnes čekejte zataženou s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotou do 23 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
1: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
0: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Ředitelství silnic a dálnic začne od zítřka opravovat silnici 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní v Teplicích. Kromě výměny asfaltu dělníci opraví taky kruhový objezd u Lidlu a Albertu. Auta tam budou projíždět kyvadlově. Práce mají podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové trvat do začátku září. Oprava sportovního areálu gymnázia v České Lípě má být hotová do začátku září. Za rekonstrukci zaplatí Liberecký kraj 20 milionů korun. Je to o 4 miliony méně, než byl původní odhad. Stávající hřiště už bylo za hranicí životnosti, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Rekonstrukce se týká atletického oválu, který tedy bude trošku kratší. Teď bude mít 300 metrů. Bude tam také sprinterská rovinka, fotbalové hřiště s umělým trávníkem a pak ještě dvě multifunkční hřiště s tartanovým povrchem a workoutová hřiště.
0: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti a na evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS.
3: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teplotou do 23 a na horách do 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Řidiči, pozor si dejte na D8 za exitem Předlice ve směru na Prahu na 71. kilometru.
4: Chtěla bych nahlásit dva chodce na dálnici D8 směr z Ústí do Prahy na 71. kilometru.
0: Za exitem 37 Panenský Týnec na D7 ve směru na Chomutov očekávejte odstavenou porouchanou dodávku a bouralo se v Horních Beřkovicích na Litoměřicku v Družstevní ulici.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika. protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dál, a tak dál. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co to bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku,
1: samozřejmě,
0: nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností, já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Komise v Jirkově na Chomutovsku posuzuje návrhy z participativního rozpočtu. Děčín zvelebí zahradu u základní a mateřské školy v Želenicích. Meteorologové varují před silnými bouřkami na Moravě a ve Slezsku je mohou doprovázet i přívalové povodí.

0: Vánoční. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Pozemek u základní a mateřské školy v Děčíně, Želenicích čekají stavební úpravy. Město získalo na tento projekt evropskou dotaci ve výši 85%. Modernizací projdou například venkovní terasy pro výuku. Město nechá vybudovat sportoviště a dopravní hřiště a přibudou taky venkovní učebny. Podrobnosti dodává mluvčí magistrátu Luděk Stínil.
2: Odhadované náklady na rekonstrukci venkovního areálu Želenické základní školy jsou 20 milionů korun. Práce na rekonstrukci toho areálu by měly začít ještě v letošním roce. Dokončení je plánováno příští rok.
1: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin odpoledne s výjimkou severní poloviny Čech. Nejsilnější bouřky se můžou objevit na jižní Moravě a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 90 km za hodinu. Podle meteorologů hrozí i přívalové povodně a výpadky elektřiny. Lidé by proto měli zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na téměř 2300, z toho téměř 900 lidí zemřelo. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na vládní údaje platné k pátku. Podle Reuters to vyplývá ze situační zprávy, která zaznamenala 86 nových případů za posledních 24 hodin. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri a na tuto variantu viru zatím neexistuje vakcína ani specifická.
3: Počasí.
1: Zítra bude na severu převládat polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, jinde ojediněle, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný, na horách čerstvý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehodu čekejte na silnici 1/63 u exitu Řehlovice. Neprůjezdný je po nehodě pravý jízdní pruh. Pozor v obci Pustý zámek na Českolipsku na silnici 1/9. Havarovala tam 2 osobní auta. Na D7 u exitu Panenský Týnec je odstavená ve směru na Chomutov dodávka. Je to 38. kilometr a mezi mostem Braňany a Mariánskými Račicemi dnes čekejte rozsáhlou uzavírku kvůli pořádání sportovní akce.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné a snad i pohodové nedělní odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Sever. Je před námi hodina plná nejen severočeských zajímavostí. Vypravíme se na světové fotbalové mistrovství, na planetu Neptun, ale i do krušnohorského areálu na Lesné nebo na kávový festival do Liberce. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Kolář a Helena Vondráčková a hned teď i skupina Turbo.
3: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: 14 hodin a 13 minut, pěkné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Teď společně zalistujeme učebnicemi, i když vlastně to neříkám úplně správně. My se spíš podíváme na to, co v učebnicích nebylo a je to trochu škoda, protože existuje spousta zajímavých a i zábavných faktů o věcech, o kterých jsme se ve škole učili, ale úplně jiným způsobem. Ty dnešní zajímavosti se budou týkat planety Neptun.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dny řemesel přilákali včera do areálu Lesná v Krušných horách desítky lidí. Na místě se konal jarmark regionálních produktů, taky sochařské sympózium, ale lidé mohli při práci pozorovat třeba taky uměleckou hrnčířku nebo kováře.
1: Krušnohorský rynek, což je jarmark, kde už jsou dneska v uvozovkách tradiční řemesla. Vidíte tam hrnčířku, na druhé straně proti ní je kovář, ten kové a připravuje samozřejmě tímhletím směrem té své výrobky a ještě tam jsou rukodělné dílničky s přírodními materiály.
2: Popsal pořadatel akce Antonín Herzán. Hned naproti jarmarku jsou čtyři řezbáři. Jedním z nich je Martin Šustr. Připravoval se na show ve speed carvingu.
3: Speed carving je vlastně rychlořezba. Je to taková soutěž za hodinu se ze špalku musí vytvořit socha. Každý tak musí být naučený, aby to za tu hodinu stihl. Je to dost fyzicky náročný, je to taková docela podívaná pro ty lidi.
2: Popsal, co je speed carving, Martin Šustr. Po hodinové show proměnil půl druhého metru vysoký špalek v mohutnou sovu. Romana Kášová zájemcům ukazovala, jak na hrnčířském kruhu vzniká miska.
4: Si můžou zákazníci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, ukážu jim základy točení, můžou si vytočit výrobek, který si pak můžou odnést domů, nebo jim ho pak vypálím a můžu jim ho předat.
2: Proč jste se vrhla na hrnčířinu?
4: Před 10 lety jsme navštívili císařský den v Karaně, kde byla právě paní hrnčířka a já jsem se na ní dívala a říkám si, prostě tohle se chci naučit.
2: Taky jste si říkala, že to musí být hrozně jednoduchý a když jste to zkusila, tak to bylo asi opačně.
4: Zdálo se to na první pohled jednoduchý, ale pak když si člověk zkusil vycentrovat a vyzkoušet první hroudu hlíny, tak vůbec nevěděl, jak na to.
2: Teď jsme tady u kováře, který si měří váš prstýnek. Zvažujete, že byste si tady nechali vyrobit prsten?
5: Ano, zvažujeme. Že se nám moc líbí ta damascénská ocel a mělo by to takovou autentickou atmosféru.
2: Napadlo vás to teď, anebo už jste o tom uvažovali díla, třeba proto jste sem dnes přijel?
5: Napadlo nás to teď a spontánně přímo tady.
2: Tam se kováře, jak často se setkáváte s tím, že na akcích, kde jste, tak vás lidé osloví u výrobě snubního prstínku, protože je to právě napadlo.
6: To se mi stalo teďka poprvé.
2: Prozradil kovář Filip Tomášek. Snad Lence ze Sedlčan přinese nápad na snubní prsten tady z Lesné v Krušných horách štěstí. Jan Beneš, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Meky Žbírka a jeho písnička Pro Katku, 14 hodin a 31 minut. Před námi jsou kulturní typy Českého rozhlasu Sever a já je s dovolením vyhradím jedné akci, na kterou jsme vás my jako Český rozhlas Sever vlastně lákali celý týden. Jde o festival lidových a dechových hudeb, takže pokud máte rádi klasickou českou dechovku, měli byste se dneska vypravit do Kadaně. V areálu tamního františkánského kláštera se totiž dneska budou střídat právě různé dechovky, třeba budějická kapela nebo veselí muzikanti z Podkrušnohoří či moravští muzikanti. Pokud se do Kadaně vypravíte, myslím, že nebudete litovat. Nejenom, že dojde na hudbu, kterou máte rádi, ale zároveň to prostředí zahrad františkánského kláštera v Kadani je velmi příjemné. No a když to spojíte i s prohlídkou interiérů, já myslím, že zážitků budete mít na rozdávání.

0: Nemáte pocit, že by to chtělo šálek dobré kávy? Desítky druhů kávy můžete tento víkend ochutnat v Liberci na kávovém festivalu. Provoněný praženou kávou je Liebigův palác, který zároveň hostí soutěž Czech Aeropress Championship. Festival už přilákal stovky milovníků dobré kávy.
1: Ochutnal jsem spoustu různé kávy, osobně preferuji spíš nefermentované, takže se snažím vždycky vybírat něco méně taky komplexnějšího.
2: Podle toho, co říkáte, tak bych řekla, že určitě nejste žádný nováček, žádný laik.
1: Technicky laik jakoby jsem, nejsem kávový profesionál, ale kafe už piju docela dlouho.
2: Takže jste hobík.
1: Přesně, to je ten správný výraz, ano, hobík.
2: Martin Pajdar. Kávový festival není v Liberci poprvé, popisuje organizátor Kristián Kříž.
3: Jedná se o takovou letní verzi, kdy vlastně primárně, co tady jednotlivé pražírny nabízí, tak jsou různé letní varianty vlastně kávových drinků, ať už studené filtry, nebo třeba espresso tonic, cold brew a tak dále, ale samozřejmě jsou tady potom i klasické teplé kafe, ať už filtrovaný, anebo právě připravovaný jako espresso s mlékem, bez mléka.
2: A co se týče nějakého doprovodného programu, tak tady jsou tvořivé dílny, co dalšího?
3: Je to tak, vlastně i pro všechny návštěvníky jsme připravili doprovodný program ve formě cuppingu, což jsou vlastně ochutnávky kafe, a jsou tady pak různé workshopy a přednášky. A zároveň je tady pak i hudební program, venku máme vlastně hudební stage.
2: V čem se tady soutěží konkrétně?
3: Konkrétně jsou tady tři soutěže dokonce. Jedno je vlastně Czech Aeropress Championship, což je vlastně soutěž přípravy kávy pomocí Aeropressu, která je celosvětově nejpopulárnější soutěží. Další soutěží je soutěž v pražení, je to národní soutěž Czech Coffee Roasting Championship. A aby to ostatně nebylo líto, tak tady máme i takovou pražící soutěž pro hobíky.
2: Příprava soutěžní kávy je docela věda, jak mi popsala jedna ze soutěžících Anna Šulcová.
4: Někdo dělá tu invertovanou metodu, to znamená vlastně to má otočený vzhůru nohama ten Aeropress. Někdo dělá tu klasickou, to jsem třeba používala já. Někdo zalejvá na xkrát, já jsem to tam nalil prostě už jenom na jednou.
2: Program tu potrvá ještě celou neděli. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tak tohle byl Petr Kolář v nedělním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Rozhodně nepatřím mezi fotbalové fanoušky, přesto mi jako naprosto zásadní zpráva dnešního rána přišel výsledek včerejší bitvy o světový fotbalový bronz. Není vůbec obvyklé, že by ve fotbalovém zápase padlo 10 gólů, natož pak na téhleté úrovni. Ale stalo se a Angličané si vybojovali bronz díky tomu, že dokázali původně poměrně dost favorizovaným Francouzům dát hned 6 gólů. Po poločase to bylo neuvěřitelných 4-0. Jak to bude vypadat ve finále, tak to zjistíme dnes večer, ale fotbalu se budeme věnovat už teď. New York je zvyklý na pozornost celého světa. Dnes ale bude poprvé hostit finále fotbalového mistrovství. Stadion sice leží za řekou Hudson, tedy už ve státě New Jersey, ale město New York si fotbal prostě adoptovalo. Po dobu šampionátu ho New Yorkčané hrají doslova ve dne v noci, jak si vyzkoušel i náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba.
1: Je půl čtvrté ráno a město, které nikdy nespí, dokazuje, že se transformuje také do fotbalového města. Hřiště v Chelsea Parku na Manhattanu je plně osvětlené a dvě partičky tady hrají fotbal 7-7.
2: Když starosta Mamdani přišel s tímhle projektem, že během šampionátu budou hřiště v různých částech New Yorku otevřená celou noc a kdo přijde, může se přidat a hrát fotbal, tak jsem nemohl odolat. Hraju fotbal celý život, sleduju ho a je skvělé mít mistrovství světa za domem a mít možnost si s ostatními New Yorkčany takhle zahrát.
1: Svůj zápas právě dohrál a do půl těla spocený odpočívá tady na lavičce Andreas. Ten bydlí v Brooklynu, ale noční fotbal na Manhattanu se mu hrozně líbí a říká, že se snaží jezdit teď každou noc.
2: Doufám, že to nechají i po mistrovství, protože myslím, že teď nebudu schopný spát v normálních časech. Je půl čtvrté ráno, já jsem rozhycovaný, spánkový režim mám úplně na ruby, ale bylo to intenzivnější, než jsem čekal. Spřátelil jsem se tu s lidmi, které jsem tu potkal poprvé. A hlavně jsme se všichni bavili.
1: Na jednom z hřišť chybí jeden hráč, takže mě okamžitě tady odchytili a už si navlékám v půl čtvrté ráno žlutý rozlišovák.
3: Tied. Okay.
1: Je to zatím nerozhodně. A už jsme dostali dva góly. A modrým to docela jde. Místy je to kolotoč.
4: How come the crazy idea to come play like at 3:30?
5: Mamdani. Když se svých spoluhráčů ptám, co je přivedlo k tak bláznivému nápadu, jako přijít hrát fotbal ve 3 ráno, tak zmiňují starostu Mamdaniho a skupinka, která právě dokončila zápas na vedlejším hřišti, natáčí krátké video a vyzývá starostu, aby projekt nočního fotbalu zachoval. Během dne se v New Yorku hrává fotbal ve stylu, kdo přijde, ten hraje třeba v Central Parku, na plážích a dalších místech, ale na noc se hřiště zavírala, takže tento noční program ve stylu brazilského Ria, kde se taky hrává celou noc, je v New Yorku novinka.
6: God willing, you know, this will continue.
5: Na areál a na zápasy tu od 11 od večera do 7 do rána dohlíží mladík, který se představuje jako Goofy.
6: We do mixed age, mixed level.
7: Chodí sem lidi různého věku, různě fotbalově zdatní, muži i ženy. Je to šance pro ty, kdo nemůžou hrát nedělní ligu malého fotbalu, nebo si chtějí jen tak kopnout po 5-10 letech. Lidi jsou tu pokaždé do 3-4 do rána, pak je to klidnější, ve 4 se i v New Yorku spí, ale od 6 už zase přicházejí. Většinu nocí tu bývá plno.
5: Andreas se mezi tím chystá k odchodu z plácku na Manhattanu a říká, že kouř z požárů v Kanadě mu teď nepůsobil problémy, i když o den dříve kvůli tomu byly i tyto noční fotbaly zrušené. Doufá taky, že to nenaruší dnešní finále světového šampionátu Španělska s Argentinou. Na zápas nejde, ale komu bude fandit o tom, co by Američan s mexickými prarodiči přemýšlí jenom chviličku. Bude to Argentina a Messi, podle něj nejlepší hráč, který kdy byl k vidění. Očekává vyrovnaný zápas a těsné vítězství Argentinců. Z New Yorku, který nikdy nespí, protože hraje fotbal, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Lidé by si je měli zkontrolovat před cestou do zahraničí. Nový výtah na radnici v Krásné Lípě je hotový, sloužit začne po kolaudaci. Liberec chce zlepšit parkování ve městě, s řešením má pomoct další analýza. Zítra čekáme polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů a na horách místy přehánky. Pěkné nedělní odpoledne, zprávy s Janou Moravcovou. Více než 320 000 Čechům do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat 10 000 řidičů. Platnost dokladu by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chtějí řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy

0: Místa tam budou sloužit rezidentům i jako běžné placené stání. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje agentura AFP. Sport. Fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, jeho Američané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
1: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
0: Finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Počasí. Zítra bude na severu převládat polojasno až oblačno, na horách místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ulice Opletalova v Ústí nad Labem, čekejte komplikace po nehodě dvou osobních aut a u exitu Řehlovice na silnici 1/63 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam odstavené osobní auto, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři a půl minuty po třetí pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Se slavným britským hercem oslavíme jeho dnešní padesátiny. S talentovaným teplickým gymnazistou se vydáme na studia do Ameriky k blíž programům, které financuje a zadává kosmická agentura NASA. Taky si společně zaskáčeme na trampolínách a projdeme se českým i saským Švýcarskem. To všechno mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední. Dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Britský herec Benedict Cumberbatch patří k nejvýraznějším tvářím současného filmu. Nezaměnitelný hlas i schopnost zahrát mimořádně inteligentní a složité postavy z něj udělali jednu z největších britských hereckých hvězd. Dnes slaví Benedict Cumberbatch 50. narozeniny.
1: Stačilo pár dílů seriálu Sherlock a z Benedicta Cumberbatche se stala světová hvězda. Moderní verze slavného detektiva ukázala, že i více než 100 let stará literární postava může oslovit novou generaci diváků. Cumberbatchův Sherlock byl podle kritiků geniální, výstřední a nezaměnitelný.
2: Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick?
3: It wasn't working for me.
2: Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now.
3: Okay.
1: Podobně výraznou stopu zanechal i jako matematik Alan Turing ve filmu Kód Enigmy za stvárnění britského vědce, který během druhé světové války pomohl prolomit nacistickou šifru Enigma, získal nominaci na Oscara a potvrdil, že dokáže obstát i v náročných dramatických rolích.
4: Ale Němci mají pokyn používat na začátku každé zprávy 5 náhodných písmen.
5: Tenhle to nedělá.
4: Člověka si dělá z lásky zvláštní věci, že? V tom případě. Láska právě Německu prohrála válku.
1: Miliony dalších fanoušků si pak získal Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange ve filmovém světě Marvel.
6: Každou noc s ním ten týž sen. A pak... začne noční můra.
1: Přestože dnes patří k nejobsazovanějším britským hercům, svou uměleckou kariéru ale začínal v divadle. Pomohl mu přitom i jeho nezaměnitelný hlas, který zní dodnes nejen ve filmech, ale také v dokumentech britské televize BBC, rozhlasových hrách nebo audioknihách. A ani v 50 letech Benedict Cumberbatch nespomaluje. V současnosti má rozpracovaných hned několik filmových projektů. Připravuje třeba kriminální thriller Blood on Snow, adaptaci stejnojmenného románu, který napsal norský spisovatel Jo Nesbø. Ve filmu Cumberbatch stvární jednu z hlavních rolí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 20 minut po třetí Michal Tučný zpíval o snídani v trávě, no tak na snídani už je trochu pozdě a navíc by ta tráva byla zřejmě mokrá, protože pršelo. Jak to s počasím aktuálně vypadá, tak o tom si teď budeme povídat s meteoroložkou Janou Ehrtovou. Dobrý den.
1: Dobrý odpoledne.
0: Je tráva mokrá všude? Pršelo všude po kraji?
1: Pršelo všude, ale ne všude, byly stejné úhrny. Pohyboval se to většinou i od jednoho, dejme tomu do těch 6 mm nejčastěji, ale pak byly i stanice nebo území, kde nám napršelo o něco víc, například na Hlonsku, Žatecku, tak tam jsme měli úhrny i kolem 10 až 15 mm, takže tam tráva asi možná ještě mokrá je, ale na tom zbytku spíš to asi usychá, protože nám začalo svítit sluníčko.
0: Začalo svítit sluníčko a pršet už nebude, ty srážkové příděly pro dnešek už jsou vyčerpány?
1: To by netvrdila, protože na německé straně na západě nějaké přehánky ještě připravené jsou. Ona v podstatě prošla ta studená fronta, teď se za ní protrhává oblačnost, ale v tom chladnějším severozápadním proudění ještě nějaké přehánky mohou doputovat a kor tady buď na hranice, na hory, skákat do Podkrušnohoří, ještě nějakou přehánku bych dneska ještě očekávala. Takže úplně vyloučené to ještě není, takže ještě počítat s tím, že přehánka se objevit do večera může.
0: Dobrá, tedy tak deštníky nebudeme ještě zavrhovat. Zmínila jste studenou frontu a mně se zdá, že ten vzduch, který nám sem do studia proudí teď odpoledne, je chladnější než ten ranní. Jak je to s teplotami?
1: No přesně tak, on sice není chladnější než ten ranní, ale ten čerstvý severozápadní to proudění, ten vítr, tak to máte pocit, že teďkom přišel vlastně jako ten čerstvý vítr, který jako ukončil ten příliv toho teplejšího vzduchu od toho jeho západu. Takže teďkom sem proudí takový ten vlhčí, chladnější vzduch a proto máme takový ten pocit. Ale přesto ty teploty na tom sluníčku aktuálně rostou, jsou v rozmezí nejčastěji od 19 do 21 stupňů Celsia.
0: Tak a pojďme se podívat směrem k zítřku, začne nový pracovní týden. Jaké počasí si pro nás chystá?
1: Tak ráno už může být poměrně chladnějšího rázu, 12 až 9 v údolích, tam, kde nám přestane úplně foukat, tak tam až k 7 stupňům Celsia. A během zítřejšího dne bude převládat také to polojasné počasí a s tím, že během odpoledních hodin zase až oblačno a znova se vyskytnou přehánky, lokální přehánky a zase to opět bude v tom stejném duchu jako dneska ještě do toho večera. Zkrátka můžou se objevit nějaké slabší přehánky bez bouřek a teplotně zítra. V podstatě podobně, jako máme teď aktuálně 19 až 22 stupňů Celsia. Na severu tam bude ještě o něco chladněji, tam pouze kolem 17 stupňů Celsia.
0: Když se na to podíváme optikou notorického optimisty, můžeme říct, že si tedy v následujících dnech odpočineme od těch letních veder, což je příjemné.
1: Přesně tak. Bude to platit minimálně do pátečního dne a zase od soboty můžu slíbit, že ta teplota zase poleze nahoru.
0: Říká Jana Ehrtová. Moc děkujeme za informace o počasí a přejeme hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cyndi Lauper zpívala o tom, jak se dívky chtějí bavit a když se dívky chtějí bavit klidně, mohou třeba skákat na trampolíně. Historie skoků na trampolíně se v České republice datuje někam k 70. letům minulého století. Svou tradici v tomhle sportu mají také v Liberci. Vyznavači tohoto sportovního odvětví využívají hlavně zmodernizovanou halu v trampolínovém centru Orionka.
1: Byly to původně dva tenisové kurty. Mně se podařilo to dostat tady do toho stavu, kde mám v té speciální části 8 trampolín pro fináředí. Mám tam molitanovou jámu, mám tady bungee a lančový systémy na výuku nových skoků. V těch druhých prostorách to jsou prostory na výuku všestrannosti, kondice, akrobacie. Takže kompletní zázemí pro ucelený rozvoj sportovce na špičkový úrovni.
2: Vypočítal předseda oddílu trampolíny Liberec a také trenér Miroslav Patrman. V minulosti mnohonásobný mistr republiky a také reprezentant v tomto sportovním odvětví.
1: Já jsem tady v trampolín od roku 1970. Vždycky liberecký oddíl patřil k té špičce v republice. Dříve to byla tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec.
2: Liberecký klub se má rozhodně čím pochlubit.
1: Vedle mistrů republiky a reprezentantů České republiky vlastně ten hlavní nebo největší vrchol byla účast Zity Fridrichové 2012 v Londýně na olympijských hrách.
2: Skoky na trampolíně v sobě skrývají hned několik disciplín.
1: Je tady disciplína jednotlivců, soutěží se v sestavách, v kvalifikaci se skáčí dvě sestavy a pak se skáče semifinále a pak finále. Další disciplína je soutěž synchronních dvojic. Každý skáče v té dvojici na své trampolíně a cílem je, aby cvičili stejné prvky a stejně dopadaly. A k tomu dál se hodnotí obtížnost provedení jako u soutěží jednotlivců.
2: A členská základna v Liberci a zájem dětí právě o skoky na trampolíně.
1: Řekl bych, že nemám problém o děti, máme pod sebou přes 200 registrovaných sportovců. Ano, ten vrcholový sport dělá nějakých 55 mám registrovaných závodníků. Ale bez ty široký členský základny by to nešlo provozovat.
2: Říká Miroslav Patrman z Liberce. Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: křížem krajem.
1: A je tu dnešní turistický tip. Tentokrát míříme z českého do saského Švýcarska. Novou turistickou stezku z Hřenska do Šmilky si projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a redaktorkou Evou Bucharovou.
2: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
3: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
2: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
3: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
2: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
3: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
2: Na lavičku.
3: Na lavičku a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
2: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
3: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska Zirkelstein a za Zirkelsteinem vidíme Velký a Malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
1: Popisuje to, co je vidět z vyhlídkového místa na nové stezce z Hřenska do Šmilky, mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Jestli to chcete vidět, taky nezbývá nám, než tam vystoupat.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Pěkné a pohodové nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. 9 minut nám zbývá do čtvrté a my se společně podíváme za jedným nadaným studentem Teplického gymnázia. Je už celkem běžné, že do zahraničí jezdí studovat i středoškoláci. Pavla Adamiáka z Lokte čeká dvouleté studium na Shattuck St. Mary's School v americké Minnesotě. Jako jediný z České republiky bude mít příležitost zapojit se do programů podporovaných vesmírnou agenturou NASA. 16-letý student si tak plní svůj dětský sen?
2: Jde si zatím tak cílevědomně, že kvůli svému snu začal studovat na gymnáziu v Teplicích. Mířil ale hlavně na hvězdárnu do astronomického kroužku.
3: To byl první důvod, proč jsem šel vůbec do Teplic, protože Teplice jsou od domova přes 100 kilometrů. Ale já jsem se ukašel kvůli tomu, že tady je ta hvězdárna, že mi to přišlo jako super nápad se nějak jako přiučit někde jinde, než jenom z knížek doma. A tady mě to pak jakoby i inspirovalo se dál jako dostat se do té Ameriky.
2: V americké škole vybraní studenti pracují na projektech zadaných od NASA. Budou se zřejmě týkat robotiky. Pavla ale zajímá hlavně teoretická fyzika a kvantová mechanika.
3: Ta kvantová mechanika by pak bylo něco, co se tam budu doučovat zase pořád těch knížek, a tím, že v Americe je víc možností a víc lidí tomu bude jako rozumět, tak si myslím, že není problém se pak třeba v Americe spojit s nějakým profesorem a naučit se něco od něho a tu kvantovou mechaniku pak studovat na vysoké škole až.
2: Pavla Adamiáka konkrétně láká zkoumání gravitace.
3: Máme zatím teoretickou částici, která se nazývá graviton. Mělo by to být nějaká částice, která vytváří právě gravitační pole. Ale nemůžeme ji najít, nemůžeme ji změřit, protože matematicky nám to vychází, že ta síla je tak strašně malá, že i kdybychom to měřili, tak ta elektromagnetická síla třeba přeruší tu gravitační sílu. Takže zatím máme jako limity tady těch měřičech.
2: A k čemu je to dobré vědět ty detaily o té gravitaci?
3: No, mohli bychom teoreticky nějak gravitaci manipulovat pro náš jako prospěch, protože můžeme třeba pomocí magnetu vytvořit malou, ale dostatek elektřiny. A mohli bychom třeba tu gravitaci používat na stejný způsob a těžit z ní nějak energii, nějakým větším způsobem než třeba jaderný elektrárny.
2: Pokusil se laicky 16-letý student vysvětlit, co ho zajímá. Setkává se i s tím, že mu po vzoru seriálové postavy říkají Sheldon.
3: A já se jako přiznám, že v té vědecké části jsem tak trochu Sheldon.
2: Do vysněné NASA čeká Pavla Adamiáka ještě kus cesty. Teď jsou důležité peníze. I přesto, že dostal stipendium, potřebuje na 2 roky v Americe 3 miliony korun. Na rok už má. O zbytek žádá lidi prostřednictvím sbírky na Doniu. Z Teplic Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem. Ústí nad Labem dá 90 000 korun na další ročník projektu Příběhy našich sousedů pro základní školy. Liberecká nemocnice školí tým odborníků na pomoc obětem sexuálního násilí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, na horách místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Podvodníci se znovu vydávají za pojišťovnu VZP. Prostřednictvím odkazu vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodné stránky sice vypadají jako web VZP, adresa odkazu se ale od toho oficiálního liší. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste nikam nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Pokud už to uděláte, co nejdříve kontaktujte policii a svou banku. Krajská nemocnice Liberec ve spolupráci s policií České republiky vytváří nový systém péče o oběti sexuálního násilí. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře jde o první model spolupráce s tímto zaměřením v Česku. Jeho cílem je zajištění rychlé, citlivé odborné péče pro oběti sexuálního násilí.
2: Vybraní zdravotníci už prošli školením, jak správně zajistit biologické stopy nebo jak vést zdravotnickou dokumentaci, aby se o ně mohli policisté při vyšetřování opřít. Školení se týkalo i citlivé komunikace s obětmi sexuálního násilí. Právě ta pomáhá minimalizovat další trauma pacientů. Nemocnice také získala od policie sadu informačních materiálů, které obětem srozumitelně vysvětlují, co mohou v prvních dnech po prožitém násilí očekávat a kde hledat pomoc. Jana Pavličková, Český rozhlas.
0: Ústí nad Labem poskytne téměř 90 000 korun na projekt Příběhy našich sousedů. Toho se v první polovině školního roku zúčastní

0: Studia Jaroslav Achab-Heidler. Projekt vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací Postbellum. Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školy přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazu serveru iRozhlas.cz zatím nereagovalo.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat polojasno až oblačno, místy přehánky na horách, teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Opletalově ulici v Ústí nad Labem a čerstvá nehoda dvou osobních aut je také na silnici první třídy číslo 6 nedaleko Černčic na Lounsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
2: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
3: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
2: Je to slušnost. Ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
3: Mluví se o vás po celé Praze.
2: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
3: Nevím, kdo by měl přijít.
2: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
3: Proč mě?
2: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
3: Tak pokračujte.
2: Čím třeba?
3: Nazývání věcí pravými jmény.
2: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
3: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
2: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
3: A to vás baví?
2: Baví a posluchače taky.
3: Řekla bych, že to musí být nuda.
2: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
3: No dobře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku? Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec jako bez zábran, jako každej, kdo dělá
3: ano.
2: věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal, naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému a já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřice. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávejte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřice. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl smíky promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. proto hrála i v mnoha úspěšných anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezký dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je líta z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě to trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: spolknu a budu vám
4: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane vrchní, třeba šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore, službám.
6: Pane vrchní, to jste nechodný adres, je to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, chování, co? Jenom mi pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný?
8: No jo, ale učíte.
9: Učitel, to je
6: no. A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, jsi tak doktor. No.
10: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
10: No tak, děti, teď
6: Zor.
10: Si přibíjeme na tu promoci. Ah. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou.
6: Tak šup.
10: No vem si, jdete si tam z kraje, tam už můžeme
6: si a bude to pomalu, děti.
10: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči a zároveň vám oznámil,
4: že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
3: To si hodně.
2: Legrace?
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
3: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
6: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou sama sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
3: Třeba mě by zajímalo, z čeho budete živit.
6: No co, to oni mají vystaráno, to z vlastinech tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
6: Co?
4: No jako zatím.
6: V Kumbále? Myslím, že nejsi bláze? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
6: No, tak víte co, děti, tohle vypuste, Slávy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
6: Jsem něco řekl, no. Řekl jsem něco.
3: Ale vůbec nic.
6: Je to pravda, ne?
2: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
6: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pa?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
5: Tam v tom Karolínu?
2: Ne. My jsme byli na obědě v takové vinárně.
9: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
11: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
5: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
5: Ne. Oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
11: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
11: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejmínek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, hm?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Často vzpomínám, jak na černobílý film.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kde bude svajba? On tě snad ten darevák nechce? Tak to bych se na to podívala. Co jdou vedoucí?
5: Moment, vyneš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý opus druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já jsem ustál o to, kdo má s kým být, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odbory, nebo no, co sama?
5: Celý her, nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza.
5: Ale nenamáhaj se, no.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, je tam nosí brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle ty vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény. A není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spernštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zavíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Milče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastranou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
13: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jí odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tam u mě netrestej, poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
13: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala, uleď. Ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
14: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
13: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
15: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně, tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kassel.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassel, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba. Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Půl roku od tragické střelby na úřadu v Chřibské na Děčínsku jsou stále někteří zaměstnanci na nemocenské. Gymnázium v České Lípě bude mít nově opravené školní hřiště. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. Zítra bude polojasno až oblačno na horách s přeháňkami a teplotou do 22 stupňů. Krásné nedělní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat začátkem března. Teď už nabízí všechny služby. Potýká se ale podle nezávislého starosty Jana Machače s nedostatkem úředníků.
2: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a další věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, tak skončila, a dvě kolegyně, účetní a to samostatné obytné hospodářství, jsou pořád v pracovní schopnosti.
0: Do začátku nového školního roku má být hotová oprava sportovního areálu gymnázia v České Lípě. Za rekonstrukci zaplatí Liberecký kraj 20 milionů korun. Stávající hřiště už bylo podle krajské radnice Skalické ze starostů pro Liberecký kraj za hranicí životnosti. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů, informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíce zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Sport. Fotbalisté Španělska

0: stopy.
1: Počasí.
2: Zítra bude na severu Čech převládat polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor u Kamíku, na Litoměřicku na silnici 261 na Krávě ve Vozovce a mezi Mostem Braňany a Mariánskými Račicami. Dnes čekejte rozsáhlou uzavírku kvůli sportovní akci.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Vítejte. Dobrý den i poslech vám přeje Slavka Brádlová. Dnes si nejdřív popovídáme s kreativní producentkou České televize Lenkou Polákovou, která stojí za cyklem Skryté skvosty. Zastavíme se na kus řeči u Ondřeje Faktora, který má pod palcem techniku zrekonstruovaného divadelního sálu v Ústeckém domě kultury. No a taky se dozvíme, jak se pořádají myslivecké výstavy. Chybět nebudou ani tradiční pozvánky na zajímavé akce příštích dnů a četba z válečných memoárů Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii.
0: Český rozhlas Sever, písnička.

0: hostem dnešního vydání týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever je Lenka Poláková. Jako kreativní producentka České televize stojí například za cyklem Skryté skvosty a samozřejmě, že Ústecký kraj těchto skvostů méně známých památek nabízí spoustu. Cyklus už se dočkal třetí řady a myslím, že patří k velmi povedeným a divácky úspěšným projektům.
1: To mám velkou radost, já si to také myslím, ale já vždycky čekám na ty reakce těch diváků, protože přeci jenom my jsme ti na druhé straně barikády a za tou kamerou, takže my jsme moc rádi, když to potom funguje a lidé to mají rádi a dívají se.
0: Dokonce se Skryté skvosty dočkaly i knižní podoby a při prezentaci třetí řady tady zazněla taková zajímavá myšlenka. Ta kniha totiž obsahuje první dvě řady. Čili zaznělo celkem logicky, že by se asi měla zrodit řada čtvrtá, aby mohla vyjít druhá kniha.
1: To je velmi správná úvaha. Tak to bychom si to velmi přáli, protože už jsme tady slyšeli od kolegů, dramaturgů, že existují náměty na další řadu, že je vůle a zájem ze strany Národního památkového ústavu i Czech Turismu, že by dále byli partnery toho projektu. Pan ředitel programu také říkal, že o tom může přemýšlet, takže my se budeme opravdu snažit. Je to pro nás taková srdcová záležitost a máme to moc rádi, takže věříme, že i diváci to budou mít rádi a že se budeme moci pustit i do další řady.
0: Ptát se na to, která jména, která místa máte vyhlídnutá, na to je ještě příliš brzy. Nicméně průvodce pořadu Jaroslav Plesl řekl, že jeden z těch objektů, který by tam rád jaksi viděl, je zámek Poláky v Ústeckém kraji. No a zámek Poláky má soukromého majitele, takže tam to možná bude trošku složitější. Možná, že ne?
1: Ne, to nebude vůbec složité, protože už v této řadě jsou tři soukromé objekty. To je vlastně dohoda s Czech Turismem, který chce propagovat jak ty zámky nebo ty pamětihodnosti, které jsou ve správě Národního památkového ústavu, ale zároveň podporuje i ty soukromé subjekty, kteří si to vzali pod svůj patronát a se o to starají stejně dobře, jako se o to stará i ten stát. A je to dobře, jen houšť a víc.
0: Do jaké míry můžete na přání Jaroslava Plesla reagovat prakticky?
1: Jarda Plesl je pro nás jakoby tou hlavní postavou a my víme, že když máme zámek nebo hrad nebo místo, které on má rád, tak se to potom ještě mnohem jednodušeji dělá, protože tam vlastně on přijde, všechno zná se dobře s kastelánem a ono je to potom nejenom jako, že to je jednodušší, to klidně je to složitý, ale ono je to poznat na tom výsledku potom, že vlastně to místo on miluje, že je mu jako blízké a je to jako hrozně dobře.
0: No takže možná se dočkáme na zámku v Polákách i natáčení další řady pořadu Skryté skvosty. Jinak na margo těch soukromých majitelů, on ten váš cyklus se tak malinko někde setkává s cyklem Modrá krev. A František Kinský, když jsem se ptala na to, co si myslí o soukromých majitelích, říká, jsou to hrdinové. My musíme. Oni nemusí.
1: Ano, on k ním má velkou úctu. On dokonce přemýšlel o tom, že by vlastně rád točil cyklus případně o nových, o zmodralých. On tomu říká zmodralý. A protože moc dobře ví, co to obnáší, tak se před nimi hluboce sklání a má je jako ve velké úctě.
0: Uvidíme, zda dojde i na čtvrtou řadu cyklu Skryté skvosty. Řada méně známých památek by si to určitě zasloužila.

0: Do zrekonstruovaného divadelního sálu Ústeckého domu kultury už jsme se s týdeníkem Kultura na severu Českého rozhlasu Sever podívali a diváci už mohli užít pohodlí nových sedaček i obdivovat rekonstruovaná svítidla. Co se tam děje, to diváci zjistí z ústeckých kulturních přehledů, ale jakých změn doznalo technické vybavení, to teď probereme s jevištním technikem Ondřejem Faktorem.
1: Tak tady za rekonstrukce vlastně to změnila úplně celé od základu, protože dřív tady byla technika doslova ze 60. let, když se tady ten sál otvíral a skutečně to tady žádných změn nedostalo až do dnešní doby. A teďka se nám teda konečně podařilo ten sál posunout do 21. století. Bylo to poměrně náročné, celá ta rekonstrukce samozřejmě, už jenom jako odstranit veškerou tu starou technologii, trvalo poměrně dlouho a pak na to navázat něčím novým, přijít vlastně na to, co by to nový mělo být, tak jsme nad tím strávili spoustu práce. Každopádně teďka jako můžu dát ruku do ohně za to, že se tady každému bude hrozně líbit, protože jak světla, tak zvuk jsou podle mě jako nestandardní. Tady obzvlášť v severočeském kraji i divadla, který jsem poslední dobou jezděj, tak mi častokrát říkají, wow, to je úplně neuvěřitelný, že tady něco takového vzniklo. Takže já jsem jako strašně spokojený, hrozně rád s tím dělám.
0: Říkáte nestandardní, tak možná by se víc hodilo slůvko nadstandardní, ale ono někdy s těmi zvukaři je to trošku složité, protože nevím, jestli dokážete z člověka, který nespívá tak úplně, nebo nehraje tak úplně, udělat opravdu umělce, a nebo jestli je to spíš o tom, že se práce zvukaře pozná až ve chvíli, kdy se něco nepovede.
1: Samozřejmě, když přijde kapela, jako tady třeba dneska kapela, se kterou zkoušíme Hlahol, která spolu hraje 40 let, tak je to pro mě daleko jednodušší, protože kluci hrajou výborně a pro mě ta práce je pak snadnější, protože já vím, že to, co z nich leze, už je doopravdy kvalitní a já to můžu vlastně v uvozovkách jenom zesílit, trošičku vyčistit, není s tím zas tak moc práce. Když pak, jak říkáte, přijde někdo, kdo s tím moc neumí, samozřejmě v dnešní době máme nástroje, jak mu pomoct. Samozřejmě jako ještě pořád ty nástroje mají svá omezení, ale je pravda, že už třeba právě v našem zvukařském pultu máme i docela kvalitní autotune, který i falešního zpěváka dokáže poměrně slušně doladit. Funguje to live, nemá to žádný velký latence, bojíme se třeba o 2 milisekundách, takže ani ten zpěvák jako vlastně nepozná. Ale samozřejmě jako jaká je pak ta upřímnost té muziky je věc druhá.
0: No jak vidím, tak dík posunu techniky nakonec i ze mě by mohla být i zpěvačka, ale tím opravdu publikum bych neohrožovala. Je to scéna, kde možná sem tam bude koncert, ale převážně to budou divadelní představení. A já si myslím, že třeba na koncerty, pokud tady budou, tak většinou ty skupiny si vezou svého zvukaře, tak pustíte pak cizocha za ta svoje hejblátka, anebo stojíte nad ním a dohlížíte?
1: Ne, tak samozřejmě, to je jejich práce, oni tu kapelu vždycky znají nejlíp a rozhodně já je za to rád pustím. Oni jsou z toho tady většinou nadšený, teďka tady i některé kapely začínaly právě jako první koncerty téhle sezóny, například Kamil Střihavka tady teďka nedávno byl, jejich zvukař z toho byl úplně nadšený, jak to všechno krásně funguje, já jsem moc rád jako zamachru tady s mojí novou technikou a pustím za to cizí lidi, obzvlášť, když pak vidím, že jsou s tím strašně spokojení, takže jo, pro mě je to vlastně jednoduchý je za to pustit, já jsem rád, protože vidím, že si to oni sami jako užívají.
0: Možná pro zvukaře méně obvyklá otázka. Máte někoho z interpretů, ať už se to bude týkat muzikantů nebo třeba herců, koho byste strašně rád zvučil a svítil?
1: Něco z těch přání už se mi tady samozřejmě splnilo. Třeba v lednu tady byl Michal Prokop z Frams 5, což je vynikající věc. Užil jsem si třeba tady Laca Dečiho, což je samozřejmě taky alternativnější, ale taky to bylo výborný, protože zase přesně muzikanti, který hrajou strašně dlouho, k ním výborný zvukař, všechno to umějí. Co bych si přál, co jsem tady třeba ještě neměl, tak určitě by byl Vladimír Mišík, to by bylo úplně vynikající, věřím tomu, že by si to tady všichni moc užili. Z nějakých dalších kapel, když to tak vezmu, tak já jsem hodně vyrůstal na punku a ty si tady zvučím v menších klubech kolem. Kdybych si sem mohl pozvat nějakou punkovou kapelu, tak by to pravděpodobně mohlo být třeba totální nasazení nebo něco podobného.
0: Kulturní středisko města Ústí nad Labem pořádá o prázdninách spoustu akcí venku, v letním kině. A divadelní sál Domu kultury ožije 14. září talk show To nejlepší s Miroslavem Donutilem.

0: Čas od času zaplujeme s týdeníkem Kultura na severu Českého rozhlasu Sever do méně obvyklých vod a dnes to bude návštěva výstavy mysliveckých trofejí v Litoměřicích, respektive popovídání s Jiřím Mackem, místopředsedou okresního mysliveckého spolku v Litoměřicích, který je součástí Českomoravské myslivecké jednoty. V pořádání výstav se tu střídají Litoměřice s Roudnicí nad Labem a Lovosicemi. V první řadě to znamená oslovit všechny příslušné myslivecké spolky a uživatele 72 honiteb. No a když se sejdou přihlášky, pak se práce ujme hodnotitelská komise. Víc už řekne Jiří Macek.
1: Hodnotí se každý druh zvěře zvlášť a každá zvěř má svoje kritéria, kde se posuzuje hodnost toho odstřelu. To znamená, jestli už kus byl hodný k odstřelu, jestli už byl za zenitem, nebo jestli neměl hodnou genetiku k dalšímu chovu, nebo jestli měl ještě běhat, když to řeknu, předávat geny dál.
0: Já jsem na té výstavě viděla i takové, řeknu, opravdu rarity, ale to je vlastně ta vada, ta chyba.
1: Ty rarity se zkouknou, zjistí se, jestli to bylo mechanické poškození, což není genetická vada, určí se třeba, že kus měl ještě běhat, anebo pokud je to genetická vada, tak samozřejmě se to bere jako hodný kus k vyřazení z chovu.
0: Nevím, jestli jste byl letos členem té hodnotitelské komise.
1: Ano, byl jsem.
0: No a teď je otázka, jestli tady nedochází ke střetu zájmu, jestli vůbec v tomto případě můžete předložit výsledky toho vašeho lovu.
1: Samozřejmě, komise jsme měli 4 a já jsem zrovna svoje trofeje anebo trofeje z našeho mysliveckého spolku neposuzoval. To dělali kolegové a můžete si být jistá, že byli opravdu dost přísní.
0: Může se také stát, že když potom myslivec prochází a myslí si, že tam opravdu poslal krásný kus, krásnou trofej a pak uvidí, že kolega teda má něco mnohem krásnějšího.
1: No, my říkáme, že trofej anebo kus je dobrý, ne krásný. Nebudu to rozvádět dál, myslivci jistě vědí, co následuje za to a spoustu lidí je závistivých a nepřejících, ale já se přiznám, že mě tohle problémy nedělá a kolegovi anebo jiným myslivcům dobrou trofej přeju.
0: Ne každá výstava má ještě doprovodný program, tak ta litoměřická myslivecká výstava trofejí doprovodný program měla. Tak pojďme jen tak letem světem, co všechno se dělo.
1: Den zahájení měla výstava trofejí doprovodný program jako akci v parku pro školy a veřejnost, kdy se předváděli kynologové, trubači, sokolníci, vábič zvěře, taky stánek naše kulturně propagační komise při OMSu Litoměřice, kde dětem vysvětlovali různé věci, ukazovali trofeje, vycpaná zvířata a tak. A tato akce je, myslím, 3. rokem a shledává se stále s větším a s větším ohlasem. To znamená, budeme v tom pokračovat a snažit se, aby ji navštívilo víc a víc dětí. Pozvali jsme také Vojenské lesy a statky divize Mimoň a Lesy České republiky, Lesní správu Litoměřice, kteří přednášeli dětem lesní pedagogiku, různé poznávačky stromů a to děti samozřejmě taky hodně baví. No.
0: Tak to bylo ohlédnutí za jednou výstavou, výstavou mysliveckých trofejí. A po písničce se naopak podíváme na akce teprve chystané.

0: Kultura na severu.
1: Dnes budu zvát především na výstavy. Tím prvním typem je pozvánka do galerie Cifra v Doubici ve Šluknovském Výběžku. Už jen do 24. července je tam k vidění výstava s názvem Nemám čas, jsem na zahradě. Představuje práce Karimy Al-Muchtarové a Petry Švecové. Zahrady a pole jsou pro ně nejenom motivem, ale i způsobem uvažování o světě, kde péče o rostliny formuje lidskou zkušenost. Galerie Cifra v Doubici je otevřená po dohodě na telefonním čísle 720 384 505. Bojronská kaple Gymnázia v Teplicích nabízí výstavu linoritů manželů Wolfových. Tahle výstava je přístupná denně krom pondělků a úterků od 14 do 17 hodin. A Galerie gotické dvojče v Litoměřicích zve na výstavu V krajinu tichou kráčí sen. Výstava prezentuje práce Ilony Staňkové a německé výtvarnice Kláry Paterok. Obě umělkyně pak v rámci Litoměřického filmového festivalu FIFELI 29. a 30. srpna pro zájemce povedou workshop. Výstava potrvá do 26. září a otevřeno má ve čtvrtek a v pátek od 14 do 18.30 a v sobotu pak od 10 do 14 hodin. Oblastní muzeum v Ústí nad Labem chystá na 23. července v 17 hodin vernisáž výstavy Rudolf Zíbr, manžel Marlen Dietrich. Rudolf Zíbr, ústecký rodák, se stal filmovým producentem, ale ještě jako asistent režie se seznámil s mladou začínající herečkou Marlen. Brzy se z nich stal pár. Výstava v Ústeckém muzeu potrvá do 4. září. No a nakonec přece jen jeden koncert. 25. července ve 14 hodin pokračují ústecké slavnosti v městských sadech. Pokračují vystoupením několika seskupení. Ve 14 hodin to zahájí skupina BB Flink nebo BB Flink, jak chcete. Pak nastoupí to Boom, v 17 hodin zaspívá Leona Machálková, po ní Petr Liftner s kapelou a večer to uzavře skupina Premiér.

I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor

25. srpna 1944 je osvobozena Paříž. Uplynul poslední týden měsíce srpna a po silnici se ojediněle v menších skupinkách plouží unavení a špinaví Němci. Mají daleko do nadřazené rasy. A pokud nejsou pod dohledem důstojníků, každý z nich se snaží zachránit vlastní kůži. Ráno jsme v Toulon snědli trochu teplé polévky a umyli se v potoce. Není na nás vábný pohled. Jsme zarostlí a moje letní americká uniforma je hnusně špinavá. Jenže času na tyto civilizační starosti je málo. Doplnili jsme si zásoby střeliva a sestupujeme do údolí. Naše silnice z okraje srázu vypadá opuštěná, ale na druhé straně řeky je stále občasný pohyb pěších i motorizovaných jednotek. Nedaleko okraje Soissons leží přes silnici tři mohutné platany. To je výsledek noční práce německých ženistů, tvořících zadní voj ustupující armády. Nabýváme jistoty, že tudy už prošly všechny ustupující jednotky a oznamujeme to místním občanům, kteří přečkali několik posledních horkých dnů. Zařizujeme se zde na přivítání invazních armád z jihu. Jsou to okamžiky strašného vzrušení, které stěží ovládáme. Na domech se objevily trikolory a každý pobíhá vzrušeně po široké silnici mezi domy a železnicí. Jmenoval se Pierre a byl námořník. Veselý chlapík, stále v pruhovaném tričku. Asi ve 2 hodiny odpoledne odběhl vykonat tělesnou potřebu a jak tak sedí na bobku se spuštěnými kalhotami, vystoupí z křoví německý voják a říká kamerad, kamerad a naznačuje, že by se vzdal. Tak to Pierre později vylíčil. Přiběhl ke mně celý udýchaný. Pane poručíku, v řece jsou frickové, zahlédl jsem jich víc a chtějí se vzdát. Řekl jsem Pierrovi, ať se tam vrátí. Naznačím, ať odloží zbraně na hromadu a ať tě následují sem k nám. Odešel a my ve skupině čekáme jeho návrat. Přichází po malé chvíli v čele skupiny Němců, kteří mají ruce nad hlavami. Nastalo velké pozdvižení. Několik civilistů s námi sleduje blížící se skupinu. Zdvihají pěsti a vrhají se na Němce. Snad by je v té chvíli byli ochotní linčovat. Hrozně jsem zařval a vrhl se do té vřavy. Přestali, až když jsem je přesvědčil, že je nutně potřebujeme. Napadlo mě nechat je odstranit ty tři platany na okraji obce, aby nic nebránilo v rychlém postupu spojenecké armádě a aby se nemusela zdržovat s jejich likvidací. Němců bylo 11, z toho jeden kaprál. Žádná elitní jednotka, spíše záložníci mladších ročníků. Byli bledí a ustrašení, zřejmě však předem odhodláni snést i tyto ponižující okamžiky v naději, že si zachrání životy. Na samém konci války se nikomu zbytečně nechce umírat. Sehnali jsme 2 pily a sekery a odvedli zajaté Němce směrem k zátarasu s platanům. Postavili jsme k ním 2 strážné se samopaly a odešli zpět do obce. Mezi zátarasem a obcí je čilý ruch. Netrpěliví makisti se každou chvilku běhají podívat spíše z recese na pracující Němce a pozorují silnici vedoucí k nám od Šárm. Ta zůstává stále pustá. Odpoledne jsem se sám šel podívat k zátarasu, abych zkontroloval postup práce. Němci pilně pracují. Vidím, jak 2 z nich sedí na kmeni a odřezávají mohutnou větev. Jeden strážný, jmenuje se Louis Beret, stojí opřen o kmen neporaženého platanu a pozoruje Němce. Zastavuji se u něho, otáčím se k němu, snad jsem mu chtěl něco říci nebo mu dát cigaretu, když strašlivý výbuch otřásl vzduchem. Bylo to překvapující a nečekané. V prvním okamžiku jsem měl dojem, že do mě někdo vrazil, ale pak jsem si uvědomil, co se stalo. Němci, sedící na kmeni platanu, teď leží na zemi zrovna tak jako ostatní a z toho zmatku se ozve nářek. Louis vedle mě se drží za pravé oko. Pocítil jsem krev stékající po stehně, která pozvolna obarvovala nohavici kalhot. Žádnou výraznou bolest jsem necítil. Pomalu mi to docházelo. Mina, nastražená někde mezi větvemi poražených platanů, vykonala své zhoubné dílo.
Němci většinou leží na zemi a naříkají. Čtyři lehčeji zranění se jim snaží nějak pomoci. Dva jsou mrtví. Přibíhá skupina mužů v čele s Alfrédem Papillonem. Vysvětluji, co se stalo. Za nimi přicházejí pomalu místní občané. Odkulhal jsem do obce a nechal se ošetřit. Zranění bylo celkem lehké a pevná náplast zastavila krvácení. Mohl jsem se tedy vrátit na místo neštěstí. Přes všechnu nenávist, kterou právem mohli Francouzi k Němcům mít, se všem dostalo ošetření. Přitom před několika hodinami by je byli nejraději roztrhali. Obdivuji to vítězství soucitu nad nenávistí. Když americký tank zastavil před neodklizeným zátarasem z platanů, byli jsme já, Louis Beret a ranění Němci půl hodiny pryč na cestě do nemocnice. Ze slavného setkání nebylo bohužel nic. Tam dole v Rónské kotlině se moji kamarádi pozdravili s armádou, zatímco já, naplněn vztekem, sedím vedle řidiče vezoucího náklad potlučených fricků. Vzhledem k tomu, že mé zranění nebylo vážné, požádal jsem lékaře, aby nejdříve ošetřili raněné Němce. S výjimkou Louise Beretta, ten šel na řadu první. Přišel o pravé oko. Alfred Papillon se dvěma vojáky mé čety přišel později na návštěvu do nemocnice. Přinesl zprávu o tom, že prapor přichází k regulérní armádě a má být začleněn do alpské divize. To samo o sobě by stačilo, abych se cítil docela uzdraven. Nakonec mě převezli do provizorní nemocnice v Chambord. Byl jsem oddělen od mužstva a cítil se nešťastný. Chtěl jsem co nejrychleji zmizet. Podle dochovaného protokolu mě přivezli do vojenské nemocnice 5. září a následující den už odcházím. Diagnóza na záznamu říká, že mi v nemocnici v Lamastre vyjmuli z levé hýždě dvě střepiny a že na vlastní žádost a nevyléčen odcházím k svému praporu s nárokem na 20 dní klidu. Je prosluněné odpoledne pozdního léta. Kulhám po silnici s nadějí, že mě někdo odveze zpátky do Lamastre, až se konečně objevuje mlékařský povoz tažený koňmi. Vyšplhal jsem se nahoru na kozlík vedle vosky a bylo mi náramně dobře. Ještě dnes budu u svého praporu. Město Lamastre, dnes už s konečnou platností osvobozené, žije v těchto dnech rušným životem. Dostáváme nové uniformy a prapor je připravený se začlenit do 27. alpské divize. Bylo hodně zmatku a rozčilování, ale nakonec je všechno připraveno k odjezdu. Ještě slavnostní přehlídka. Konala se dne 24. září a ten den jsem dostal první válečný kříž. Vzpomněl jsem si také na raněné Němce, kteří dosud leží v nemocnici. Neodolal jsem pokušení a šel jsem se na ně podívat. Němci mě okamžitě poznali a pokud mohli, slezli z postelí a postavili se do pozoru. Poddůstojník s poraněnou rukou předstoupil a děkoval mi za všechno, co jsem pro ně po zranění a při převozu do nemocnice udělal. Byli docela krotcí a sklíčení. Měli rozhodně velkou smůlu. Popřál jsem jim rychlého uzdravení a necítil k nim žádnou nenávist.

Z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák. Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Od zítřka začnou opravy silnice 1/13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní v Teplicích. Letní tábory v Libereckém kraji jsou zatím bez nedostatků. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky na horách a teploty do 22 stupňů. Krásný podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Ředitelství silnic a dálnic začne od zítřka opravovat silnici první třídy číslo 13 mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní v Teplicích. Kromě výměny asfaltu dělníci opraví také kruhový objezd u Lidlu a Albertu. Auta tam budou projíždět kyvadlově. Práce mají podle mluvčí ŘSD Petry Drkulové trvat do začátku září. Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
2: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking nebo třeba Šanghaj. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
3: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
4: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
3: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
5: Ta návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
3: Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnosti totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat polojasno až oblačno, na horách místy s přehánkami, jinde ojediněle, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách pak 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu jedete aktuálně.

0: 21. století, že je to pro vás složitá definice, pro mě trošku taky, ale za chviličku, až skončí znělka, tak vám povím víc. Příjemný poslech.
1: Klub Country and Western s Láďou Svobodou.
0: V Americe vychází časopis o country, který se jmenuje Taste of Country. Už jsme tady jednou z něj čerpali. A jedním z novinářů tohoto časopisu je taky Bill Dukes. A ten si vzal v nedávné době poměrně těžký úkol, a to určit 25 nejlepších nebo nejvlivnějších countryových umělců 21. století. Abychom to lépe pochopili, tak budu citovat právě z časopisu Taste of Country. Bez těchto 25 umělců by country hudba v roce 2025 zněla úplně jinak. Ne všichni jsou stálými hitmakery a současně ani mezi nimi nejsou některé z největších hvězd 21. století. Tento seznam 25 nejvýznamnějších umělců posledních 25 let se opírá o muže, ženy, dua a kapely, kteří buď hmatatelným způsobem změnili žánr, nebo na něj měli nepopiratelný vliv. No a protože se nám 25 umělců do klubu Country and Western v žádném případě nevejde, tak jsem to zkrátil a my si zahrajeme dnes 15 nejlepších, nebo ne nejlepších, nejvlivnějších právě podle novináře Billyho Dukese. Začneme kapelou Rascal Flatts a pak si povíme o té kapele víc.

Tak to byl Rascal Flatts, písnička se jmenovala Banjo a já musím říct, že hodně souzním s Billy Dukesem, novinářem časopisu Taste of Country, protože i klub Country and Western vlastně na Českém rozhlasu Sever trvá podobnou dobu. Začali jsme v roce 2002, to znamená, že jedeme 24. sezonu a to se s těmi prvními 25 lety 21. století hodně tedy překrývá. O Rascal Flatts Billy Dukes napsal, že je škoda, že nikdy nezískali cenu pro umělce roku, ale že vzhledem ke konkurenci se tomu úplně nediví. Já také ne. Každopádně kapela Rascal Flatts byla jedna z nejvýraznějších v tom přechodu mezi tou, můžeme říci, klasickou country hudbou k té moderní. Druhým umělcem, který si tady zveřejníme dnes, bude neameričan Keith Urban. My jsme o něm mluvili nedávno také přímo v

klubu Country and Western a Billy Hughes o něm píše, že právě tenhle ten umělec vnesl do country hudby ty popové prvky a že hodně ovlivnil třeba duo Florida Georgia Line nebo Luca Bryan a Sama Hunta a tak dále, Taylor Swift, a že právě on byl, který to tak trochu v té americké country rozhýbal. Také získal samozřejmě v té době ocenění umělec roku, což pro neAmeričana je opravdu velký úspěch. A nakonec se také stal prvním porotcem soutěže American Idol, což bylo velmi významné například pro zpěvačku Maren Morris, která byla jeho svěřenkyní nebo které dělal mentora. Tak my si od Keithy Urbana, který v té 15 nejvlivnějších obsadil 14. místo, pustíme písničku ze začátku tohoto tisíciletí a jmenuje se Somebody Like You.

Country and Western, posloucháte speciál, který se věnuje 15 nejvlivnějším countryovým osobnostem počátku 21. století, právě podle novináře Billyho Dukese z časopisu Taste of Country. Jsme u zpěvačky, kterou jsme tady ještě v klubu Country and Western ku podivu nikdy nehráli, a to proto, že ona není zrovna hitmakerem takovým, že by se pohybovala na čele hitparád. Každopádně jsem našel jeden duet, který si za chviličku poslechneme. Řeknu, že se jmenuje Mickey Guyton a Billy Hughes píše, že tahle zpěvačka si nikdy nekladla za cíl stát se nejvlivnější černošskou country zpěvačkou v Americe. Nicméně se to povedlo a ještě jednu definici mám pro vás. Její rané písně se ve skutečnosti opíraly výhradně o masivní hlasový rozsah a silné vyprávění. Dvě vlastnosti, které ti nejlepší z nejlepších mají ve velkém nadbytku. Je to velká pochvala pro tuhle tu zpěvačku a já jsem našel velmi zajímavý duet, který Mickey Guyton zpívá s Lukem Grahamem, a tuhle písničku si tady poslechneme úplně poprvé. Jmenuje se

Posloucháte Klub Country and Western, právě dospívala společně s Lukasem Grahamem černošská zpěvačka Mickey Guyton, která byla označena jako 13. nejvlivnější countryová zpěvačka v posledním čtvrtstoletí. Teď nás čeká zpěvák, kterého všichni známe, protože ho v Klubu Country and Western hrajeme poměrně často. I za těch 20 nebo 24 let se tady otočil nespočetněkrát, je to Tim McGraw a já řeknu jen jednu krátkou větu, která se mi moc líbila v tom článku. Až Tim McGraw někdy v budoucnosti skončí, tak si ho budou pamatovat stejně, jako si v současnosti pamatujeme Elena Jacksona, Johnnyho Cashe nebo Williona Nelsona. To je velká podsta. Tak tedy

Lang a čeká nás žena, kterou novinář Billy Hughes posadil na 11. místo mezi nejvlivnějšími countryovými zpěváky 21. století. A je to podobné jako s tím Tim McGrawem. Napsal, že za 50 let budou fanoušci country hudby mluvit o zpěvačce Kacey Musgraves stejně tak, jako my dnes mluvíme o Emmylou Harris, což je opravdu zase velmi velká podsta. Také tady Kacey Musgraves chválí za to, že je jednou z nejlepších skladatelek, možná nejlepší skladatelkou v Nashvilleu. Má jedinečnou schopnost propojit složitá témata s jednoduchými melodiemi a každá píseň působí jako dar pro fanoušky i další generaci skladatelů. Kacey Musgraves nám tady zpívá pravidelně a tak si pustíme jednu z jejich nádherných písní Follow Your Arrow, Kacey Musgraves.

To byla Casey Musgrave z klubu Country and Western ve speciálu, který společně s časopisem Taste of Country mapuje 15 nejvlivnějších countryových interpretů první čtvrtiny 21. století. Jsme u 10. místa, na které novinář Billy Hughes posadil Reba McEntire. Reba McEntire samozřejmě měla největší zásah, co se týče úspěšnosti a publika v 80. a 90. letech, ale to vůbec nevadí. Už jsme také tady o ní několikrát hovořili. Ona je multižánrový umělec. To znamená, že kromě zpívání je také herečkou, má svoji vlastní show a nezařadit ji do tohohle toho seznamu by byl opravdu hřích. Nedávno jsem se díval na seriál Malý Sheldon, kde Reba McEntire k mému překvapení také jednu vedlejší roli velmi dobře zahrála. Tak my si teď pustíme jednu z písniček, která už zazněla právě v tom novém 21. století a ta se jmenuje Pray for Peace. Reba McEntire.

Byla Reba McEntire na pomyslném 10. místě toho žebříčku nejvlivnějších countryových umělců. Jdeme rychle dál, abychom to stihli. 9. místo Morgan Wallen. Tady to není vůbec žádné překvapení. Jedna věc mě zaujala tady v časopise Taste of Country. Se píše, že fanoušci chodí na jeho koncerty v naději, že zahraje právě skladby, které nejsou těmi hity, které oni našli na jeho albech. A výsledkem toho je, že Morgan Wallen přivádí country nové a další nové fanoušky, právě přesto, že fúzuje mezi country a popem. My jsme toho svědky v klubu Country and Western v posledních letech neustále, protože Morgan Wallen je v podstatě nejhranějším zpěvákem, kterého tady v pořadu klub Country and Western hrajeme. Takže Morgan Wallen 9. místo a písnička, kterou si zahrajeme, se jmenuje Tennessee Fun a je jedna z těch méně známých.

Morgan Wallen dospíval a čeká nás na 8. místě nejhlavnějších country interpretů Blake Shelton. Tady by se dalo opravdu hovořit velmi dlouze. Blake Shelton získal několik velmi důležitých ocenění. Také se Blakeu Sheltonovi podařilo se 17 písněmi v řadě se dostat na první místo žebříčku Billboard Country Airplay. Celkem 17 písní tady za sebou, což je neuvěřitelné. Jeho nejdůležitější přínos ale pravděpodobně přišel v úplně jiném žánru. V televizi, když jako coach v pořadu The Voice opravdu široce spopularizoval country hudbu. Díky sňatkům s Mirandou Lambert a Gwen Stefani se také udržel v titulcích novin po celé desetiletí 21. století a navzdory všem jeho vzestupům a pádům si fanoušci našli nové důvody, proč ho milovat. K tomu si myslím, že není co dodat. Blake Shelton.

zpíval v klubu country and western Blejčok na 8. místě toho pomyslného žebříčku nejvlivnějších country umělců počátku 21. století. No a na 7. místě shodou okolností je tu bývalá manželka Blakea Shelton, Miranda Lambert. Zajímavá věta právě z časopisu Taste of Country. Kdyby se Miranda Lambert objevovala častěji v televizi a nebo více zneužívala v tom dobrém slova smyslu svůj osobní život, mohla by se v tomhletom žebříčku umístit výše, ale Miranda Lambert je trošku jiný případ. Nebudem to rozmazávat, jenom na závěr dodám, že je to skladatelka s originálním hlasem a že hudebně nikdy nenatočila špatné nebo dokonce průměrné album.

To zpívala Miranda Lambert a my popojedeme dál. Na šestém místě nejvlivnějších countryových interpretů se k mému poměrně údivu umístil Eric Church podle časopisu Taste of Country a tady bychom museli zabrousit hodně hluboko do jeho písní, do jeho alb, protože to je velmi zajímavý umělec v tom smyslu, že na každém svém albu najde nový způsob, jak něco inovovat, jak něco změnit. A kdybyste se zeptali kteréhokoliv country zpěváka ve věku od 20 do 40 let, tak on vám prozradí, že jedním z hlavních zpěváků, kteří ho ovlivnili, je právě Eric Church. To je také velká podsta a tak si Erica Churche právě teď pouštíme s písničkou Mr. Misunderstood.

Richard zospíval a v seznamu zpěváků, kteří nejvíce ovlivnili country směrem k té moderní současné americké country, kterou teď třeba v klubu Country and Western posloucháte, tak v tom žebříčku na pátém místě podle časopisu Tales of Country a hlavně tedy novináře Billyho Hughese je zpěvačka Taylor Swift. Byť tedy ona se stala už v roce 2008 v podstatě plnohodnotnou popovou hvězdou a Billy Hughes tady píše, že mezi lety 2008 a 2012 nebyl nikdo větší. To je rozpětí 4 alb, které si všichni pamatují a které byly velmi důležité pro jak country hudbu, tak samozřejmě pro Taylor Swift. A já musím tady prozradit ještě jednu větu, kterou napsal o Taylor Swift Billy Hughes, která mě docela oslovila. V závěru svého článku právě o Taylor Swift píše: byli jsme pozváni, abychom byli součástí jejího života a kariéry na každém kroku a pokud se to bude týkat i budoucí generací, svět bude lepším místem. Co víc dodat, Taylor Swift.

Dospívala Taylor Swift a nás čeká další jméno, které Billy Hughes z časopisu Taste of Country zařadil na velmi prestižní čtvrté místo mezi umělci, kteří ovlivnili country muziku a country fanoušky v první čtvrtině 21. století. Tímto zpěvákem je zpěvák, který už bohužel mezi námi není, Toby Keith. A Billy Hughes o něm píše v závěru svého odstavce, že jelikož Toby Keith, jakožto člen síně slávy country hudby a síně slávy skladatelů, který se těšil největším úspěchu, hlavně tedy v roce 2000, tak při jeho zařazení do tohohle žebříčku nešlo o to, zda ho tam má zařadit, ale spíše kam. A píše, že čtvrté místo se zdá být správné. Toby Keith pro country hudbu udělal hodně a pro tu moderní rozhodně také, tak si zaslouží, aby nám tady zaspíval. Písnička se jmenuje A Little Too Late.

Dospíval Toby Keith v klubu Country and Western a nás čekají tři umělci, kteří se umístili na třetím, druhém a prvním místě v pomyslném žebříčku těch, kteří countryovou hudbu v prvním čtvrtletí 21. století výrazně ovlivnili. A nesmí tady chybět zpěvačka Carrie Underwood, která v současné době už tolik neovlivňuje country hudbu, ale na začátku tohoto 21. století tak to bylo velmi silné a nejen to, že vyhrála soutěž American Idol, ale to, co se dělo potom, kdy získávala jednu cenu za druhou, byla umělcem roku, získávala Grammy, zkrátka tahle ta zpěvačka výrazně zasáhla do country hudby v 21. století a proto ji tady máme na třetím místě. Mám pro vás písničku, která byla jedna z těch prvních, které výrazně promluvily do žebříčku country hudby a ta písnička se jmenuje Jesus Take the Wheel.

to byl Kelly Underwood a nám už zbývají pouze dvě jména. Na druhém místě podle časopisu Taste of Country se umístil mezi umělci, kteří ovlivnili moderní americkou country na začátku 21. století. Překvapivě, nebo alespoň pro mě překvapivě, Kenny Chesney. Ten má také samozřejmě více než půl tuctu ocenění umělec roku a nikdo neplnil fotbalové stadiony před Kenny Chesneym tak dobře a Billy Hughes píše, že Kenny Chesney to dělá takhle dobře dodnes. A ještě bychom měli povědět něco o hudbě Kennyho Chesneyho, který je někdy zaškatulkováván jako plážový nebo letní zpěvák a možná v tomto prostoru vydal jedno nebo dvě alba, ale během posledních 20 let se jeho repertoáru objevily i velmi emoční písně s hloubkou, s láskou, se zármutkem, o životě, o smrti, o dětství, o samělosti a tak dále. Zkrátka, energické vyprávění Kennyho Chesneyho je v našem formátu prostě bezkonkurenční. Tolik tedy Billy Hughes z časopisu Taste of Country, no a my musíme pustit jednu z písní Kennyho Chesneyho, American Kids, Kenny Chesney. Double wide, quick stop, midnight, T-top, Jack in a cherry coat town.

Velkaný čestný a já se s vámi pomaličku rozloučím, ale ještě vám dlužím toho zpěváka, který se umístil na prvním místě, to znamená, že je pro moderní americkou country na začátku 21. století zřejmě podle Billyho Hughese z časopisu Taste of Country nejdůležitější. Kdo si myslíte, že to je? Já jsem to typoval, když jsem ten článek četl, že první místo určitě obsadí Chris Stapleton. A Billy Hughes píše, když v roce 2015 vystoupil Chris Stapleton společně s Justinem Timberlakem na udílení cen Country Music Association, rozdrtil country a přesvědčil mainstream, že hudba s loupkou má ve stále více rozděleném světě význam. Album Traveler je nejdůležitějším hudebním dílem na začátku 21. století v country hudbě. 521 týdnů po vydání se stále drží na 13. místě v žebříčku Billboard Top Country Albums. Já myslím, že o Chrisu Stapletonovi bychom mohli také natočit jeden celý kompletní pořad, ale dnes budeme už končit. Čeká nás písnička Broken Halos, kterou dnešní speciální vydání klubu Country and Western zakončíme. Doufám, že vás to dnes bavilo a že jste si těch 15 nejvlivnějších countryových interpretů podle časopisu Taste of Country užili. My se uslyšíme opět za týden v klubu Country and Western na Českém rozhlasu Sever v tomto čase. Loučí se a těší se Láďa Svoboda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Komise v Jirkově na Chomutovsku posuzuje návrhy z participativního rozpočtu. O zlato na fotbalovém mistrovství světa se utkají hráči Argentiny a Španělska. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky na horách a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou. Dobrý večer. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
2: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
0: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Obyvatelé Jirkova na Chomutovsku odevzdali v rámci participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov celkem 24 návrhů. Komise teď vyřadí ty, které překračují finanční limit nebo jinak nevyhovují, například kvůli majetkovým důvodům. Radnice vyčlenila na uskutečnění nápadů obyvatel 1 milion korun. Maximální částka na jeden návrh je 300 tisíc.
3: Jak mi řekl jeden z členů komise a zastupitel za hnutí Náš Jirkov Josef Dušek, komise se sejde ještě na konci prázdnin, aby oznámila, kolik návrhů musela vyřadit. Od 1. září pak budou moci obyvatelé města hlasovat o nejlepších nápadech. Ty pak v následujícím roce město uskuteční. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Hrad Trosky v Českém ráji je v noci opět osvětlený. Novinkou jsou speciální světla, která minimalizují světelný smog a jeho dopady na životní prostředí. Vydávají teplé oranžové světlo. Opravy osvětlení stály podle smlouvy přes 1 milion 200 tisíc korun. Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboly, oznámila to kanadská vláda. Od zítřka neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 3 týdnech v Demokratické republice Kongo. Koňské úřady aktuálně evidují více než 2250 potvrzených případů nákazy. Z toho téměř 900 lidí na nemoc zemřelo.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa obhájce titulu Argentince. Zápas v New Jersey začne v 21 hodin našeho času a radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severu Čech převládat polojasno až oblačno, místy s přehánkami, nejvyšší denní teploty do 22 a na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U zavírku čekejte řidiči v Bohosudovské ulici. V Teplicích důvodem jsou práce na inženýrských sítích a v Teplicích je uzavírka taky v ulici Josefa Václava Sládka, tak s tím počítejte. Jinak jedete bez neho, tak vám přeji i nadále šťastnou cestu a příjemný poslech nedělního vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Umgeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl také rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi, a kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je
2: psychicky
1: tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína je jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mně to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Má.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici. To je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza opravdu kratička na dny a těch obtíží přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřepadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. No jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhletom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka. Jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc. Což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamakom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořadatelé na už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Ten se koná v Holešově od 21. do 25. července. Co všechno letos nabídne? To prozradí Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Dobrý večer, Hamakom se letos koná již po 26. Bude v něčem letošní ročník jiný než ty předešlé?
2: Dobrý večer. Já se domnívám, že ta dramaturgie je stejná, že my se vlastně pořád snažíme prezentovat židovskou kulturu a židovskou historii města Holešova, která je strašně důležitá. Co je jiné, je samozřejmě ten obsah toho festivalu. Neopakujeme koncerty, neopakujeme přednášky, takže jestliže jsme někdy pozvali někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
2: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám zjíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert a pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schanstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
2: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy, je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Děkuju moc a ať se vám festival povede.
2: Moc děkujeme. Nashledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou židů ve válce s Římany, ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda sheba lev, neboli služba srdce. Právě tak označuje Talmud modlitbu. Synagoga se stala chrámem přeloženým z jazyka místa do jazyka času a textu. Modliteb, ale neméně čtení a studia Tóry. Její pergamenový svitek s textem biblických pěti knih Mojžíšových nikdy nebyl jen knihou v běžném slova smyslu. V synagoze se Tóra stala nositelem reprezentativní svatosti, kterou v chrámu v jiné podobě nesla služba velekněze. Její pláštík, pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích a i tím připomíná chrámový řád. Součástí synagogy je dále býma, vyvýšený prostor na způsob pódia. Zde se Tóra po přenesení ze svatostánku předčítá a tato část synagogy zase svou funkcí dává upamatovat na chrámový oltář. Co víc, v jeden den je synagoga s chrámem propojena zcela bezprostředně. Tím dnem je Jom Kippur, den smíření, kdy bohoslužba v jedné své části doslovně navozuje chrámový rituál. Smuteční 9. Av připomíná zkázu jeruzalémského chrámu s jeho výlučností posvátného středu. Synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo 5. makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ. Pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti něm v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak bylo autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky 5. bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Aténa a granátové jablko symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že 5. makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách ani kdekoliv jinde není místo pro antisemitismus ani žádný druh nenávisti, řekl k tomu ministr školství Jason Clare. Reykjavík otevřel první stále židovské centrum na Islandu. Chasidské hnutí Chabad, které jej provozuje, v něm zpřístupnilo synagogu, společné prostory, obchod s judaiky i košer potravinami. Podle teplického deníku se z ulic Teplic vytrácejí pietní kameny známé jako Stolpersteiny. Ty připomínají oběti holokaustu. Místní židovská obec kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešní 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů z 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za posledních 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo.

0: Nevím kde.
1: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
0: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
1: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika. protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčko.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: V noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: To je takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
2: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
3: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
2: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
4: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
2: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
6: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohu splynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč je vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen 2, tak pojďte.
0: Naďo, tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly 2 knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept 10 let, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů. Ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teď uvaříme a upečeme. Tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teď do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A ne,

0: Dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petrželku hezky na droboučko. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přezelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuč jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jednou polivku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, aby mu v jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesně. I to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý jako strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čiže je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Jak přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje účastním ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuju moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuju pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali talíř. Na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, kde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Hřabánek z ODS.
6: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
2: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
0: Počasí.
2: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
8: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
7: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
8: Nápodobně.
7: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
8: Koukněme.
7: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
8: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
7: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
8: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
7: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
8: I jo, to můžete.
7: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
8: I ne, mám málo času.
7: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
8: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech. Ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie takhle, jak jsou za těma sklama, vitrinama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky a oni měli takový taneční sukínky, měli tričínko, bílý, černý a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se večeri u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromý vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak

0: jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
1: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Byl to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň jedna cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. To tam, a dokonce byl ten film Brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš? Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
1: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce, nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježiš, bože, ta hlava mě bolí. Bože, ta hlava tak šíleně bolí.
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknu s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se můžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no. Hele, víš co? To já ti udělám racuchyla, jo?
4: Vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka, no.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam.
3: Počkej,
4: a nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jak kurýma bude tebe vypadlo?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. To nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata. Nebuď hubata. Hlavně ne před dětma. Kde vlastně jsou? A kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu. K mojí mámě.
5: K tý starý megeř. Co krade v samoobsluze droždí. Jo. No nic. Nechci se tě dotknout. Je to nakonec tvoje matka. Ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že když tady Jára
5: ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Leďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto. Ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na tož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. Tak běžte, nashledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo. To jsi neměl. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co, no? Uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezva.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý Laboti, že to bylo divadlo naproti Bílý Laboti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Takhle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na mě, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nastar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježišo.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce. A ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječního zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně, v putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakým bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, že se tam vyspala, ale jako se říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Protože jsem ti udělal. To přece není pravda.
6: To není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím. Třeba na okna, nebo na čaj. To je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znovu, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukradl?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podělej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platný. Ještě ty mi to připomínej. No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít. Co jsem mohla dělat? Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
8: Můžeš to zkusit.
6: Proč já?
8: Protože seš na řadě.
6: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
8: To si teda řeknem.
6: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
8: Pst. Ty seš ale drzá.
6: No, na to ještě doplatím, víš.
8: Trhni si nohou, Vendulko.
6: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser. To nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím. I jeslím. Jsi můj římský. Jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé. Která dobro plodí a...
2: To už si hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod bič

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam se jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata fox teriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Podáš mi tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dá, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím a teď mají velký psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já to mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni nás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kde kdo s kde kým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby si jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Sady bys začala stávkovat.
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jan, střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neobude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
3: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel čas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálové utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to, jak je přežít, jak je přežíváte. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v chládku. Ale možná jste jako správní kutilové a domácí kutilky přišli na neotřelý způsob, jak přežít extrémní teploty. A nebo jste z paměti vylovili letitý návod, který se vám v tomhle ohledu osvědčil. Tak se nenechte pobízet a byť mnozí z vás teď sledují už uvedený fotbalový zápas, nenechte se pobízet a napište, anebo zavolejte a podělte se s posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní Noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: To je Jarda Stelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, na to chci zapomenout. A teď k tomu tématu. Mm-hmm. Kde já teda jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuji se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je takový obvyklý recept, řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlásený pití. Pít ledničky se mi nemožný, nebo i z restaurace třeba je to zvláště víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě? No v letě právě. Jo, jiné to jako, ne, to jsem ještě nepohodl, jako neměl jsem. Možná jako menší, ale tak jako dospělý jsem se na nich angínu v létě neměl.
0: Ne? No po těch studených nápojích to někdy může přijít, anebo po klimatizaci.
1: Jo.
0: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte?
1: Na dovolenou málo, ne. Málo. Spíš se pohybuju po Pelřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Mm-hmm. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty Jižní Moravu, jak tam v těch chycech můžou být, jo. Jako tam mají převážně to léto nejvíc jako teplo.
0: To
1: a
0: máte,
1: taky zdravím.
0: To máte pravdu, no dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, že stepla, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximál, to by bylo maximum.
1: Tak jako na tu Moravu Jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
0: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete Jižní Moravu, majitelé vinných sklípků mají zřejmě v těch čtyřicítkách taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve vinném sklípku.
1: No ale já ještě k tomu alkoholu, třeba k tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
0: No to je nebezpečné ve vedrech.
1: Připravte, pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
0: No.

0: 900. Za chviličku ho uslyšíte ještě jednou. Těm z vás, kterým se to nepovede, tedy dovolat se, protože psát můžete neustále, se už dopředu omlouvám, ale myslím si, že dnes, kdy se drtivá většina i stálých posluchačů a posluchaček věnuje spíše fotbalovým povinnostem, ano, teď už běží nastavený čas toho druhého poločasu finálového utkání mezi Španělskem a Argentinou za stavu 0-0, tak i přesto věřím, že se ozvete.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám teda řeknu, že to teda je vychytávka. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože já mám dvě káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký no, ostrov zřejmě.
1: Je to no Rodos.
0: Rodos,
1: ale,
0: no.
1: Ale vesnička byla Lardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátí.

0: vrátili z Itálie, tam bylo horko a teďka co 14 dní doma, mají novou pergolu, tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme, letos poprvé jako v Řecku.
1: Jo, tak to já vám něco povím, já jsem totiž na dovolenou tentokrát odlétal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší vedra a já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
0: Já jsem říkala, že jdete do Řecka. Vlastně to je za Krét.
1: To je taky Řecko. I když no. Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve. No.
0: Ještě půjde se jednou
1: leto? No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani. Oni na tom trvají. Tak jako Moraváci, že jsou Moraváci. Jo? Asi tak.
0: Jo, taky. Takže a oni teďka jsou doma, takže mají chládek a pojedou v neděli poletijou na 14 dnů a to zase tady bude horko.
1: Je, to bude závisti. Dvě dovolený během léta. Ale...
0: A můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
1: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2+ KK, jestli jsem tomu tedy
0: jo,
1: správně rozuměl.
0: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
1: No.
0: Ne velkou, ale to se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, třešně nám přežrali ptáci, oni by byli v Rosinově, v domku. A všechno je suchý, akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
1: No tak, to bych taky potřeboval.
0: Ale to se nesmí šlapat.
1: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
0: Protože mají záblahu tam, no mají to krásný teda, ale já jsem tam teda byla a tak já říkám, já se jdu vykoupat do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu musím přijít na siči. Protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by to zavazelo.
1: Takže mají tam... Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
0: Mamko, my se tam hodíme.
1: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
0: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že proto ty zpřela návštěvo obyčejnou bazénu. Já, pane, když u vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
1: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
0: Ještě jednou vám přeji hodně lásky.
1: Děkuju,
0: hlavně.
1: Děkuju. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
0: Jo.
1: Zatím 0-0. Mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Jo, tak to už můžu pustit. Děkuji, naschle. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy, ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tady noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánček a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Necháme to, budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, já si na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Hmm. Tak dívejte se, jako zedník jsme si vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem, dělat baráky, bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme moc, hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám, chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou prácu, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme se nepotíš, byli jsme sluští úplně skoro, jo? Takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly hice, 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnou, že jo, spíval já dotřek nebo co. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10 hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Já jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju.
1: No, samozřejmě, ale nejhorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já jsem vždycky jak přímo řený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to asi, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale, ale dělal jsem třeba takový ty luxfery, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli bude dělat, pak bude asi svačit, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a to vám tam do oběda vydržela, no a v obědě se asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v letě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám po štatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. Františku, no, a když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, že jo, to je studený kafe.
0: No.
1: My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků. A ti Řeci se divili, říkají, hoče, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? To je kafe. chlapé studený, jo. No tak potom už jste byli opatrní, ale dívejte se, já jsem si vozil šuma tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do pet lahve do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel takovou, tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín novej, do toho komína jsem dal pět lahví zabaleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek a protože tam táhne průvan tím komínem a ta, ten ručník byl mokrý, tak on nám tu pět lahví pěkně ochladil. Jo? No,
0: vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence. Výborně, výborně.
1: No, a potom nám na to ale řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik tak si... To musí přijet tady nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u té hodné. Já říkám, čeho to máte? Šli jsme do té cimly a ty, oni nám ty jazyk jen ty sáčky roztrhali a ten prášek vyvízali. A ti, ten šumák jako, jo? A tím pádem měl by ty pěnu hubí, no?
0: Řecký tak. Pes s růžovou mordou. Představuju no, si to. Tak. Františku, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné léto. Bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: No. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo...
1: ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám radili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ona je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou a to se to najednou prostě ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem, no prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě taje termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju. A naopak, když přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a osprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
0: Rozproudíte krev?
1: Protože se zase ohřeju, že jo? Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
0: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
1: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, mě je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
0: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to je zase jiná kapitola.
1: Když se sprchujete studenou, tak taky platí.
0: Pravda.
1: To si člověk nevybere.
0: No já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
1: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
0: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tedy prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer, přeju všem vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě. Já vám můžu říct, že já jsem poměrně otužilej člověk, abych potřeba žít asi létě někde ve Skandinávii, i když i tam, Velká Británie, tam padaly taky extrémní teploty teďko. Takže vlastně já se musím ochlazovat. Vyloženě se ochlazuju. A jedna, která mi tady běží, jeden, dva ventilátory, jeden v kuchyni. Vařit nejsem vůbec schopná, teda to prostě fakt nějaký jídlo za studena. No a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás v Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
0: Oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
1: Tak, no protože já teda se vyloženě potřebuju chladit a jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly 40, že jo?
0: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí...
1: Fakt jo,
0: ano, teď zrovna to tam padlo.
1: Tak pán, byl aspoň za to.
0: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část, tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
1: ne,
0: že nebyla?
1: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to tahnu, já už to tahnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
0: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
1: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou. A já říkám, já prostě potřebuju nohy si dávám do škopku. To zase studenou vodu potřebuju od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolen dolů a tím se, to je takové vyvážení, protože si vzpomínám, když jsem jezdila do Jeseníku, do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupelé dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím na hotel. No, jo, tak maximálně v kolotkách. Vyloženě nepotřebuju.
0: Taky to dělám.
1: Vůbec nic na sebe.
0: Naším psům to nevadí, tak já to dělám doma vlastně.
1: No přesně,
0: taky.
1: No. Ale víte co, proč si nepohovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
0: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě, a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cufíl, jak se říká vám tecu.
1: No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo? 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale to nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako tak už
0: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
1: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale nadsázkou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
0: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.
1: Ježíš, já když Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn, ten mladší, a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to. Vůbec mi to neříkej. Nerozčilo mě ještě ty dneska, který byl z Rovínka, to jel, protože mě tady se strhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a pátek zase přijedu. A já si říkám, a pro tebe by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to.
0: Děti, radost života. Ještě nám takhle nalijí naděje dožil, že? No.
1: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám sice krásný výhled, ale už se těším na září, až budou takový ty klidnější dny. A mějte se moc hezky všichni. Já lituju Moraváky, Jižní Moravu, tam vyložený ten cíp jižní, jeho moravský, jo, tam, kde mají ty extrémy neustále a teď to sucho a úroda.
0: No to jsem právě teď chtěl říct, to byste měla vidět ty záhumenky a ty zahrádky, jak přímo trpí.
1: Ne, já si to nedovedu představit, protože vy si přece jenom zalejete třeba ty rajčátka, že jo, co máte u domu.
0: Ano, mám. Ale na dešťovku 120 litrovou popelnici, no.
1: No. Ale jako můžu říct, my máme sudy a teď máme zalito teda. Já jsem dneska sice začala smutně, ale nám se tady dneska prohnal takovej dvouhodinový déšť, takovej prudkej. A bylo to jenom tady nadbatnou a bylo to velice příjemný. Já jsem pak hned vyrazila ven a to jsem byla hned ve svým živlu.
0: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
1: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch vedrech, vy co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
0: Máte pravdu. Děkuji vám a naslyšenou.
1: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
0: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jihozápad, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější noci, je to paráda, mouchy nelítají, komaři taky ne, a byt vychladne. Takže to jde. Pokud jsou horké noci, je to trochu složitější, ale taky jsem si poradila bez ventilátoru. Obstarala jsem si bělové sáčky, které se buď dají nahřívat v zimě, anebo v létě chladit, takže mám v ledničce, takže bělové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete, a je to úplná paráda. No takže to mám takhle, samozřejmě vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
0: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu, a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu dáseň. No takže využíváte v tomto případě opět fyziku. Chladící gelové sáčky.
1: Ano, přesně, přesně. Ale to možná je to, co, o čem hovoříte, to jsou koupené sáčky v, jako takhle, jak se to říká, z polystyrenu, ne
0: z polyetylenu spíš. Polyetylenu. Polystyren, ten by byl raz, dva pryč, to já
1: to by bylo trošku, zkoušený. Ten máme na baráku zvenku, polystyren.
0: No prosím, zateplení, respektive izolace, která vyrovnává teploty, taky v pořádku. No a když k tomu připočteme třeba už zmíněné venkovní žaluzie, to by byla kombinace, paní Maruško.
1: Žaluzie, samozřejmě, to jsem nepodotkla, ty už mám x let. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
0: Tak.
1: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale fakt s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednoduchý břisy od Vietnamců, ale to vůbec to není k ničemu, to jsem zkoušela, pak mám asi stoletý ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono, to tak nefunguje. Klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
0: Děkuju mockrát, aspoň mám co poradit mé mátě, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako 90%.
1: Ale ty sáčky jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, že jo.
0: Teda
1: studený, pokud je koleno teplé, tak studený, a obráceně, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
0: Vyřídím.
1: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
0: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
1: Mějte se
0: a naslyšenou.
1: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače, dobrou noc, přeji všem.
0: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu, a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména, gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár? A byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka. Je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane redaktore. Možná se budete divit, ale já jsem narozená v červnu ve znamení raka, ale já miluju vodu a horko. Ty vedra, to je pro mě úplně balzám pro moje tělo, pro moji duši. Když napadne první sníh, tak mám depresi.
0: Já vám naprosto rozumím, já jsem taky rak a taky miluju horko, miluju vodu, ale když už to bylo 42 a někdy i 43 na venkovním teploměru, tak už to bylo únavné i pro mě. V našich končinách, kde nefouká vítr od moře.
1: Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadávali jsem, co nadávali, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty vedra prostě vyloženě i v práci, že jsem hospodská, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, jsem byla úplně v sedmém nebi, opravdu.
0: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mně je tam zima.
1: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku mého pejska. A lidi se mi smel, já říkám, no a co, ježišmarja, že jsem oblečená, co vám jde?
0: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusíme ani čekat, vy jste prostě rak a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
1: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
0: No to já
1: to
0: mám.
1: To oblíkání sebe, pejska, jo, a to. A,
0: ano, to oblékání, jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
1: Já se půl hodiny oblíkám, peskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle v letě ráno, že dobrý, stanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou, s pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
0: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra a já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
1: Ještě bych chtěla všem posluchačům popřát krásnou noc, krásné pondělí a kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pride, restaurace, ráda vás obsloužím.
0: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
1: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila piva, oni si to fotili a já jim říkám, jako prostě to fotíte. My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně natočené pivo. Tak mi to potěšilo.
0: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy taky, zase zavolám, jak bude super téma.
0: Díky, naslyšenou.
1: Nasledanou. Všechny zdravím i vás. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistry světa.
2: Noční linka. Čas pro pro vaše příběhy.

0: téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu, no, drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy se v kině, v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra. Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z Ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zraje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak živa zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Že tak, to je jednoduchý. Pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, toho si může zatopit. Když je vedro, tak když se slíkne do naha, tak už ozvády zvypneva, aby sundal ještě aj kůři.
0: Není co sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Je to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině ve studené vodě. Zlehka to vyždivnu a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesný teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněný a všechno, tak byl moc horký na dechání, to už pálilo v plicích. A to je daleko horší. Akorát si říkám, že teda znám jeskyni, kam se asi příště na ty vedra odstěhuju, protože v kameny je, jak známo, vždycky chládek.
0: To je pravda.
1: Tak doufám, že navíc tam najdu příbytek nějaký aspoň na ty největší vedra. Jinak mám takovou něco, co ostatní lidi asi nemají. Vím o jezírku v lese, ve vysokém lese. Tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoké les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
0: No, vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
1: No, když je takový vedro, jak bylo teď, tak aj v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
0: Paní Jitko, já vám děkuji za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání noční linky, no, říkám, pro dnešní díl noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka. Našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuji za ten váš a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro...

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlím o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech, jo. Mm-hmm. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili, jo. Mm-hmm. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Mm-hmm. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak je na kytky, tak se dají postříkat vodou, jo. Mm-hmm. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Mm-hmm. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, na přestopení přes ventilátor, přestopení a dát na k němu spuštěný ventilátor. Mm-hmm. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vážnou vodou, když jsou vedra, jo, větráce samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, co mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. To už je, co je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že jo, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi, jo. Mm-hmm. Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho, co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště. A to někdy příště přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin Noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla, když si ještě, jak jsme byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenkého, tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp, protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, a myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Je to Běla pod Pradědem a je to opravdu v takovém lesíku. Ti, co tam někde v okolí bydlí, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí dole a nahoře a ti jsou zas, ti rádi chodí aj v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno aspoň, to by nebylo pro vás, že jo, takové chladno.
0: Pro mě ne, ale, no. Ale jak, ne, že bych to chtěl, ale v tomhle jsem taková výjimka, no.
1: No a ten vnuk rád tady chodí ke mně nahoru, protože ví, že mám otevřené furt okna, samozřejmě, když je mráz, tak nemám, že jo, nebo vyvětrám a dobrý. Ale letos jsme zateplili dům a mám nainstalovanou klimatizaci v obýváku a v ložnici.
0: Jak jste spokojená?
1: No právě, že nejsem spokojená, protože nemám ještě připojenou tu venkovní jednotku. Čili k klimatizaci mám letos na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojená, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
0: Mm-hmm. No, tady je důležité říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky ano, trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak to může prasknout. Pozor na to.
1: Ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
0: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla. Jenomže my jsme malí pánové.
1: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
0: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte
1: se hezky. Já děkuji taky, já zdravím všechny posluchače, vás taky zdravím, už jsem pozdravila, takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji, takže dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Sološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím, nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal Noční linku, díval na webové stránky obce Sološnice. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko, dobrý večer.
1: Ano, je to tak, krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ráno.
0: Ale
1: viete, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý, kvôli očiam mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku a medzi okenné mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci byte som mala 31 stupňov napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No, ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no, já nevím, balustrádu. No prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, viete čo, byste neveril, že čo to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako bez to, tam to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale tu mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršal, ale to je o ničom. To je v zemi úplne. A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: To no. Ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký pretrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže
0: lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Včera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch jako zvlhčil, lebo to sucho to není do toho dobre, no, na tie predušky. Takže fakt aj toto som robila teraz, jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a presi sa to trošku tak no, zlepšilo.
0: A tá sůl, protože slená voda, ste říkala, tá sůl má nejaký důvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri mori.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla, alebo do labora dať sol, tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No, bohužiaľ. Ja. Takže ďakujem, pekný večer ešte, to už bude ráno pomaly. Pozdravujem všetkých poslucháčov a som šťastná, že som sa vás dovolala.
0: Paní Aničko, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám léto, které se dá vydržet bez extrémních veder.
1: Já keby to mohla jít tak k moru, větě, co tam by mi nevadilo ani 50 stupňů.
0: No, tam je to trošku jiné, tam je trošku jiný vzduch, slaný a fouká tam větřík od moře. To už je opravdu jiná kapitolka.
1: Dobře, tak vám všechno dobré prajem a hlavně zdravě a nech vám to takto stále vysílá, jak máte.
0: Děkuji pěkně. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ajdi, všechno dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější. O tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď na schvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já? Mm-hmm. Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. Mm-hmm. No a teda už jste to vzpomněli, jaká byla krásná léta, to bylo... Já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, celé léto, nádherné léto, prostě jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná a teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip a ten se potom teda nedovře ten zip a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to sice takové, se zdá, primitivní roura do okna, ale mně se to osvědčilo. No, tak toto používám. No a v kuchyni mám ten stojací ventilátor, který se otáčí, tak taky to trošku jako pomůže. Ale děkuju té paní, co se zmínila o těch igelitových takových jako sáček dělený, to vypadá.
0: Gelové tak sáčky, to ano, to byla paní Maruška.
1: No, paní Maruška, teda děkuju jí, protože si to vytáhnu. No, a teď ale jsem ještě chtěla říct, že no tak nějak to přežít musíme. Samozřejmě sprcha a tak. Ale mně se osvědčilo, to mě právě někdo poradil, že normálně do umývadla v koupelně napustit co nejvíc studenou vodu, no a já se tak jako opláchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo. Tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
0: Princip ale odpařování takovou... v praxi, ano.
1: No a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho 4 vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky. Vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to je, když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, Já jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes 100 kilo, tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést, tak si to štráchám prostě na tu 12 a zdá se mně teda, že ty 12 opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
0: Je, 12 je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
1: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co, no prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku,
0: ano.
1: Ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocněr. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu a tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali, a já jsem z toho dostala angínu. No. Tak ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
0: Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s anginou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti, to bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21, no a výsledek se dostavil. 2 týdny jsem nemluvil, to by měli všichni Pražáci ze mě radost.
1: No, bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no musíme si pomáhat, jak to jde, lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a taky dělám, co můžu, no ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
0: Moc krát vám děkuju, paní Mirko, a mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimatizací a taky s tím odpařováním? Máte nějaký recept na to, jak se zbavit třeba na zahrádce vos? Máte nějaký speciální recept?
1: Právě, že potom jsme tam jeli a manžel to jaksi vykuřoval. Mhm. Jo, jenomže zase jsme měli strach, aby se nezapálila ta chata, ale nějak už si nevzpomínám přesně, jenom si pamatuju ten kouř. Nějak kamoše vzal sebou a tak nějak si pomohli od těch vos.
0: Já to dělám tak, že do prázdné lahve většinou od piva, protože toho je u nás vždycky dost, dám asi tak 3-4 cm vody a do té vody buď to pivo, anebo něco sladkého, sladký sirup.
1: Ano.
0: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
1: Ano.
0: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Ano, já vám taky moc. A naviděnou, naslyšenou.
0: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle vás bylo 12, kteří jste řekli, jak přežít extrémní vedra, ale víc už se do té noční linky, kterou právě posloucháte, asi nevejde. Jak se tak dívám a měřím i délku poslední písničky, ne, opravdu víc už toho dnes nestihneme. Takže vám přeju dobrou noc, sladké sny a Jarce Barboříkové, která se chopí povinností moderátora noční linky už za 22 hodin, přeju štěstí vám taky při telefonování na studiové číslo. Tématem příští noční linky bude dědictví, radost, vzpomínka nebo starost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. I když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, vážení. Náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krůci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že se mi nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřel. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjaří sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálo pevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladiště.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, vi?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Mézekem chodila Milnerová parta a táhli odtud na Štětín, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: O to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
3: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
3: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaký pak to bude

0: Došli do třetiny reprbánu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
1: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Tak nestuj, Antón, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
3: Jo, jo, jo.
1: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
4: Jo?
2: Drž se, Antón. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
3: Ne.
2: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo nevíš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Tenhauer.
3: To jsi ty, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
2: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
3: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
2: A jo, dva tenťáky bych potřeboval.
3: No, nemá.
2: Tak aspoň jednoho a toho vám vedu.
3: Je z oboru?
2: Ne, ale je to můj krajan.
3: Čech?
2: Jo.
3: No, když je Čech, tak ho vezmi.
2: A nebylo by možné, že byste mu...
3: A, na dlaň dostane 7 marek.
2: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
3: No.
2: Je to vdovec a má sebou kluka.
3: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
2: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
3: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
5: Antón K A R A S.
3: S tímhle si zajdi k pokladně, Antón. 7 marek. Ostatní tipový Karl.
6: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
2: Tak co koukáš? K pokladně.
5: Tady to.
2: No co? 7 marek.
5: Ale ne, tady tohle.
6: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
2: Cirkus Humberto, a co má být?
5: Kerholec, no člověče, no já pak cirkusu, teď já nic neumím.
2: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
6: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
3: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno okna. Okének.
1: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
6: A tam.
0: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
1: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
0: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
3: A zedník Antón Karas zírá na to zjevení jako na sen.
2: Tak tohle je cirkus Humberto, Antón. Jeden z největších v Evropě. Šéfuje ho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona. A menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty. Od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Antón, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
3: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
2: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
3: Človíčkově všelijací, nedej pambu, snad i pobertové.
2: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
3: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
2: U všech cirkusů je po Češích schánka.
3: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlídá.

0: ležel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
1: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
0: Takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
1: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
0: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
1: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
0: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívech. To já se aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
1: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
0: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
1: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
0: Cože mi vybere?
1: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
2: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
3: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
0: Co to je?
1: Žádný Irčan. Je to Čech.
2: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten byl trochu menší.
1: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
0: Co to... Tuhle parádu.
1: No co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
2: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
1: No.
2: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
3: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
1: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec... Všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta, od direktora až po koňáka, všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho, a všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
3: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné, v podjaří roku 1862 k cirkusu.
4: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho 7letý Vašek.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není. Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehrajou.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwitz. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
0: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
2: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
2: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertala, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku! Ozvalo se od brány. A Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
1: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel. Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
0: Hans, kde je Miss?
2: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
1: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubenoučká, bledolící holčička s dlouhýma, tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Berwitz práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Berwitz. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotam obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, Vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko? Oslovil holčičku, která se všecka protahovala. Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašku?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné. To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím?
4: Znova, opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
1: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
5: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A kluková věc, aby ji nepropásl.

Šli bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapu mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

Jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vašku, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berevic zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berevicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Vším. Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Alo. Poslyšte. Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Kerholec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servos Silnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No,
5: tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9:20 zkouška Berevicová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím také, Helen. Ty
8: Široká sukně?
9: S volány.
8: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
9: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
9: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
3: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
10: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
10: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
11: A teď slon, Arshahir s Bingem.
10: To ne, Vetr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
10: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
11: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
10: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
11: A co?
10: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
11: A co by to k sakru mělo být?
10: Kleknout.
11: Kdo?
10: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
11: Ty brvče!
3: Arshahir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
11: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
10: Vždyť to Himmler Gott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
11: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
10: Umějí. Pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
11: Madam?
8: Ředitelka se poutrhala.
11: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Arshahir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí Kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
12: Tak co jsi tomu říkal, táto?
13: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a ne manéž.
12: A vy, pane Malina?
14: Prima, Vašku, prima. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
12: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
15: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
12: Vždyť já jsem byl u toho.
15: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým Braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
11: Vašku!
9: Vašku!
11: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
11: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat... V Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
16: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
8: Mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
8: A její dceři Ružence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
16: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
16: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
8: Kam já?
3: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
8: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: Bravo a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.